Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is This The Way To Amarillo? Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hitparády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginoblého, Piera Baroneho a Ignácia Boscheta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průřez svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do Richardova.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss You Nights z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss You Nights do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Jordanas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss You Nights vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond, píseň opěvující sladkou Karolínu, napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

Na koncertě Neila Diamonda v mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sung Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon snů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezmění skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem. Snow.

0: Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý glóbus, ale stal se i prvním držitelem anticeny RECI pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský chansonnier Gilbert Beco. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý tro.
1: Love on the rocks, ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na New Yorkské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karísim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albán hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albán dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albano se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albano se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albano Carisi tenkrát slavil comeback se svými Merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert bémol. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounar. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, tyhle, všecko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
1: Já to schrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
0: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě i jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka já jsem ona dělal, a ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je
1: pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme zase helmu, máme helmu.
0: Ano, na rozdíl
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, Boltu, neboltu, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Hlavně by měli může znát stát, jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru. Na rozdíl od auta je to ano. Rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: taky to možná,
0: ale zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Nebo minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače
1: v
0: našem archivu.
1: Já myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem mužskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy, začali oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: Vy jste to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčík člověče a ona z toho byla čtverilka. Víš, mm-hmm. jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od října. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil. Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance
1: nemůžu, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, tak jako, tak to víš, jako vědět, takže jako, nějaký ten třes tam je,
1: a spíš jako už tak jako, no

0: stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, jo, tak, a už to, už to, to. To a už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že samozřejmě jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou. Zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím
5: dobré.
3: Vás. Ano.
5: Děkuju.
4: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
3: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne. Ano. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
5: Děkuju.
6: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
5: díky.
6: Všeho.
5: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
6: Dám si pana Vidru určitě.
5: Dobře, máte ho mít.
6: Mějte se hezky.
3: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce Králové. Zdravím
5: Hradec.
7: Vám krásný den a

0: volím 1.
1: Ano, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
0: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás a oba dva a prosila bych pokračování.
2: No tak vidíte to.
1: Ano, díky, díky.
2: Vašek vede.
1: Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
2: No děkuji, tak,
1: děkujeme.
2: Myslíme, co je.
1: Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
3: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
2: Dobrý
3: a
2: den.
3: Dávám Ačko.
1: Děkujeme
3: Ačko,
1: pěkně, děkujeme. Naslyšenou.
2: To je na kávu.
1: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek vydra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo. Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Jóža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu. Humoriád.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je
1: ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No, to je dnes moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibor Jandy a duet z Heidi Janku, taky ten režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte. To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Jo. Tenku, a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako Švagrovou. A já jsem měl říct: kdy se, prosím tě, vláďa vrátí? A já jsem řekl: prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona: cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo,
2: že to...
1: Tam.
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale vláďa vráda vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si: tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounár?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha.
1: Aha, který má... toho si ho naveme?
2: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no,
2: že
1: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá strašidlo na zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu jo, 20 jo, jo. minut zámky.
1: My se vracíme na humoriáda.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhlovský.
2: Jo, taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu no. Kapradiny.
2: Jezky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahlovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, taková krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Náhlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
4: Tady je Jirka Střelčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včeru, to už je jedno.
3: No, co si dáte?
4: Co si dáte? Je to těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Zruburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsejpávám to.
1: Děkujem.
5: Já se budu Češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: A dobře, vám daří.
1: Děkujeme vám pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si... B.
1: A víte, že jste měl rozhodující hlas. Na mě to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského, tak to jsem zrovna vypadal.
1: Mají slovo oba na Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
7: A co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní?
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šefe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: A co to je krmit uši?
8: Jakože ji budete oblbovat, ne? To se každý u nás nalíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šefe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Vidíš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A Latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál. Když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně
1: zajímavé. Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední rok.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufra.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsou to chvíli, už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci. Tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No, tak Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. To přesně. A filtry a šminky. A ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu. No,
4: erotický původ to má kde kdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je Aloš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmicky vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, jak toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotece je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prej byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Alois, nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
4: No, ale to nejde, to nejde.
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjokej.
5: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
5: Ano, to byl hit velikánský.
1: Ale rádio poslouchej, musíme říct.
5: Ano,
1: do rýmu.
5: Poslouchej, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
5: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounar, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
5: Ahoj.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize stávkovali. Cejle na Jihlavsku se chystá na finále soutěže evropských kvetoucích sídel. Argentinec Messi zařídil 2 góly výhru nad Rakouskem a je nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa. Dnes čekáme slunečné počasí s letními teplotami až 31 stupňů. Jsou tu zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. V Českém rozhlase a v České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Jejich pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií nebo třeba symfonický orchestr.
2: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Davidského divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: O úspěch v mezinárodní soutěži evropských kvetoucích sídel usilují obyvatelé Cejle na Jihlavsku. Obec se do ní kvalifikovala díky loňskému úspěchu v celostátním kole obce roku, kde získala zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Hodnotící komise přijede do Cejle tento čtvrtek, pokračuje bezpartijní starostka Pavlína Nováková.
3: Pro mě jako pro starostku a myslím si, že i pro spoustu těch lidí je už to úspěch teď. Jako myslím si, že za námi je fakt spoustu práce a když dostaneme to nejvyšší ohodnocení, tak to už bude jenom taková třešnička na dortu.
0: Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
4: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Dal oba góly obhájců zlata a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů na světových šampionátech. Po utkání byl rád spíš za jistý postup Argentinců ze skupiny.
5: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
0: Za Messiho se v historické tabulce posunul Francouz Mbappé, který 2 góly pomohl k výhře nad Irákem 3-0. Norsko porazilo Senegal 3-1.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě mají 15 stupňů, v Libici nad Doubravou nebo ve Velkém Meziříčí 16. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či vážnější komplikace v regionu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezké ráno, je úterý 23. června. My vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina pustíme písničky, které nestárnou. Začne Marta Kubišová a skupina Lucie a taky zavzpomínáme na rok 1920, kdy v Jihlavě došlo k roztržce mezi Čechy a Němci. No a taky na fotbalový úspěch Čechů na mistrovství Evropy a výročí má i Brexit. Hezké ráno a nerušený poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné úterní ráno, je 5 hodin a téměř 12 minut a před námi na Českém rozhlase Vysočina pohled do kalendáře společně s dalšími událostmi také na rok 1922 v hlavě. Co se tehdy událo? Poslouchejte.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. V Jihlavě propukly v roce 1920 národnostní bouře mezi místními Čechy a Němci. Německá komunita slavila svátek slunovratu, než Hans Krčál přednesl několik ostrých výroků na Československo a Čechy celkově. Následoval pochod do města. U sochy Panny Marie pak padlo několik výstřelů. Zraněných bylo opravdu mnoho, přičemž dva vojni byli zraněni smrtelně. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko.
4: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili, 1-0!
3: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce

0: 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu, průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích, Pavel Kudrna.
1: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
0: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
2: A máme téměř čtvrt na šest, necelá minutka nás od čtvrt dělí a chystáme předpověď počasí na dnešní den úterý 23. června. Krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 5 hodin a 18 minut, krásné úterní ráno na Českém rozhlase Vysočina. Nejvyšší čas se říct, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: Černovice, Počátky a taky Dukované teď hlásí 18 stupňů, Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem nebo Svratouch mají 17, 16 stupňů je v Košeticích, 15 hlásí Přibyslav, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou a 14 je udává Jihlava a taky Libice nad Doubravou. Obloha dnes bude skoro jasná až polojasná, zejména v průběhu dne bude ale občas i oblačno. Odpoledne a k večeru se na jihu a jihozápadě kraje může s menší pravděpodobností objevit přehánka, případně i bouřka. Odpolední teploty 28 až 31 stupňů a slabý během dne.

0: místy mírný vítr severních směrů. To je tedy dnešní očekávané počasí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledni se zaměříme na pitný režim. Dodržujete ho? A co vlastně během dne pijete? Proč není dobré čekat na pocit žízně a jak poznat, že tělu chybí tekutiny? O tom si budeme povídat s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou už po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Krásné úterní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Vrcholí předprázdninové kulturní akce v celém kraji máme 23. června. Já vás teď pozvu do Městy se úsobí na úsobské koncertní léto, na kterém uslyšíte třeba Petru Janů s kapelou, Dašu s Pajky Pajky, Kamila Střihavku nebo Petru Černockou a plno dalších muzikantů. Podívat se taky můžete na zámek úsobí, na výstavu dětských kočárků, saní a tříkolek a nebo na výstavu historických vozidel. A tahle ta celá akce úsobské kulturní léto začíná v pátek 26. června a potrvá až do neděle 28. Program se odehrává většina programu na městečku, na náměstí v Úsobí. Vstupné je dobrovolné a jestli se chcete dozvědět víc, tak celý program najdete třeba na webu Městy se s adresou úsobí.cz. Za pár chvíl zprávy z kraje Vysočina, z Čech a taky ze světa. Samozřejmě se podíváme i na silnice, jestli se krátce před 17:30 na nich už něco děje. Teď je tu Petr Kotwald a jeho Gejzír. Krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hezké úterní ráno. Se zprávami je ve studiu Českého rozhlasu Vysočina připraven Tomáš Kolátor. Dostává slovo.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by podle návrhu hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Služby města Jihlavy začaly rosit ulice v centru. Kropící vozy výjíždí od 10 hodin dopoledne a městem projíždí zhruba každou hodinu a půl. Cílem je snížení prašnosti a taky osvěžení a zvlhčení vzduchu při horku. Rosení ulic provádí služby města vždy, když venkovní teploty minimálně 3 dny přesahují 28 stupňů. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky druhého kola přijímacího řízení. Organizace Cermat je zveřejní v systému DIPSY a školy je vyvěsí také na svých webech. Druhého kola se účastnilo přes 12,5 tisíce zájemců. Neúspěšní uchazeči budou moct od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. Přesně před 10 lety se Britové rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro odchod bylo 52% Britů, setrvání 48%. Dnes by pro Brexit hlasovali jen 3 z 10 Britů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Podle analýzy, kterou si vypracovala anglická národní banka, vedl Brexit k 16% snížení ekonomického výkonu země. Britské HDP je tak až o necelých 60 miliard korun týdně nižší. Fotbalista Lionel Messi je zatím jediným střelcem Argentiny na tomto mistrovství světa. Obhájci titulu tentokrát díky jeho brankám zdolali Rakousko 2-0. Dvakrát se trefil i Kylian Mbappé při výhře Francie nad Irákem 3-0 a Erling Haaland, který pomohl Norsku k výhře nad Senegalem 3-2. Právě teď bojuje Jordánsko s Alžírskem. A počasí to dnes bude jasné až polojasné, v průběhu dne občas oblačné. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, aktuální hodnoty se však pohybují kolem 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 v brněnském směru je omezení u sjezdu na Lhotku, provoz je tam veden dvěma pomocnými pruhy, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po stručném přehledu zpráv pokračujeme dál. Začátek letošního roku byl pro nemocnici Pelhřimov velmi náročný. Řešila se personální situace, nejistota kolem fungování některých oddělení i otázky, jak zajistit stabilní zdravotní péči pro obyvatele regionu. Do čela nemocnice tehdy přišel krizový manažer Michal Kozár s jasným úkolem situaci uklidnit, stabilizovat a vrátit důvěru zaměstnanců i pacientů. Včera byl hostem Dobrého dopoledne a za malou chvíli ho uslyšíte.
2: Ivanou Víznerovou.

0: Petr Spálený vám zpíval v úterním Dobrém ránu na Českém rozhlase Vysočina. 10 minut už uplynulo od 17:30. A včera byl hostem Dobrého dopoledne ředitel nemocnice Pelhřimov Michal Kozár. Jak se nemocnice daří po několika měsících jeho působení a kde by chtěl, aby byla nemocnice Pelhřimov za rok?
1: Vždy mám, rád bych byl, aby se jednalo o stabilizovanou organizaci, která poskytuje péči v regionu tak, jak jí to náleží, a daří se spolupracovat se všemi, ať už specialisty nebo jinými poskytovateli zdravotních služeb, a dosahuje se těch výsledků, které v rámci toho jsou, a současně s tím budoucí ekonomická stabilita.
2: Podle čeho poznáte, že ta vaše mise v pozici krizového manažera, ředitele nemocnice Pelhřimov, byla úspěšná?
1: Podle čeho to poznáme já osobně? To bude poměrně složité, protože já jsem od přírody většině nespokojen, takže...
2: Takže to pořád nebude dost.
1: Určitě budu mít pocit, že se to nepovedlo, ale budu se ptát spolupracovníků, budu sledovat, jestli to, co jsme si řekli, tak se povedlo a nemocnice se nadále posouvá a není tam výkyv oproti tomu, jak bylo slíbeno, protože když se personálně, a to byla moje primární úloha, stabilizujeme, tak věřím tomu, že to bude dobrý.
0: A dnes si posvítíme na pitný režim. Dodržujete ho? A co vlastně během dne pijete? Proč není dobré čekat na pocit žízně a jak poznat, že tělu chybí tekutiny? Na tyto i další otázky se budeme ptát po 11. hodině nutriční terapeutky Gabriely Čurdové. Za chvíli počasí.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina přeje krásné úterní ráno, je 5 hodin a k tomu 46 minut.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji se pohybují od 14 po 18 stupňů. Černovice, Počátky nebo Dukovany hlásí 18. Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem a Svratouch 17 stupňů. 16 je v Košeticích, 15 v Přibyslavi, Havlíčkově Brodě nebo ve Žďáře nad Sázavou. A 14 stupňů udává Jihlava a taky Libice nad Doubravou. Dnes bude obloha skoro jasná až polojasná, ale v průběhu dne může být i oblačno. Odpoledne a k večeru se na jihu a jihozápadě kraje může s menší pravděpodobností objevit přeháňka, případně i bouřka. Odpoledne naměříme 28 až 31 stupňů, čeká nás tedy další horký den a vítr bude slabý, během dne mírný severních směrů. Tolik tedy počasí úterý 23. června. Zvládne bublifuk hranatou bublinu? I na to se dnes zeptáme našich makoviček už za chvíli. Teď je tu ale kapela Činasky a jejich Kapradí. Krásné ráno.

0: Hezké ráno, je úterý 23. června, 10 minut před 6. hodinou a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Kolegyně Irena Šarounová ráda natáčí v jihlavských školkách s našimi nejmladšími respondenty a povídali si taky o bublifuku.
1: Makovičky.
2: Co je to bublifuk?
3: Když do toho foukneš, tak z toho udělá bublinu.
4: Ty bubliny si s něma může zhlát a plaskat je. Můžou být velké, když se rozpojí a spojí.
5: Budeš míň foukat a tím se ti bude zvětšovat.
6: Namočíme tu tyčku do náplně a pak vyfoukneme z toho bublinu.
7: V tom klínku s mídlem a vodou do jako kdyby toho oka prostě to nabereš a foukneš do toho, co nejvíc umíš, ale ne silně, ale jen jemně a ty třeba uděláš takhle velkou bublinu nebo dvě slepení k sobě, to už se mi povedlo.
8: Bublifik je dobrý k tomu, abys mohl dělat různý tvary bublin.
2: Může být bublina hranatá?
8: Ne, protože to by se hned rozpojilo.
9: Jsou jenom kulaté, to bys musel být nějaký už hodně novej bublifu, který se nevyrábí.
0: Novej bublifuk, který se ještě nevyrábí, to jsou věci. Makovičky. Tak děti už to všechno vědí, my na Českém rozhlase Vysočina chystáme další přehled dění kolem nás. V něm také o tenistce Markétě Vondroušové, která má na 4 roky pozastavenou činnost. Z jakého důvodu, to prozradíme ve zprávách a taky se podíváme do jihlavské zoologické zahrady. Do 6 hodin ještě muzika, začíná s ním Michal David a bude tu taky Paul Simon a Art Garfunkel. Příjemný poslech úterního dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vznikla ČEZ Energy. Nová dceřiná firma je přípravou na zestátnění ČEZu. Do jihlavské ZOO se po dvou letech vrátily rysy. Rozhlasové a televizní poplatky se dnes dostanou před ústavní soud v Německu. Podle veřejnoprávních médií je zákonodárce nezvýšil neoprávněně. Dnes čekáme slunečné počasí s letními teplotami až 31 stupňů. Ranní zprávy jsou tady, přináší je Tomáš Kolátor. Energetická společnost ČEZ založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
3: Vznikne dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČEZ Energy.
2: Do konce letošního roku chce mít ČEZ podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos a mohl být i přes pražskou burzu. Za nové akcie by mohl ČEZ získat přes 200 miliard korun, které pak využije na výkup minoritních akcionářů z mateřské firmy. Jihlavská ZOO opět chová rysy. Poslední dva roky byl jejich výběh prázdný. Jedna samice na konci roku 2022 utekla. V zahradě zůstala její matka, kterou následně vedení přestěhovalo do jiného zařízení. Nově teď chovatelé dovezli samce a samici rysa karpatského z Německa a z Francie. Jihlavská ZOO chovala rysy už od roku 1985 a pomáhala i s návratem těchto šelem do přírody, popisuje ředitel ZOO Jan Vašák.
4: Má i v rámci evropských struktur návaznost na reintrodukci, takže i naše zvířata z minulosti, nemyslím tu utečenou, ta byla reintrodukovaná jaksi na divoko, ale jeden z našich kocourů šel do reintrodukčního programu do Švýcarska, kdy jeho potomci se potom vypouštěli.
2: Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
5: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před dvěma lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
6: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
2: A ještě fotbalové výsledky z mistrovství světa. Argentina porazila Rakousko 2-0, Francie si poradila s Irákem 3-0 a Norsko přestřílelo Senegal 3-2. V těchto chvílích hraje Jordánsko s Alžírskem.
0: Počasí.
2: Pelhřimově a Moravských Budějovicích je 18 stupňů, v Novém Rychnově 15. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi obcemi Přísečno a Nová Ves u Chotěboře se stala nehoda dodávky a je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tolik přehled aktuálního dění, některým událostem věnujeme na Českém rozhlase Vysočina více času, za chvíli třeba jednomu úsilí a radostnému očekávání. Přesazují květiny na veřejných záhonech nebo vyrábějí altán do parku a originální zvoničku ve tvaru bukového listu. Lidé v Cejli na Jihlavsku chtějí uspět v mezinárodní soutěži v péči o zeleň a životní prostředí. Vypravíme se tam zhruba za čtvrt hodiny. Hezké ráno a příjemný poslech.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Doznívá hlas skvělé Tiny Turner v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 6 hodin a k tomu 12,5 minuty. A dnes po 13. hodině odpoledne vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda Kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.
0: No už za pár minut na Českém rozhlase Vysočina bude předpověď počasí, řekneme si, jak je a jak bude. Do předpovědi nás ještě doprovodí Marie Rotrová a písnička S tebou. Krásné ráno.

0: Krásné ráno, tady je Český rozhlas Vysočina, máme 6 hodin a 16 minut k tomu.
1: Počasí.
0: A teploty se v tuto chvíli pohybují taky kolem 16 stupňů, třeba Černovice, Počátky nebo Dukovany mají 18. Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem nebo Svratou hlásí 17 stupňů, 16 stupňů je v Košeticích na Pelhřimovsku, 15 udává Přibyslav, Havlíčku, v Brod nebo Žďár nad Sázavou a 14 je v Jihlavě. Obloha dnes bude skoro jasná nebo polojasná. V průběhu dne může být i oblačno, takže se sluníčko bude občas skrývat za mraky. Odpoledne a k večeru se na jihu a jihozápadě kraje může objevit přeháňka nebo i bouřka, ale teploty budou i dnes vysoké 28 až 31 stupňů a vítr povane slabý, během dne místy mírný severních směrů. Tolik počasí dnešního dne, úterka 23. června. No a za chvíli se vypravíme do Cejle na Jihlavsku, kde sázejí květiny a vyrábějí zvoničku nebo altán. Proč to všechno dělají, uslyšíte.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledni se zaměříme na pitný režim. Dodržujete ho? A co vlastně během dne pijete? Proč není dobré čekat na pocit žízně a jak poznat, že tělu chybí tekutiny? O tom si budeme povídat s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou už po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, hezké úterní ráno, na 6:30 chystáme zprávy, v nich informace o české nejvyšší fotbalové lize, taky varování před požáry nebo odstavení pramene pitné vody na Křemešníku. To vše za 8 minut, teď jdeme společně do Cejle na Jihlavsku. Ta usiluje o úspěch v mezinárodní soutěži v péči o zeleň a životní prostředí. Lidé ve vsi teď proto tráví podstatnou část svého volného času tím, aby Cejle byla nejen pro ně ještě přitažlivější.
1: Lenka Macháčková, Zdena Sochorová, plejí záhon při příjezdu do Cejle.
2: No, by se menily se nám levandule mimo, takže tyhle, ty, co jsou malí, tak ty likvidujeme a ty, co jsou větší, jsme si tamhle nasadili a zkusíme si je rozmnožit, protože přes zimu nám tamhle na druhé straně vymrzly.
3: Takhle se mě, ani na zahrádce se mě takhle nedaří.
1: Taková malá Provence.
3: Levandulím, jako tady, jo.
1: Na brigády chodí pravidelně.
2: Prostě se napíše na WhatsApp. A jde se.
3: A kdo má čas, tak přijde.
1: Loni společně s ostatními přispěli k tomu, že Cejle získala celostátní zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Teď jejich práci posoudí i v mezinárodní soutěži, kam se obec kvalifikovala.
2: Jen tak někomu se to nepovede, takže je to určitý jako zadosti učinění za to, co všechno děláte pro tu obec.
1: Nejenom ze stanovišť pracují i nejmenší dobrovolní hasiči.
4: Kameny do kontejneru.
1: Na povele má Lucie Slavětinská.
5: Určitě to není jenom o tom požárním sportu, ale je to i o tom, aby ty děti prostě jakoby měly ten vztah k té obci a celkově k tomu prostředí a ke všemu.
1: Pracují v horní části Cejle, kde je revitalizovaný rybník a nový park. Je v něm dřevěný altán a nově i zvonička v podobě bukového listu. Obojí dělal místní tesař Břetislav Kocián.
6: Zde děláme samotnou krytinu ty zvoničce. Je to z přezvětralé zelené mědi a bude to tvořit taky takový žebra jakoby toho listu.
7: Když vidíte, jakože za vámi jde spousta lidí z Cejle, udělají si odpoledne čas a pracují tady všude na těch obecních pozemcích a na všem, aby to tady bylo hezký, tak je to takový uspokojivý.
1: Říká bezpartijní starostka Pavlína Nováková. Přesvědčit komisi mezinárodní soutěže se Cejle pokusí ve čtvrtek. František Jirků, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Hezké ráno, Český rozhlas Vysočina, posloucháte v úterý 23. června. Před námi stručný přehled aktuálního dění kolem nás. Připravil ho Tomáš Kolátor a dostává slovo.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prameniště pitné vody na Křemešníku se častěji zanášejí. Po víkendových přívalových deštích je museli pracovníci Pelřimovské vodárenské zcela odstavit. Do Skrýčovského vodojemu včera zaváželi vodu cisternami. Na současné situaci se podle prokuristy společnosti Rudolfa Cívky podepsali následky kůrovcové kalamity, kdy prameny už nechrání stromy. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požáru v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Hrozí taky vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody dosáhly přes 350 milionů korun. Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk na zhruba 29,5 miliardy korun. To je meziročně o 8% víc. Vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil taky o investiční produkty a hypotéky. Maďarský premiér Péter Maďar chce odvolat prezidenta země Tamáše Šujoka. Argumentuje navrácením prestiže prezidentskému úřadu. Nově zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Maďarský prezident, kterého do funkce prosadila bývalá vláda Viktora Orbána, odmítl výzvy nově zvolené vlády a nechce odstoupit dobrovolně. Premiéra obvinil ze zneužívání moci. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodlo o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. V losu je zatím i Karvina, Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. A teď přidáme ještě počasí. V Humpolci a Vatíně je 16 stupňů, v Telči 19. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 111. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu silničáři opravují svodidla. Podrobnosti z úseku má náš zpravodaj.
3: Dopravní omezení v levém pruhu a kamiony už stojí, je to na úrovni čerpací stanice, kamiony už stojí někde před odbočkou na Jihlavu, no, takže takový kilometřík tam bude asi kolonka, tak ať si říčí, co dojíždí.
1: Osobní auta pak úsekem projíždějí bez většího zdržení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po krátkém přehledu zpráv pokračujeme s podrobnostmi. Samice se zatím spíš schovává, samec zvědavě vyhlíží u oplocení. Do jihlavské zoologické zahrady se po dvou letech vrátily rysy. Více se dozvíte za chvíli v reportáži.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.
4: Můj člun asi trpí závadou. Je častějc na dne.

0: 6 hodin a 41 minut s vámi je Český rozhlas Vysočina. Na 6:45 chystáme podrobnou předpověď počasí s meteorologem. Teď vás vezmeme do Jihlavské zoologické zahrady. Tamní výběh pro rysy byl 2 roky prázdný. Teď má ale nové obyvatele. Do opravené expozice s lepším zabezpečením přivezli chovatele 2 rysy karpatské z Německa a z Francie. A protože se zvířata v novém prostředí poměrně rychle rozkoukala, návštěvníci už je můžou za oplocením zahlédnout.
1: Jo, jako co, nebo kočka? Tak on je opravdu takovýhle odrzlej.
2: Zatímco samice se schovává mezi stromy ve výběhu, s ředitelem zoo Janem Vašákem koukáme na samce rysa, který i hned zvědavě přichází přímo k oplocení.
3: Jde normálně krásně za náma, jo, takže ten kocour se vůbec nebojí. Ta kočka trochu jo, ale není to tak dramatický, jak jsme očekávali. Ty rysy jsou obecně docela jako takový plachý zvířata, takový jako celkem nervózní v tom novém prostředí a zejména tady ten kocour to celkem boří, takže já doufám, že budou v pohodě a že letos už ne, ale v příštím roce, že dají nějaký koťata.
2: Vysvětluje Jan Vašák, že obě kočky vypustili do výběhu v minulém týdnu. Doteď byl výběh rysů zhruba 2 roky prázdný.
4: Ke konci roku 2022 bohužel uprchla mladá rysice, kterou se nepovedlo dohledat, i když několik měsíců jsme o ní měli zprávy. A byla tady ještě její matka, která tady zůstala sama, takže po i domluvě s kolegy z jiných zoologických zahrad jsme se vlastně rozhodli poslat do jiného chovného zařízení.
2: Podle mluvčí zoo Simony Kubičkové vedlo k pozastavení chovu rysů v zahradě nešťastné leknutí samice kvůli hlasitému zvuku a její následný útěk. Dodnes se jí nepodařilo najít a odchytit.
3: Jako myslím si, kdyby jí srazilo auto, tak bychom se to dozvěděli. To by nás někdo žaloval pro škodu určitě. A kdyby někdo zastřelil, tak to by nám nikdo asi neřekl. Opravdu nevíme, tím, že nebyla vybavena, protože šla neplánovaně pryč samozřejmě, tak nebyla vybavena nějakým sledovacím zařízením. Takže je hypoteticky možný, že ta rysice prostě se vydala někam, kde se usadila. Jo, což bych přál.
2: Do popisovaného útěku ale podle Jana Vašáka zoo chovala rysy více než 40 let. Teď se k této tradici znovu vrací s tím, že po zkušenostech s uprchlou samicí nechalo vedení zahrady upravit výběh.
3: Ten elektrický ohradník, vlastně to zvíře, když prostě utíká, když se něčeho lekne, tak on ho nezastaví. Takže tu chvíli jsme začali přemýšlet o převisech. No a v okamžiku, kdy jsme chtěli k tomuhle tomu přistoupit, tak tady spadlo prostě velká větev a začal nám padat kompletně ten výběh. Takže jsme zjistili, že od spodu ty sloupy jsou kompletně špatný, takže my jsme ten výběh de facto museli udělat celý znova.
2: Dřevěné sloupy jsou tak nově zajištěné v betonových patkách a na vrchu plotu dělníci vytvořili i speciální převisy, které by měly kočkám zabránit v útěku i v případě, že by je něco vylekalo. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tady je úterní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 6 hodin a k tomu 46,5 minuty. Nejvyšší čas představit dnešní den.
1: Počasí.
0: Jak je a jak bude, na to už se ptám meteoroložky Báry Kučerové. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá v kraji Vysočina teď?
2: Tak budíme se do rána slunečného a někde je spíše polésná obloha, teda oblačnost, ale opravdu to sluníčko prosvítá na většině území a teploty ty už se teď pohybují nejčastěji mezi 16 a 20 stupni Celsia.
0: Co nás dnes čeká?
2: Čeká nás slunečné počasí, obloha bude skoro jasná až polojasná, zejména v průběhu dne se může oblačnost trošku zvětšit a bylo by i oblačno a odpoledne a k večeru se na jihu a jihozápadě kraje může s malou pravděpodobností objevit přeháňka, případně se z ní může vytvořit i nějaká bouřka, ale ta pravděpodobnost vůbec na výskyt přeháněk nebo nějakých srážek je opravdu malá a ty teploty dnešní maximální by měly vyšplhat mezi 28 a 31 stupňů Celsia.
0: Já bych skoro řekla, že než nějaké ty dešťové kapky dopadnou na zem, tak se vypaří, že vlastně skoro nehrozí, že by u nás něco spadlo. Jak to vypadá v nejbližších dnech? Dnešní den zase horký. Ochladíme se někdy ještě tento týden?
2: Právě spíše naopak, ochlazení by se konat nemělo, postupně by se mělo oteplovat, byť ještě zítřejší noc bude trošku možná chladnější než ta dnešní, ty maxima zítra očekáváme mezi 16 a, teda minima očekáváme mezi 16 a 13 stupni Celsia, v údolích ty ranní teploty můžou klesnout až k 11 stupňům Celsia, ale zítra odpoledne už maxima opět 28, 21, 30 a potom v průběhu týdne postupně směrem k víkendu se bude oteplovat, čtvrteční maxima tam už na většině území tropické hodnoty 29 až 33 stupňů Celsia a pátek tam už by na celém území měla padnout tropická teplota, tropická třicítka, to znamená 30 až 34 stupňů Celsia, ale samozřejmě to jsou dny ještě docela daleko a s tím, jak se budou přibližovat, tak i ten výhled se bude upřesňovat, ale obecně do konce týdne spíše slunečno, malá oblačnost a beze srážek.
0: To je tedy velmi žhavý výhled na počasí nejbližších dnů v kraji Vysočina. Zítra nad ránem ještě trochu chladno, tak určitě nezapomeňte pořádně provětrat a ochladit si vaše byty a domy. A pak už jen horko, horko, horko. Určitě to ještě upřesníme na Českém rozhlase Vysočina. Pro tuto chvíli děkuji Báře Kučerové. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a na Českém rozhlase Vysočina pro vás chystáme vtip Jardy Hypochondra, taky české písničky. Bude tu Helena Vondráčková, Vladimír Mišík a nebo už za malou chvíli Tomáš Klus.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jardo, řekni fór.
1: Stojí takhle chlápek u kůlu, kolem něho skáčou kanibalové. Pak se podívá do nebe a říká: pane bože, proč já? Já jsem úplně nahranej. Rozestoupí se mraky a z nebe se ozve: nejsi. Ne, a tak co mám dělat? Až k tobě přiskáče šaman, tak ho kopni mezi nohy. Chlápek, který čeká, až přiskáče šaman, pak ho podle božího příkazu kopne mezi nohy a hned se obrací k Bohu. No a co teď? A Bůh mu upřímně odpoví: milý hochu, teď už nic. Teprve teď seš nahranej.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize stávkovali. Rusko posílilo ochranu Kerčského mostu na anektovaný Krym. Argentinec Messi zařídil 2 góly výhru nad Rakouskem a je nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa. Dnes čekáme slunečné počasí s letními teplotami až 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. V Českém rozhlase a v České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Jejich pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií nebo třeba symfonický orchestr.
4: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Davidského divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Unikátní zvoničku ve tvaru bukového listu mají nově v Cejli na Jihlavsku. Stojí v novém parku u revitalizovaného rybníka v jižní části obce. Vyrobil ji tamní tesař Břetislav Kocián před finálovým hodnocením soutěže evropských kvetoucích sídel, do které se obec kvalifikovala.
5: Protože tady máme na Čeřínku pěkný bukový lesy, hluboký, tak jsem to chtěl jako přenést do konstrukce ty zvoničky.
2: Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
6: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Dal oba góly obhájců zlata a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů na světových šampionátech. Po utkání byl spíš rád za jistý postup Argentinců ze skupiny.
7: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
2: Za Messiho se v historické tabulce posunul Francouz Mbappé, který 2 góly pomohl k výhře nad Irákem 3-0. Norsko porazilo Senegal 3-1 a zápas Jordánsko-Alžírsko skončil před malou chvílí vítězně pro Alžířany 2-1.
3: Počasí.
2: Třebíči mají 17 stupňů, ve Velkém Meziříčí a Hubenově 16. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi 120. a 111. kilometrem dálnice D1 ve směru na Prahu se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Osobní auta projíždějí s drobným zdržením. Na silnici z obce Předboř do Luk nad Jihlavou pak opatrně. Stala se tam dopravní nehoda se zraněním.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné ráno, je úterý 23. června a my vám na Českém rozhlase Vysočina pustíme písničky, které nestárnou. Začne Pavel Bobek a přidá se Dalibor Janda a taky zavzpomínáme na rok 1920, kdy v Jihlavě došlo k tragické roztržce mezi Čechy a Němci. No a výročí má i Brexit, za chvíli podrobnosti. Hezké ráno a nerušený poslech.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.
9: Mám naději, že uslyšíš.

0: Český rozhlas Vysočina přeje krásné ráno, je 7 hodin a 12 minut a před námi pohled do kalendáře. Společně s dalšími událostmi taky na rok 1920 v Jihlavě. Co se tehdy událo? Poslouchejte.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. V Jihlavě propukly v roce 1920 národnostní bouře mezi místními Čechy a Němci. Německá komunita slavila svátek slunovratu, než Hans Krčál přednesl několik ostrých výroků na Československo a Čechy celkově. Následoval pochod do města. U sochy Panny Marie pak padlo několik výstřelů. Zraněných bylo opravdu mnoho, přičemž dva vojni byli zraněni smrtelně. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko.
2: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil 1-0!
1: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii. Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích Pavel Kudrna.
3: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
1: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: No za chvíli na Českém rozhlase Vysočina přidáme výhled na dnešní počasí. Ve zkratce bude horko, připravte se na to. Go!

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 7 hodin a k tomu 18 minut a úterý 23. června.
1: Počasí.
0: 17 stupňů hlásí Přibyslav a Libice nad Doubravou, jinde už ale teploty rychle stoupají. 19 má Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Hubenov nebo Žďár nad Sázavou. 20 hlásí Telč, Košetice a Nový Rychnov a Dukovany mají skoro jasnou oblohu a 21 stupňů. Obloha dnes zůstane skoro jasná až polojasná, během dne může být i oblačno a na jihu kraje se může objevit přeháňka, případně i bouřka, ale čekáme slunečný a horký den. Nejvyšší teploty budou o 10 stupňů vyšší než teď, tedy 28 až 31 stupňů Celsia a vítr povane jen slabý, během dne místy mírný severních směrů a teplo nás neopustí ani v dalších dnech, naopak do konce týdne ještě teploty porostou. Tolik tedy počasí je dneška, no a za malou chvíli už se podíváme k pramenům ve Skrýšově u Pelhřimova, situace, kterou místní nepamatují, kalná voda a prázdný vodojem. Obyvatelé Pelhřimovského Skrýšova se ocitli bez dodávek vody kvůli víkendovým dešťům. Jak se to stalo, to vám řekneme za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dobrém dopoledni se zaměříme na pitný režim. Dodržujete ho? A co vlastně během dne pijete? Proč není dobré čekat na pocit žízně a jak poznat, že tělu chybí tekutiny?

Dvořákovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel

Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Lucie Bílá a její Fénix v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Kolik procent Britů by ještě dnes po 10 letech volilo Brexit a taky kropící vozy v ulicích Jihlavy? To jsou některá z témat přehledu zpráv, který na 7:30 chystá Tomáš Kolátor. Dostane prostor za 6 minut. Teď se ještě zastavíme pod Křemešníkem. Kůrovcová kalamita se může projevit i dnes. Třeba tak, že vám přestane téct pitná voda. Takový případ se stal ve Skrýšově u Pelhřimova. Přívalový déšť poškodil prameniště na Křemešníku. Dříve ho chránili stromy, ty jsou ale v současnosti vykácené.
1: Ucpanej přívod od pramene díky těm velkým dešťům.
2: S paní Alenou se dávám do řeči v pelhřimovské místní části Skrýšov. Tu normálně vodou zásobují prameniště z vrcholu Křemešník. Po silných liácích přestala téct. A v pondělí do vodu jemu museli navést cisternou.
1: To je mimořádný.
2: Dobrý den. Uprostřed louky v kopci nad Skrýšovem stojí nenápadný dobek. U něj jsme teď s předsedou osadního výboru Zdeňkem Martínkem. Tady je vidět, že ještě vlastně z dveří leží tady hasičská hadice.
3: Ano, máte pravdu, ráno jsem tady byl kontrolovat a on vlastně z Pořilský vodárenský sem poslali cisterny. A jestli jsem viděl dobře, taky během dne, já jsem tam musel pracovně odjet, tak tady najížděli a myslím, že tady asi víc do toho vypouštěli.
2: A můžeme se podívat dovnitř, kolik je tam vody?
3: Nejsem si jistý, co uvidíme, ale můžeme nahlédnout určitě.
2: Asi neuvidíme nic moc, je tam tma, ale už by tam snad voda být měla tedy.
3: Ano, rozhodně už jako ta voda funguje.
2: Kdy vlastně přestala téct?
3: Myslím, že to bylo mezi 7:00 a 8:00 večer vlastně v neděli, takže bohužel takhle večer bylo to nepříjemný, i mi pár lidí psalo z obce, ale nedalo se prostě nic dělat.
2: A na to, co se konkrétně stalo, se zeptám prokuristy pelhřimovské vodárenské Rudolfa Cívky.
4: Když prostě víc prší, tak dojde k zhoršení senzorických vlastností té vody, k vyššímu HSK a my tu vodu vlastně nemůžeme distribuovat.
2: Takže jste ji zastavili sami?
4: Určitě, zastavili jsme ji sami, pracovník na pohotovosti provedl kontrolu a celé prameniště odstavil, protože ten odtok směrem do vodojemu tady ve Pelhřimově už neodpovídal těm požadavkům, který by ta voda měla plnit.
2: Pelhřimov samotný tak musel využívat vodu z nádrže Švihov. Do Skrýšovského vodojemu bylo pak nutné zavést 6 plných cisteren.
4: Některá voda nám v akumulaci zůstala, některou vodu okamžitě odběratelé spotřebovali, protože měli nedostatek, že jo, po tom výpadku.
2: K takovým událostem přitom dřív nedocházelo. Podle Rudolfa je to přímý důsledek kůrovcové kalamity.
4: Došlo k vykácení části lesa, kde se nacházejí ty pramenné zářezy a to prameniště se chová úplně jinak, než se chovalo v předešlých 80-90 letech.
2: Že velká část lesních porostů zkrátka chybí, mi potvrdil i ředitel městské správy lesů Martin Kodeš. Podle něj bylo z okolí Pelhřimova nutné během kalamity vytěžit na 500 000 kubíků dřeva.
5: Pro asi bližší představu je to zhruba množství těžeb, které by se těžilo za běžných okolností následujících 30 až 40 letech.
2: Během pondělí se podařilo prameniště z části znovu napojit. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Krásné ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Pravidelně vás informujeme o situaci na silnicích, výhledu na počasí a taky o tom, co se kolem nás děje. Podstatného čas je i teď s Tomášem Kolátorem.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by podle návrhu hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Služby města Jihlavy začaly rosit ulice v centru. Kropící vozy výjíždí od 10 hodin dopoledne a městem projíždí zhruba každou hodinu a půl. Cílem je snížení prašnosti a taky osvěžení a zvlhčení vzduchu při horku. Rosení ulic provádí služby města vždy, když venkovní teploty minimálně 3 dny přesahují 28 stupňů. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky druhého kola přijímacího řízení. Organizace Cermat je zveřejní v systému DIPSY a školy je vyvěsí také na svých webech. Druhého kola se účastnilo přes 12,5 tisíce zájemců. Neúspěšní uchazeči budou moct od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. Přesně před 10 lety se Britové rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro odchod bylo 52% Britů, setrvání 48%. Dnes by pro Brexit hlasovali jen 3 z 10 Britů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Podle analýzy, kterou si vypracovala anglická národní banka, vedl Brexit k 6% snížení ekonomického výkonu země. Britské HDP je tak až o necelých 60 miliard korun týdně nižší. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Rakousko 2-0 a zajistili si postup do play-off. Obě branky úřadujících světových šampionátů dal Lionel Messi a stal se nejlepším střelcem historie mistrovství světa. V dalších zápasech Alžírsko vyhrálo nad Jordánskem 2-1 a vyřazovací část si zajistili Francie a Norsko. Severané porazili 3-2 Senegal a Francie přehrála 3-0 Irák. A teď ještě počasí, to dnes bude jasné až polojasné, v průběhu dne občas oblačné. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů. Aktuální hodnoty se pohybují však kolem 19 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Mezi obcemi Předbor a Luka nad Jihlavou se stala nehoda se zraněním. Dávejte tam proto pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Slyšeli jste někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík.

0: úterní ráno, máme 9 minut po půl osmé a aktuálně se teploty v našem kraji pohybují ještě kolem 20 stupňů, tak máte poslední možnost vychladit byt nebo kancelář, než se venku rozhostí vedro. Teploty budou stoupat nejen dnes, ale i v dalších dnech. Víš a víš, připravte se na to. My vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina budeme hrát písničky, které nestárnou. Bude tu Michal Tučný, taky Tereza Kerndlová nebo Bee Gees. Teď si ale povíme, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Krásné úterní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Jen půl minuta nás dělí od 7:45.
1: Počasí.
0: A to je čas povídat si o tom, jak je a jak bude. Teploty v našem kraji jsou teď mezi 17 a 21 stupni, 21 stupňů a skoro jasnou oblohu udává meteorologická stanice v Dukovanech. Telč, Košetice nebo Nový Rychnov hlásí 20. Velké Mezříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Hubenov nebo Žďár nad Sázavou udávají 19 stupňů a 17 je v Přibyslavi nebo Libici nad Doubravou. Obloha dnes zůstane skoro jasná nebo polojasná, během dne může být i oblačno a na jihu kraje se může objevit přeháňka, případně i bouřka. Nejvyšší teploty o 10 stupňů vyšší než teď, 28 až 31 stupňů Celsia a vítr povane slabý, během dne místy mírných severních směrů. Teplo nás neopustí ani v dalších dnech, naopak do konce týdne ještě teploty porostou, podrobně nám vše vysvětlí meteorolog přesně za hodinu v našem vysílání. No a jestli zvládne bublifuk hranatou bublinu, tak na to se za malou chvíli zeptáme našich makoviček.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tohle byla Tereza Kerndlová a její písnička Schody z nebe a před námi na Českém rozhlase Vysočina hlasy našich makoviček. Témata jim vybírá kolegyně Irena Šarounová. Nedávno probrali společně mýdlové bubliny.
1: Makovičky.
2: Co je to bublifuk?
3: Když do toho foukneš, tak z toho udělá bublinu.
4: Ty bubliny si s něma může zhlát a plaskat je. Můžou být velké, když se rozpojí a spojí.
5: Budeš míň foukat a tím se ti bude zvětšovat.
6: Namočíme tu tyčku do nátoně a tak vyfoukneme z toho bublinu.
7: V tom kelímku s mýdlem a vodou do jako kdyby toho oka prostě to nabereš a foukneš do toho, co nejvíc umíš, ale ne silně, ale jen jemně a ty třeba uděláš takhle velkou bublinu nebo dvě slepení k sobě, to už se mi povedlo.
8: Bublifik je dobrý k tomu, abys mohl dělat různý tvary bublin.
2: Může být bublina hranatá?
7: Ne, protože to by se hned rozpojilo.
9: Jsou jenom kulaté, to bys musel být nějaký už hodně novej bublifik, který se nevylábí.
1: Makovičky.
0: Před námi na Českém rozhlase Vysočina zprávy Jihlavská zoologická zahrada, poplatky za veřejnoprávní média v Německu a taky trable tenistky Vondroušové. To jsou střípky ze zpráv, které na 8 hodinu chystá Tomáš Kolátor. Do časového znamení ještě uplynuje 8,5 minuty. No a tento čas se vyplní písničky, začíná s nimi Michal Tučný. Tak hezké ráno.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 8 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Pavel se dnes vyjádří ke složení delegace na summit NATO. Vláda s jeho účastí nepočítá. Vznikla ČEZ Energy. Nová dceřiná firma je přípravou na zestátnění ČEZu. Po útěku summit se před několika lety se do jihlavské zoo znovu vrátily rysy. Dnes čekáme slunečné počasí s letními teplotami až 31 stupňů. Zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Energetická společnost ČEZ založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
3: Vznikly dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČEZ Energy.
2: Cílem celé transformace ČEZ a vyčlenění zákaznické části do dceřiné společnosti je, aby stát 100% ovládl výrobní část ČEZ. Do jihlavské zoo se vrátili rysy karpačtí. Samice a samici dovezli chovatelé z Německa a z Francie. Teď už jsou k vidění ve výběhu. Ten byl doteď zhruba 2 roky prázdný. Zahrada chovala rysy od roku 1985 a odchovávala i mláďata. Před několika lety ale z výběhu uprchla samice, pokračuje mluvčí zoo Simona Kubičková.
4: Je to zvíře velice plaché, takže odchytnout se jí nepovedlo. A byla tady ještě její matka, která tady zůstala sama, takže po i domluvě s kolegy z jiných zoologických zahrad jsme se vlastně rozhodli poslat do jiného chovného zařízení a po zhruba 2leté pauze se vracíme a máme tady mladý pár.
2: Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
5: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před 2 lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
6: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
2: A přidáme ještě aktuální výsledky z fotbalového mistrovství. Argentina porazila Rakousko 2-0, Francie si poradila s Irákem 3-0. Norsko přestřílelo Senegal 3-2 a Alžírsko se vyšláplo na Jordánsko 2-1.
1: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou teď teploměr ukazuje 19 stupňů, Černovice hlásí 18. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V pražském směru dálnice D1 od 128. kilometru čekejte lehké zdržení. Tvoří se tam nárazová kolona zhruba 4-kilometrová, převážně kamionů. A v Předborské ulici v Lukách nad Jihlavou se stala nehoda dvou aut, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Srdečné pozdravení posíláme do všech míst, kde nás dnes posloucháte. Za volant, pokud někam cestujete, do ordinací lékařů, pro lékaře, zdravotníky, sestry i pacienty, do škol, kde právě finišují a chystají pro žáky vysvědčení, i do obchodů, továren a firem, a to nejen v kraji Vysočina. Už za chvíli se společně můžeme zamyslet, co kdyby jednou domy nerostly z cihel a betonu, ale z konopí. Čeští vědci teď zkoumají mají nové způsoby, jak právě konopí využít co nejvíc při stavbě domů. Testují z této rostliny například izolace, tvárnice i deskové materiály. Víc za chvíli, příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné ráno, máme úterý 23. června, teď je 8 hodin a k tomu 12 minut a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Čeští vědci vyvíjejí nové možnosti využití technického konopí ve stavebnictví. Na Českém vysokém učení technickém testují například deskové materiály nebo konstrukční prvky, které by v budoucnu mohly doplnit běžně používané stavebniny. Výsledkem má být demonstrační dům, na kterém ověří jejich vlastnosti v praxi.
1: Na stole nám tu leží hromádka světlé dřevité hmoty, lisovaná deska, izolační materiál, nějaké stavební tvárnice. Když se ale podíváme blíž, tak zjistíme, že jejich základ není kámen, písek ani dřevo. Je to všechno vyrobené z rostliny, z technického konopí.
2: Tady vidíte vlastně pazdeří, jedna ze složek technického konopí. Primárně se z konopí zpracovává stonek, to je asi nejžádanější část z toho technického konopí. A to pazdeří by se dalo říct, že je taková jakoby odpadní hmota, s kterou si třeba ty konopáři nevědí moc rady.
1: Jsme v Univerzitním centru energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického, kde Barbora Vlasatá z laboratoře cirkulárního stavebnictví zkoumá, jak by se právě konopí mohlo víc uplatnit ve stavebnictví.
2: To je tvárnice, která je vlastně udělaná, je to jako beton, je tam vlastně to pazdeří, je tam zapracovaný s nějakým pojivem a dá se to prostě použít jako stavební materiál. Naopak z toho stonku se třeba dělá tepelná izolace, to už jsou jakoby víceméně zavedený prvky, které na trhu koupíte.
1: Když se podíváme na tu tepelnou izolaci, tak ona vlastně je velmi podobná té izolaci, která není z technického konopí.
2: Ano, je to víceméně to samý a právě je to alternativa k té klasické třeba minerální izolaci, která je dělaná z čedičových vláken. Tohle je prostě rozvlákněný stonek a má to víceméně ty samé tepelné vlastnosti, jako má ta klasická minerální vlna.
1: Říkáte víceméně stejné vlastnosti, má to i nějaké výhody?
2: Je to prostě obnovitelný zdroj, lokální, to konopí svým způsobem i jakoby pomáhá v té půdě, není to rostlina, která by to nějakým způsobem vyčerpávala, jako to třeba dělá řepka. Je to rychle dostupný zdroj, ta masa je tady rychle dostupná, třeba i dalo by se říct rychleji, než třeba v případě dřeva.
1: Pak to jsou ale i věci, které na trhu ještě úplně nenajdeme, třeba deskové materiály nebo materiály na bázi lisovaných stonků.
2: A to jsou právě ty varianty, na kterými se budeme zaměřovat a budeme se snažit nějakým způsobem zjistit ten přínos, tak aby jsme mohli jim potom pomoct se umístit mezi těma ostatníma standardníma výrobkama na trhu.
1: Na vývoji těchto materiálů ale vědci nechtějí zůstat jen v laboratoři. Cílem projektu je ověřit jejich využití přímo v konstrukci domu. Jak říká Jakub Diviš z laboratoře udržitelné výstavby, nejde o hledání úplně nové suroviny, ale o to, co už známé materiály dokážou v praxi.
3: Výsledkem bude, že všechny obvodové stěny, střecha a podlaha budou z technického konopí. Míra detailu a

0: Dnešní počasí, je to jednoduché, bude vedro, čísla dodáme. Nejprve je tu ale Petr Novák a jeho Děvče z krásných začátků, tak se můžete zasnít.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: počasí.
1: Polojasnou oblohu a 19 stupňů teď hlásí Přibyslav. Svratouch nebo Jihlava mají shodně 20 stupňů. 22 stupňů je v Náměšti nad Oslavou, Telči nebo Dukovanech a Košetice hlásí také 22 stupňů. Tolik počasí v tuto chvíli. Dnes obloha zůstane skoro jasná až polojasná. Během dne může být i oblačno, takže se sluníčko občas schová za mraky. Na jihu kraje se může objevit i přeháňka, případně bouřka, ale teploty budou opět vysoké, 28 až 31 stupňů Celsia. A slabý během dne místy mírný vítr severních směrů nás pravděpodobně příliš ochladit nestačí. Teplo nás neopustí ani v dalších dnech, naopak do konce týdne ještě teploty porostou. Podrobně nám vše popíše meteorolog už za půl hodiny v našem vysílání. Ale za pár minut se podíváme do jednoho místa v našem kraji, kde přesazují květiny na veřejných záhonech anebo vyrábějí altán do parku a originální zvoničku ve tvaru bukového listu. Lidé v Cejli na Jihlavsku chtějí uspět v mezinárodní soutěži v péči o zeleň a životní prostředí, a tak se tam za nimi vydáme. Za malou chvíli.
0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Už 100 let se hraje fotbal v Batelově a my budeme u jejich velké oslavy. A nebudeme sami. Fotbal z Bateláky si přijede zahrát stará garda pražských Bohemians i s mistrem Dloubáku Antonínem Panenkou. Žonglování, tanec, pantomima nebo akrobacie na běžícím pásu. To všechno předvádí světoznámý soubor Cirkla Putika. A my vám představíme muže, který ho vede. Je totiž z Vysočiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině.

0: Eva Frilingová a Miroš Birka vyplnili svojí písničkou několik minut z úterního Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 8 hodin a k tomu 23,5 minuty. Cejle na Jihlavsku usiluje o úspěch v mezinárodní soutěži v péči o zeleň a životní prostředí. Lidé ve vsi teď proto tráví podstatnou část svého volného času tím, aby cejle byla nejen pro ně ještě přitažlivější.
1: Lenka Macháčková, Zdena Sochorová, plejí záhon při příjezdu do cejle.
2: No, by se menily se nám levandule mimo, takže tyhle, ty, co jsou malý, tak ty likvidujeme a ty, co jsou větší, jsme si tamhle nasadili a zkusíme si je rozmnožit, protože přes zimu nám tamhle na druhé straně vymrzly.
3: Takhle se mě, ani na zahrádce se mě takhle nedaří.
1: Taková malá Provence.
3: Levandulím, jako tady, jo.
1: Na brigády chodí pravidelně.
2: Prostě se napíše na WhatsApp a jde se.
4: A kdo má čas, tak přijde.
1: Loni společně s ostatními přispěli k tomu, že cejle získala celostátní zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Teď jejich práci posoudí i v mezinárodní soutěži, kam se obec kvalifikovala.
2: Jen tak někomu se to nepovede, takže je to určitý jako zadosti učení za to, co všechno děláte pro tu obec.
1: Nejenom ze stanovišť pracují i nejmenší dobrovolní hasiči.
5: Kameny do kontejneru.
1: Na poveli má Lucie Slavětinská.
6: Určitě to není jenom o tom požárním sportu, ale je to i o tom, aby ty děti prostě jakoby měly ten vztah k té obci a celkově k tomu prostředí a ke všemu.
1: Pracují v horní části cejle, kde je revitalizovaný rybník a nový park. Je v něm dřevěný altán a nově i zvonička v podobě bukového listu. Obojí dělal místní tesař Břetislav Kocián.
7: Děláme samotnou krytinu ty zvoničce. Je to z předzvětralé zelené mědi a bude to tvořit taky takový žebra jakoby toho listu.
8: Když vidíte, jakože za vámi jde spousta lidí z cejle, udělají si odpoledne čas a pracují tady všude na těch obecních pozemcích a na všem, aby to tady bylo hezký, tak je to takový uspokojivý.
1: Říká bezpartijní starostka Pavlína Nováková. Přesvědčit komisi mezinárodní soutěže se cejle pokusí ve čtvrtek. František Jirků, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Dobré ráno, před námi zprávy s Tomášem Kolátorem.
2: Je 9:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Prameniště pitné vody na Křemešníku se častěji zanáší. Po víkendových přívalových deštích je museli pracovníci Pelhřimovské vodárenské zcela odstavit. Do Skrýčovského vodojemu včera zaváželi vodu cisternami. Na současné situaci se podle prokuristy společnosti Rudolfa Cívky podepsali následky kůrovcové kalamity, kdy prameny už nechrání stromy. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin nebo vzplanutí zemědělských strojů. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody dosáhly přes 350 milionů korun. Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk na zhruba 29,5 miliardy korun. To je meziročně o 8% víc. Vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil taky o investiční produkty a hypotéky. Maďarský premiér Péter Maďar chce odvolat prezidenta země Tamáše Šujoka. Argumentuje navrácením prestiže prezidentskému úřadu. Nově zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Maďarský prezident, kterého do funkce prosadila bývalá vláda Viktora Orbána, odmítl výzvy nově zvolené vlády a nechce odstoupit dobrovolně. Premiéra obvinil ze zneužívání moci. Obhajci titulu v šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. V losu je zatím i Karvina. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. A teď ještě počasí. V Humpolci a Vatíně je 21 stupňů, v Telči 22. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace na silnicích v regionu. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A přehled podstatného dění na Českém rozhlase Vysočina doplňujeme podrobnostmi z našeho kraje. Za chvíli se tak vypravíme do Jihlavské zoo. Samice rysa se tam zatím spíš schovává, samec ale zvědavě vyhlíží u oplocení. Do zahrady se rysy vrátily po 2 letech. Více se dozvíte za chvíli v reportáži. Hezké ráno a nerušený poslech přeje Ivana Víznerová.
4: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli,

0: 9 minut po půl deváté dospívali na Českém rozhlase Vysočina Rangers. Na 9:15 chystáme předpověď počasí s meteorologem. Teď se jdeme vydat do jihlavské zoologické zahrady. Tamní výběh rysů byl 2 roky prázdný. Teď má ale nové obyvatele. Do opravené expozice s lepším zabezpečením přivezli chovatelé 2 rysy karpatské z Německa a z Francie. A protože se zvířata v novém prostředí poměrně rychle rozkoukala, návštěvníci už je můžou za oplocení ním zahlédnout.
1: Jo, jako co nebo kočka tu?
2: Tak
1: on je opravdu takový levodrzlej.
3: Zatímco samice se schovává mezi stromy ve výběhu, s ředitelem zoo Janem Vašákem koukáme na samce rysa, který i hned zvědavě přichází přímo k oplocení.
4: Jde normálně krásně za náma, jo, takže ten kocour se vůbec nebojí. Ta kočka trochu jo, ale není to tak dramatický, jak jsme očekávali. Ty rysy jsou obecně docela jako takový plachý zvířata, takový jako celkem nervózní v tom novém prostředí a zejména tady ten kocour to celkem boří, takže já doufám, že budou v pohodě a že letos už ne, ale v příštím roce, že dají nějaký koťata.
3: Vysvětluje Jan Vašák, že obě kočky vypustili do výběhu v minulém týdnu. Doteď byl výběh rysů zhruba 2 roky prázdný.
5: Ke konci roku 2022 bohužel uprchla mladá rysice, kterou se nepovedlo dohledat, i když několik měsíců jsme o ní měli zprávy. A byla tady ještě její matka, která tady zůstala sama, takže po i domluvě s kolegy z jiných zoologických zahrad jsme se vlastně rozhodli poslat do jiného chovného zařízení.
3: Podle mluvčí zoo Simony Kubičkové vedlo k pozastavení chovu rysů v zahradě nešťastné leknutí samice kvůli hlasitému zvuku a její následný útěk. Dodnes se jí nepodařilo najít a odchytit.
4: Jako myslím si, kdyby jí srazilo auto, tak bychom se to dozvěděli. To by nás někdo žaloval pro škodu určitě. Kdyby někdo zastřelil, tak to by nám nikdo asi neřekl. Opravdu nevíme, tím, že nebyla vybavena, protože šla neplánovaně pryč samozřejmě, tak nebyla vybavena nějakým sledovacím zařízením. Takže je hypoteticky možný, že ta rysice prostě se vydala někam, kde se usadila. Jo, což bych jí přál.
3: Do popisovaného útěku ale podle Jana Vašáka zoo chovala rysy více než 40 let. Teď se k této tradici znovu vrací s tím, že po zkušenostech s uprchlou samicí nechalo vedení zahrady upravit výběh.
4: Ten elektrický ohradník, vlastně to zvíře, když prostě utíká, když se něčeho lekne, tak on ho nezastaví. Takže tu chvíli jsme začali přemýšlet o převisech. No a v okamžiku, kdy jsme chtěli k tomuhle s tomu přistoupit, tak tady spadlo prostě velká větev a začal nám padat kompletně ten výběh. Takže jsme zjistili, že od spodu ty sloupy jsou kompletně špatný, takže my jsme ten výběh de facto museli udělat celý znova.
3: Dřevěné sloupy jsou tak nově zajištěné v betonových patkách a na vrchu plotu dělníci vytvořili i speciální převisy, které by měly kočkám zabránit v útěku i v případě, že by je něco vylekalo. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po 8:45 se hlásí Český rozhlas Vysočina a taky předpověď počasí s meteorologem.
1: Počasí.
0: A tím meteorologem je Mojmír Martan. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké teploty jsou už v tuto chvíli v kraji Vysočina?
2: Už jsou na našich stanicích nad 20 stupňů, pohybují se mezi 20 a 24 stupni.
0: Tak ale kam se dostanou během dne? To nás zajímá.
2: Tak dneska by se měli zastavit na hodnotách 28 až 31 stupeň, možná v těch nejvyšších polohách na severu kraje, tam dosáhnou jen 26, 27 stupni. Jinak obloha bude skoro jasná, polojasná, občas může být v průběhu dne té oblačnosti trošku více. Odpoledne a k večeru se na jihozápadě kraje může s velmi malou pravděpodobností objevit přeháňka nebo bouřka, ale ta pravděpodobnost, jak zdůrazňuji, je hodně malá. Foukat bude slabý, během dne místy mírný vítr severních směrů.
0: Tak to je úterý 23. června. Je teprve úterý, pojďme se podívat do zbytku týdne. Co ty teploty porostou?
2: Tak v průběhu týdne porostou, zítra tomu tak ještě příliš nebude, hlavně to ráno. Může být kolem východu slunce, zejména v údolích, docela takové chladnější, příjemné, minimální teploty 16 až 13, v údolích až 11 stupňů. No a z počátku noci ještě spíše polojasno, postupně se vyjasní. No a zítřek ten bude převažující ze skoro jasnou nebo jasnou oblohou. V průběhu dne se může oblačnost zvětšit až na polojasno, odpolední teploty 28 až 31 stupeň. Foukat bude slabý, v průběhu dne místy mírný vítr severních směrů.
0: Tak to zítřejší ráno ještě celkem chladné. Můžeme si vyvětrat, ochladit se, ochladit prostory, ve kterých trávíme den. Teploty do 31 stupňů stejně jako dnes, ale pojďme se podívat do těch dalších dnů.
2: Tak čtvrtek převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, budou to dny suché, bez srážek, s ranními teplotami 18 až 14 stupňů, ty nejvyšší denní 29 až 33, to mluvím o čtvrtku, pátek ten bude zase o stupínek teplejší, v noci 19 až 15, přes den 30 až 34 stupňů.
0: No a bude to pokračovat i do víkendu a ty teploty víkendové určitě řekneme posluchačům v dalších relacích s našimi meteorology. Tohle byl Mojmír Martan, vysvětlil nejbližší dny, i tak je to hodně, hodně žhavé. Děkujeme za předpověď a hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Tak tolik počasí nejbližších dnů, buďte připraveni na velká horka na konci června. S přáním krásného dne a příjemně strávených hodin, i když bude hodně velké horko, se loučí Ivana Víznerová. Ještě vám na Českém rozhlase Vysočina pošleme české písničky v podání Jany Chládkové nebo kapely Lucie a taky vtip Jardy Hypochondra. Tak příjemný poslech.
3: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Fédo, řekni fór.
1: Stojí takhle chlápek u kůlu, kolem něho skáčou kanibalové. Pak se podívá do nebe a říká: pane bože, proč já? Já jsem úplně nahranej. Rozestoupí se mraky a z nebe se ozve: nejsi. Ne, a tak co mám dělat? Až k tobě přiskáče šaman, tak ho kopni mezi nohy. Chlápek, který čeká, až přiskáče šaman, pak ho podle božího příkazu kopne mezi nohy a hned se obrací k Bohu. No a co teď? A Bůh mu upřímně odpoví: milý hochu, teď už nic. Teprve teď seš nahranej.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Policie varuje před mužem se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy. Odboráři České televize a Českého rozhlasu se sešli s vládou. Řešili změny financování. Cejle na Jihlavsku se chystá na finále soutěže evropských kvetoucích sídel. Dnes bude slunečné počasí s letními teplotami až 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Na místě je několik policejních hlídek i zásahová jednotka, říká policejní mluvčí Barbora Šnívajsová.
3: Ozbrojený muž, který má být ve špatném psychickém stavu, se má pohybovat v modré Škodě Fabii. Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158 a sami rozhodně nijak nezasahujte.
1: Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS svolal krizový štáb. Odboráři médií veřejné služby se sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími členy vlády. Řekli jim, že návrhy na změny financování médií považují za nepřijatelné. Kabinet plánuje převést Český rozhlas a Českou televizi pod státní rozpočet. Pracovníci médií to kritizují s tím, že by instituce mohly být závislé na politické moci. Zástupci vládní koalice to rozporují. Do obsahu zasahovat nechtějí, média podle nich ale musí šetřit. Politici jsou zároveň ochotní s odboráři dál jednat, říká předseda SPD Tomio Okamura.
4: Ta debata bude trvat měsíce, protože první čtení, druhé čtení, třetí čtení bude v podstatě celý půl rok až do konce roku. My jsme té debatě maximálně otevření, protože se jedná o veřejnoprávní média. Určitě jsme se shodli na tom, že odboráři České televize i Českého rozhlasu mají kdykoliv dveře otevřené.
1: O úspěch v mezinárodní soutěži evropských kvetoucích sídel usilují obyvatelé Cejle na Jihlavsku. Obec se do ní kvalifikovala díky loňskému úspěchu v celostátním kole obce roku, kde získala zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Hodnotící komise přijede do Cejle tento čtvrtek, pokračuje bezpartijní starostka Pavlína Nováková.
5: Pro mě jako pro starostku a myslím si, že i pro spoustu těch lidí je už to úspěch teď. Jako myslím si, že za námi je fakt spoustu práce a když dostaneme to nejvyšší ohodnocení, tak to už bude jenom taková třešnička na dortu.
1: V Maďarsku se dnes sejdou premiéři zemí takzvané Visegrádské čtyřky. Péter Maďar má se svými protějšky z Česka, Slovenska a Polska jednat například o migraci, energetice nebo budoucnosti regionální spolupráce. Summit je zároveň posledním, které Maďarsko hostí. Od července totiž skupině V4 začne předsedat Slovensko.
6: Jedním z témat bude také budoucnost Visegrádské čtyřky. Maďarský premiér Péter Maďar už dříve navrhl debatu o jejím možném rozšíření o další státy, například Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko nebo Rumunsko. Zároveň ale zdůrazňuje, že přednost má obnova vztahů mezi současnými členy. Ty v posledních letech poznamenaly rozdílné postoje k ruské invazi na Ukrajinu, a to zejména mezi Budapeští a Varšavou. Maďar před summitem uvedl, že spolupráce v rámci V4 patří vedle Evropské unie a NATO k hlavním pilířům nové maďarské zahraniční politiky. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: V Fotbalista Lionel Messi zařídil 2 góly výhru Argentiny na mistrovství světa 2-0 nad Rakouskem a stal se nejlepším střelcem historie šampionátu. Úřadující mistři světa si navíc zajistili play-off, stejně jako Norové a Francouzi. Severané porazili Senegal 3-2 a Francie Irák 3-0. Alžírsko pak otočilo utkání s Jordánskem a vyhrálo 2-1. A fotbalisty Karviné převezme po odchodu trenéra Marka Jarolíma Roman West. Slezský klub o tom informoval na svém webu. Délku smlouvy s novým koučem ale nespecifikoval.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě a Počátkách je 21 stupňů, v Moravských Budějovicích 22. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 mezi kilometry 76 a 77 ve směru na Brno stojí kolečko z přívěsného vozíku.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezké úterní dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, to vám 5 minut po 9. hodině přeje od mikrofonu Hela Dvořáková. Za pár minut dobrota Dáše Kubíkové. Dneska to bude hodně zajímavé, protože se vydáme na zahrádku a zaměříme se na libeček. Pokud se mu daří u vás na zahradě, tak nám Dáša Kubíková poradí, jak jej ideálně zpracovat. Ještě předtím nabízím ale Patrika Svejzího a nebo taky zpěvačku, která už 3. července přijede i na Vysočinu, respektive do Jihlavy na další ročník Vysočina Festu. Vystupovat bude od 17 hodin 45 minut. Ano, její fanoušci už tuší, nebudeme teď lítat nízko, je tu zpěvačka Anna K.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Debaty Dáši Kubíkové.
1: Někdo si bez libečku nedokáže vaření představit. Však se mu také říká přírodní magi. Kolegyně Dáša Kubíková si libeček na zahrádce také pěstuje a jak říká, dokonce se jí zbláznil, vyrostl až do 4metrové výšky. No a proto pátrala, co s ním, a poradila si.
2: Chcete někdo metrové koště libečku? Tak jsem se musela ptát po víkendové návštěvě chalupy, kdy se během naší nepřítomnosti pár drobných lístků libečku zvětšilo do rozměru stromu, který sahá až do patra. Libeček samozřejmě sklízíme a používáme do omáček, pod maso a do každé polévky, nejprve čerstvý a v zimě pak sušený. Věra Sedláková ze Žďáru nad Sázavou, amatérská a nadšená kuchařka, má tip na další mnohostranné využití toho to voňavého zeleného koření.
3: Protože teďka je hodně libečku všude a ten libeček umí fakt vyrůst do stromu hustýho, tak je všelijaký možný uskladnění, ale letos jsme přišli na to, že když ho nasušíme, pěkně úplně fakt do sucha, přidáme do něj hrubou sůl a rozdrtíme v dobrým mixéru nebo v dobrým drtiči úplně na takový jemňoučko. Je z toho hodně dobrý koření, který se nemusí ani nějak zavařit, jenom se dá do dózy, zavře a vydrží určitě dlouho. A úplně stejně tak se dá udělat petrželka, pažitka, libeček, k tomu může taky být cibulka, na tě cibulky, a to když se všechno nasuší a dá se to potom s tou solí rozdrtit, tak to koření je taky výborný.
2: Můžeme tedy využít samotný libeček, ale také ho zkombinovat s dalšími zelenými bylinkami ze zahrádky. Rozhodně to stojí za vyzkoušení. Tak dobrou chuť!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: No a protože máme v kalendáři 20.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Hráči Nesky, v úterním dobrém dopolední se psala stížnost. No a já se ptám, chystáte se letos k moři pěkně autem? No tak pak se vám budou hodit informace, které mohou ušetřit nejenom peníze, ale taky starosti na cestě. Teď vám poradíme, kde koupit dálniční známku, abyste zbytečně nepřeplatili, ve kterých zemích je vůbec potřebujete a kde vás místo dálniční známky čeká třeba mýtné. Přehled bez nepříjemných překvapení za volantem je tady pro vás.
1: Oficiálně se v Česku dálniční známky prodávají na webech e-dálnice.cz nebo taky e-dálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká František Jemelka z Ministerstva dopravy.
2: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
1: V Česku stojí jednodenní elektronická dálniční známka 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologické auta jsou ceny nižší. Ministerstvo dopravy zároveň varuje, že se objevují podvodné SMS, které se vydávají za výzvy k úhradě dopravních pokut a odkazují na falešné webové stránky s cílem vylákat osobní nebo platební údaje. Existují i neoficiální prodejci, překupníci. Tam ale musí kupující počítat s tím, že k ceně samotné známky se připočítá provize provozovatele stránek za zprostředkování, pokračuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být z jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
1: A pak jsou tu podvodné weby. Tam kupující o peníze může úplně přijít a známku ani nedostane. Hodně Čechů se i letos chystá autem do Chorvatska. Tam ale dálniční známky nejsou, platí se tam mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a od typu a velikosti vozidla, pokračuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
4: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená vstup do toho prostoru, který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
1: Každých 100 metrů v osobním autě po chorvatské dálnici vyjde průměrně asi na 7 eur. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Za pár minut Míra Marek, další díl pořadu bejvávalo na téma svatojánské noci.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Hudsonské šífy a taky Babi Daněk, 2 minuty po 9:30. No a teď Míra Marek.
2: Bejvávalo.
3: O svatojánské noci. Šlo o noc plnou tajemna, zvyků a rituálů. Pár příkladů za všechny. Na návrších se zapalovaly ohně. K nebi se vyhazovala zapálená košťata, aby se čarodějnice držely v úctivé vzdálenosti od vsi. Také se zapalovala loukoťová kola a pouštěla se jako symbol zapadajícího slunce ze strání dolů. Nezadané dívky své věnečky také v předvečer svátku svatého Jana Křtitele pouštěly po vodě a věřili, že jim najdou ženicha. Věnečky se také házely na stromy, které dívce se věneček zachytil, měla se do roka provdati, které spadl, měla zůstat ještě svobodná. Děvčata si také dávala věnečky pod polštář a věřila, že se jim milý zjeví ve snu. Jindy věneček pokládala na rozcestí. Věřila, že pokud na místě vydrží do druhého dne, svatba v následujícím roce je jistá. O svatojánské noci rostlo v lese tajemné kapradí se zlatým květem. Kdo měl čisté srdce a utrhl jej, byl bohatý a šťastný po celý rok. Na tajemnosti dodávala této noci také zelenavá světla svatojánských mušek, kterých je právě v tomto období požehnaně. No a zítra o bludičkách.
2: Bejvávalo.
1: Sluníčko s nám svítí, aktuálně 23 stupňů Celsia, sice převážně oblačno, ale už za okny je jasné, kdo dneska vyhraje, bude to právě slunce. No a my se zaměříme v pořadu Minuta pro zdraví na UV faktor u krému. Tak si to nenechte ujít, ať v tom máte jasno. Víc nám řekne paní doktorka Irena Zimenová.

0: pro zdraví.
1: Když přijde do obchodu někdo, kdo si chce koupit krém s ochranným faktorem, aby se v létě nespálil, na co si má dát pozor?
2: Na krémech nebo na přípravcích bývá různé číslo SPF až po 50. Čím vyšší číslo, tím větší ochrana. Také bývají dražší, ale to číslo je to důležité. Potom bývá cena podle značky, ale to už záleží na každém, co si vybere. Záruku ochrany to nemění. Píše si lidé vybírají podle toho, jestli chtějí krém, mléko nebo výrobek s rozprašovačem, aby se to dobře aplikovalo. A při tom samotném používání by se nemělo úplně šetřit. Nanášet ochrannou vrstvu v dostatečné množství a opakovat to třeba po koupání. I když na výrobcích bývá napsáno voděodolné, moc se na to nedá spolehnout.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: V čem bývají děti z vícerčat jiné? Maminka Helena Slánská pozoruje u svých čtyřčat velkou samostatnost a taky odvahu. My se za nimi vydáme už za pár minut v reportáži. Teď si dáme ale Haničku Zagorovou a skladbu Maluj zase obrázky. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
4: Měli jsme dva hrníčky.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Maluj zase obrázky a Hana Zagorová v 9 hodin 52 minut. Rodiny s vícerčaty často budí velkou pozornost. Rodiče opakovaně odpovídají na série otázek. Týkají se podoby a taky povahy dětí, několikanásobných nákupů věcí nebo toho, jestli každému měří stejným metrem. Poslouchejte vůbec, jak to funguje v rodině s 8letými čtyřčaty ze Středočeského kraje.
1: Heleno, čtyřčata se vám narodila v červnu 2018. Vy jste měli dvakrát kočárek pro dvojčata a někdy jste chodili i v jednom člověku s čtyřmi dětmi, jak se drží madla.
2: No, já jsem si vzala takový provaz a ty dva dvojkočáry jsem si svázala tím provazem, aby se mi to líp řídilo. Kolečka musela být i zaaretovaný.
3: Povoláním učitelka Helena Slánská vypráví, jaký nejvíc utekl rok po příchodu z porodnice. Byl to koloběh krmení, přebalování a uspávání.
2: To byl takový frčák, snad ani první rok si tak nějak nepamatuju, musím říct. No.
3: Doma na čtyřčata Anešku, Moniku, Kláru a Ondřeje navíc čekal o 2 roky starší bratr Vojtěch. Všichni se dnes zapojují do domácích povinností.
1: Co doma, s čím pomáháte?
4: Mamince uklízet kuchyň a stůl nebo vyluxuju.
1: To říká Monča a Aneško.
5: Když uklízíme myčku.
1: Vyklízíš myčku. Klárko.
6: Když věšíme prádlo.
1: A Ondro, máš nějakou činnost, kterou pravidelně doma děláš?
2: Tak taky se snaží někdy vyklidit myčku, že jo?
1: Teď jde Ondra se podívat do lednice. No. Ty vaříš někdy s mámou?
6: Ne.
1: A jíš rád?
6: Jo.
1: A co lednice a zásoby jídla?
2: Musím obden jezdit na nákup, no, protože třeba spotřeba takových ovesných vloček a mléka je u nás opravdu velká.
1: A na nákupy chodíte?
6: Jo.
3: Nenakupují se jen potraviny, rodina neustále obměňuje oblečení nebo boty. Čtyřčatům je teď 8 let.
2: To mě nikdy nenapadlo, že vlastně to je opravdu ty boty a všechny bundy a to je velké množství. No.
1: Jak často perete?
2: No, každý den. Kupy špinavého prádla a spotřeba i nádobí. Jako to je opravdu jako velká.
1: A koukám se vám tady na pastelky, některé jsou podepsané, tady je Klárka. Ale hodně věcí sdílíte? Máte hodně věcí, Klárko, dohromady?
6: No jo, třeba hračky s holkama, třeba jako Barbie, nový domeček a takhle.
1: Co povahy dětí? Máte to rozložené?
2: Každý úplně jinečí, no, musím říct, že každý i vyžaduje něco jinečího.
1: Dáte dohromady 5 nějakých nejčastějších otázek, které jako máma čtyřčat dostáváte?
2: Jestli všechno kupuju opravdu jako 4x a jestli se snažím být vlastně ke všem jakoby stejná. Jestli dokážu jako měřit stejným metrem, nebo třeba taky dárky na Vánoce a tak, no to se taky docela dost ptají.
1: Ta otázka těch lidí, třeba jestli někomu nadržujete, tak to máte jednoznačnou odpověď.
2: Jo, ke všem stejně spravedlivá a to je úplně jednoznačný.
1: Všimáte si, že jsou děti oproti třeba jedináčkům jiní, ať už odvážnější, samostatnější?
2: Určitě. Čtyřčata, myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor, protože myslím, že mají furt za sebou určitou skupinu lidí, myslím tím sourozence, která je vlastně chrání a podporuje.
1: Manžel s vámi není, zemřel, jsou to 2 roky zpátky?
2: 2 roky, no, přesně tak.
1: Jste samoživitelka, jak po té finanční stránce to jde?
2: Tak samozřejmě je to náročné, nebudu říkat, že ne, ale musím říct, že mám okolo sebe spousta lidí, kteří na nás myslí a tím jsem neskutečně vděčná a prostě na nás myslím pravidelně.
3: Podrobný článek, fotky nebo grafy s počtem vícerčat narozených od roku 1950 najdete na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Po ozbrojeném muži z Čelákovic policie pátrá také v Novém Bydžově a v Praze. Prameny na Křemešníku ztratily přirozenou ochranu, při deštích se voda zanáší. Státní úřady varují před nákupem předražených dálničních známek u neoficiálních prodejců. Dnes bude slunečné počasí s letními teplotami až 31 stupňů. Policisté pátrají po ozbrojeném muži v modré fábii, kromě Čelákovic taky v Novém Bydžově na Královéhradecku a Praze. Policisté mají hlídky preventivně i u ministerstva vnitra a školství. Fotografie ozbrojeného Petra Šimona je na serveru iRozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Proti muži by ale lidé neměli zasahovat. Muž měl podle policie mířit na učiliště v Čelákovicích, ve kterém teď žádní žáci nejsou. Prameniště pitné vody na Křemešníku se častěji zanášejí. Po víkendových přívalových deštích je museli pracovníci Pelřimovské vodárenské zcela odstavit. Do Skrýšovského vodojemu včera zaváželi vodu cisternami. Na současné situaci se podle prokuristy společnosti Rudolfa Cívky podepsali následky kůrovcové kalamity, kdy prameny už nechrání stromy.
2: Samozřejmě ta kůrovcová kalamita na to měla vliv, protože došlo k vykácení části lesa, kde se nacházejí ty pramenné zářezy, a to prameniště se chová úplně jinak, než se chovalo v předešlých 80-90 letech. Takže vliv to skutečně má. No. Máme s tím teď daleko větší starosti a působí nám to ty problémy, že to musíme dlouhodobě odstavovat.
0: Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby www.edalnice.cz nebo taky edalnice.gov.cz, které spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízí taky překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování, říká František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
0: Dálniční známku je možné koupit taky na pobočkách České pošty nebo v sítích čerpacích stanic Eurooil nebo Robin Oil na území Česka.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Národnímu týmu zajistí postup do play-off nejspíš jen výhra. O zatím 100% Mexičanech na šampionátu mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
4: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jak bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl.
0: Utkání Mexiko-Česko začne na Azteckém stadionu ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. A já doplním ještě výsledky z posledních zápasů na šampionátu. Argentina porazila Rakousko 2-0, Francie si poradila s Irákem 3-0 a Norsko přestřílelo Senegal 3-2. Alžírsko pak otočilo utkání s Jordánskem a zvítězilo 1-2.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je 24 stupňů, v Černovicích nebo Náměšti nad Oslavou 23. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Jeďte s opatrností obcí Šmolovy u Havlíčkova Brodu, máme tam hlášenou nehodu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak za námi jsou zprávy, ty další nás čekají přesně za hodinu s Tomášem Kolátorem. Máme 4 minuty po 10. hodině, pokračuje Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a za pár minut se v dnešním příběhu z Vysočiny dozvíte, jestli musí ředitel cirkusu umět létat na hrazdě. Co myslíte, musí nebo nemusí? Odpověď už za chvíli, do té doby třeba Jakub Smolík.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Tanec, gymnastika, akrobacie, humor i dojetí. Všechny tyhle emoce probouzí každé představení souboru nového cirkusu Cirkla Putyka. Působí v Praze společně s divadlem Jatka 78, ale muž, který ho vede a stará se o něj, pochází ze Žďáru nad Sázavou. Jako ředitel prý naštěstí nemusí umět totéž, co členové obou souborů.
2: V podmínkách asi nebylo, že byste musel umět létat na hrazdě, skákat na trampolíně a různé akrobatické prvky. Takže co je vaším úkolem?
3: Naštěstí na to jsou tam jiní, tak mým úkolem je vlastně celkové zastřešení obou těch organizací, je nás asi kolem 150 spolupracovníků, jak na jevišti, tak mimo jeviště.
2: Ondřej Vykoukal je ředitelem Cirkula Putyka, to znamená, že teď už jste v Praze, ale jste rodákem z Vysočiny. Jaké bylo vaše dětství tady?
3: My jsme, nebo rodiče tam ještě bydlí v zámku, hnedka vedle zámku, ve Žďáře nad Sázavou v zámku, takže jsem trávil dětství tam, trávil jsem ho hodně tady v knihovně, kde zrovna teď sedíme. Trávil jsem hodně v Zušce.
2: Kam na
3: jsem
2: jakém oboru?
3: Na hudebním. Chodil jsem tam na flétnu, na klarinet, do Žďáráčku. A ještě jsem utrávil samozřejmě hodně na gimplu, kam jsem chodil na 8letý gimpl, tak to jsou takový moje Zuška, gimpl a domov jsou moje hlavní tady styčný body.
2: A mě by zajímalo, jak jste se odsud dostal tam, kde jste teď?
3: No, ta cesta byla poměrně nečekaná a byla to i docela míra náhody, protože já jsem vystudoval v Brně právnickou fakultu a stal jsem se advokátem. Takže 10 let po absolvování v Brně jsem se přestěhoval do Prahy za tehdejší partnerkou, nyní manželkou. Začal jsem pracovat v advokaci, kde jsem 10 let byl právník v různých firmách. Po 10 letech mě to tak trošku přestalo bavit. Narazil jsem na inzerát, že hledají výkonného ředitele Cirkula Putyka Jatek 78. Odpověděl jsem na inzerát a za 4 měsíce jsem nastoupil. Ta moje denní náplně hodně o financí, zhánění partnerů, jednám s veřejnou správou, se soukromou sférou, strategické plánování, management, vlastně celý tý organizace. Není to jen tak, ono to vypadá, že to je každýho překvapí, kolik nás je.
2: Já jsem si říkala, tak pár akrobatů a někoho, kdo se stará třeba o ty věci. Ale...
3: No, ale vlastně to, jsou to lidi z celého světa. Zrovna v těchto dnech hrajeme představení Restin Euphoria, kde máme akrobaty a umělce z Kanady, z Austrálie, z Itálie, Dánska, Německa, Slovenska, Velké Británie. A k tomu jsou samozřejmě naši domovští čeští akrobaty a akrobatky.
2: A dost často jezdíte i do zahraničí za všemi představeními. Jezdíte taky ale po České republice, třeba na Vysočině. Byli jste někdy?
3: Byli jsme, byl to jeden z mých prvních úkolů, když jsem se stal ředitelem, říkám, hele, Putyka musí jít do Žďáru, protože tady nikdy ještě nebyla. Takže jsme tady v místním kulturáku hráli naše první, historicky první představení La Putyka, tak jsem rád, že jsme toho dosáhli a už se rýsuje i něco pro letošní rok na léto, ještě nebudu prozrazovat co, ale měli bychom se tady zase objevit. Mluvím zase o Žďáru, protože ten samozřejmě má důležité místo v našem plánování. Jezdíme do Telče pravidelně hrát. V Jihlavě jsme, nevím, abych pravdu řekl, jestli jsme tam vůbec někdy byli, tak jestli nás poslouchá nějaký pořadatel z Jihlavy, pojďme to dát dohromady a přijedeme do Jihlavy.
2: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Tak to je velká výzva, třeba se to všechno podaří a my se budeme moc těšit na tohle představení i v Jihlavě. Curaçao se stalo nejmenší zemí, která se kdy kvalifikovala na fotbalové mistrovství světa. Na většinu stadionů, kde se šampionát hraje, by se vešla polovina celé jeho populace. O to větší je nadšení fanoušků Curaçao, kteří turnaj využívají i k setkávání příbuzných z různých koutů světa. Náš reportér se v dějišti mistrovství v Kansas City pokusil nějaké fanoušky právě fotbalového trpaslíka najít a promluvit si s nimi. Tak si poslechněte reportáž už za chvíli.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.
1: K nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového mistrovství světa v Severní Americe patří hráči a fanoušci Curaçaa. Ostrov z jižního Karibiku teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku. Světového šampionátu se fotbalisté Curaçaa účastní poprvé, a to co by reprezentanti populačně nejmenší země v dějinách. A už získali i historicky první bod za remízu 0-0 s Ekvádorem. Stalo se to v Kansas City, kde po příznivcích Curaçaa pátral na až zvláštní zpravodaj na turnaji. If you see something,
2: say something. Není to úplně snadné, protože město i oficiální fanzóna, do které mířím, jsou plné Američanů v bílo-červených dresech národního týmu a také žlutých Ekvádořanů. Fanoušky Curaçaa, aby člověk pohledal a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Curaçaa.
3: Excited, feel so good.
2: Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Curaçaa. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
4: Fotbal je na Curaçaou velmi populární. Rovnat se mu může leda baseball. Díváme se na přenosy ze španělské La Ligy, z anglické Premier League, z italské série A. Teď jsme velmi hrdí na to, že jsme se v elitní společnosti ocitli i my. Zápasy s Německem, Ekvádorem a Pobřežím slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky. Všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Curaçao je. Škoda, že jsem měl vstupenky jenom na dva zápasy a zbytek turnaje uvidím už jen v televizi doma na ostrově.
2: Curaçao, co by populačně nejmenší účastník mistrovství světa, převzalo tenhle rekord od Islandu. Podle Justina by se na mundial zvládlo dříve či později kvalifikovat, i kdyby se turnaj nerozšířil na 48 účastníků. Dobrých hráčů mají prý dost. Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Curaçao skutečně narodil. Ale u země tolik propojené s Nizozemskem a se silnou diasporou v zahraničí, to není zas tak udivující. A fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Curaçaa na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Curaçao. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velkému rodinnému setkání. V národních barvách mi při focení pouzuje ona a pět dalších členů rodiny a Liliana popisuje, jak to vypadalo doma na ostrově, než odletěla fandit sem do Spojených států.
5: Na Curaçao vládne šílenství, každý si to užívá, že jsme se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. Slovy se to nedá vyjádřit. A dali jsme gol Německu, to je nejdůležitější.
2: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gol Curaçaa na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel s hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár, který má tedy na turnaji dvě reprezentace. Curaçao sice má svého premiéra, ale krále, nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
6: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
2: Těší se Gabriela a říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahith Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Curaçaa v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Po generace si ženy předávají tajemství, která voní po bylinkách, které z nich ale pomáhají při typických ženských potížích. To vám prozradíme v dnešním díle Babských rad, ale i za pár minut. Třeba teď Václav Neckář a Iveta Karel Černoch a Iveta Bartošová.

0: Mídlového prince v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina teď vystřídá další díl Babských rad. Tentokrát se totiž zaměříme na ženské bylinky.
1: Babské rady.
2: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se objevuje v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin, plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Zůstaňte s námi i nadále, protože už za pár minut vás v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina pozveme na krásnou akci, a to Usobské koncertní léto. Co všechno vás tam čeká a proč byste si to neměli nechat ujít, to vám řeknu, ale ještě teď vás nechám napínat. Teď královnou jsem já.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočená skupina Opus v 10 hodin 48 minut. Slibovala jsem, že vás pozvu na úsobské koncertní léto a to taky plním. Co všechno nás čeká? Výstava dětských kočárků, saní, tříkolek a to všechno v zámku Úsobí. Taky výstava historických vozidel, tedy veterán klubu Úsobí. To všechno také proběhne v zámku Úsobí. A teď si říkáte, no jo, ale kdy? I to vám řeknu. Už v pátek 26. června. Odstartuje to spolek Polenka, který uvádí Poupata, retro vystoupení z 80. let. Potom bude pokračovat od 8 hodin večer kapela Variace. Pokračujeme v sobotu programem, tedy Závody do vrchu. Pak bude následovat slavnostní zahájení. Následuje i cymbálová muzika Josefa Marečka. Nebude chybět Daša a kapela Pajky Pike, taky Petra Janu s kapelou. No a v neděli nás čeká od 14 hodin 28. června, aby byla přesnější, obecní dechová hudba. Následně od 16 hodin Kamil Střihavka a The Legends. No a od 18.45 Petra Černocká a taky Jiří Pracný. No, program bude fantastický, všechno se to bude odehrávat na městečku, tedy na náměstí v Úsobí a bude to rozhodně stát za to. Tak pokud ještě nemáte plány na víkend, tak neváhejte a od pátku vyražte a udělejte si prodloužený víkend pěkně v Úsobí. My si teď dáme skupinu, která určitě potěší všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina. Skupina Jelen, všude zdejší.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Ústavní soud má kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Ankaře. Hledaný ozbrojený muž z Čelákovic je zřejmě bývalý učitel. Policie po něm dál pátrá. Do jihlavské zoo se po dvou letech vrátily rysy. Dnes bude slunečné počasí s letními teplotami až 31 stupňů. Aktuální pravidelné zprávy začínají. Od mikrofonu vám je přináší Tomáš Kolátor. Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dříve avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny. Hledaný ozbrojený 55-letý Petr Šimon se může pohybovat v novém vozidle. Naposledy ho viděli ráno v Brandýse nad Labem. Podle původních informací směřoval v modré Fabii do učiliště v Čelákovicích se střelnou zbraní, řekla pro Český rozhlas policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
3: My v současné době víme, že by se mělo jednat o učitele. Nově jsme získali i informace o tom, že hledaný muž by se mohl pohybovat ještě dalším vozidlem, které si zapůjčil. Jedná se o vozidlo Renault Megane vínové barvy.
1: Víc informací můžete najít na webu irozhlas.cz. Odboráři médií veřejné služby se sešli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a dalšími členy vlády. Řekli jim, že návrhy na změny financování médií považují za nepřijatelné. Kabinet plánuje převést Český rozhlas a Českou televizi pod státní rozpočet. Pracovníci médií to kritizují s tím, že by instituce mohly být závislé na politické moci. Zástupci vládní koalice to rozporují. Do obsahu zasahovat nechtějí, média podle nich ale musí šetřit. Politici jsou zároveň ochotní s odboráři dál jednat. Říká předseda SPD Tomio Okamura.
4: Ta debata bude trvat měsíce, protože první čtení, druhé čtení, třetí čtení bude v podstatě celý půl rok až do konce roku. My jsme té debatě maximálně otevření, protože se jedná o veřejnoprávní média. Určitě jsme se shodli na tom, že odboráři České televize i Českého rozhlasu mají kdykoliv dveře otevřené.
1: Jihlavská zoo opět chová rysy. Poslední 2 roky byl jejich výběh prázdný. Jedna samice na konci roku 2022 utekla. V zahradě zůstala její matka, kterou následně vedení přestěhovalo do jiného zařízení. Nově teď chovatelé dovezli samce a samici rysa karpatského z Německa a z Francie. Jihlavská zoo chovala rysy už od roku 1985 a pomáhala i s návratem těchto šelem do přírody. Popisuje ředitel zoo Jan Vašák.
5: Má i v rámci evropských struktur návaznost na reintrodukci, takže i naše zvířata z minulosti, nemyslím tu utečenou, ta byla reintrodukovaná jaksi na divoko, ale jeden z našich kocourů šel do reintrodukčního programu do Švýcarska, kdy jeho potomci se potom vypouštěli. Sport.
1: 4 medaile už v prvním soutěžním dni získali sportovci z Vysočiny na letošní olympiádě dětí a mládeže. Zlatou medaili v kajak krosu získal Jáchym Krpálek. Stříbro vybojovali oštěpařka Sára Špačková a plavec Vigo Talpa, který závodil na trati 800 metrů volným způsobem. Sadu medailí pro náš kraj zkompletoval atlet Maximilian Melechovský, který byl třetí ve sprintu na 60 metrů. Dětskou olympiádu letos hostí Praha a potrvá do čtvrtka. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou je 23 stupňů, v Dukovanech nebo Libici nad Doubravou 25. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno. Odpoledne se na jihozápadě může objevit bouřka nebo přehánka. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda se stala na obchvatu Golčova Jeníkova, srazila se tam dodávka s osobním autem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme po 11. hodině. Venku zažíváme už krásné teplíčko. Řada z nás začíná už konečně mít pocit žízně. Konečně říkám proto, že mnohdy to ani nepoznáme, že jsme dehydratovaní. Hostem dnešního Dobrého dopoledne je nutriční terapeutka Gabriela Čurdová, která nám poradí, jak vyzrát na pitný režim. Krásné dopoledne vám přeji.
7: Dobré dopoledne.
2: Hosté Heli Dvořákové.

0: Kateřiny Dvořákové.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Proč je pitný režim pro naše zdraví zásadní a přitom ho většina lidí stále podceňuje?
2: Měli bychom si uvědomit, že naše tělo je více než z poloviny tvořeno právě vodou a bez dostatku tekutin vlastně moc nefungují ty metabolické procesy nebo naše soustředění. Už i mírná dehydratace může snižovat naši energii nebo výkon.
1: Řekněte mi, jak poznáme, že pijeme málo? Existuje vůbec nějaký jasný signál těla?
2: Můžeme být unavenější, nebo můžeme trpět bolestmi hlavy, někdo se hůře třeba soustředí, nemůže si něco furt zapamatovat dokola, jenom prostě málo pije. Někdo může mít, nebo má, tmavší moč, anebo často se to může i zaměňovat na chutě na sladké.
1: Aha, takže může nedostatek těch chutin ovlivňovat právě i tu naši únavu, i to, že prostě rádi sahneme po těch sladkostech.
2: Ano, protože náš mozek může vydat signál k tomu, že máme hlad, místo toho, že máme žízeň. On si to prostě ten mozek zamění.
1: No, v tom případě, kolik tekutin bychom měli ideálně denně reálně vypít? Existuje jednoduché pravidlo?
2: Ano, existuje. Doporučila bych zhruba 30 ml na každé naše kilo tělesné hmotnosti. A pokud teď se nám přesně blíží to léto, ty tropické teploty, tak tam se ještě navyšuje ten pitný režim klidně na 40 ml na kilo tělesné hmotnosti. Takže teď si každý může spočítat, kolik by měl za den vypít správně tekutin.
1: Je důležité pít průběžně během dne, nebo stačí, když to pak večer jako doženu, což občas dělám i já, že si říkám večer, ježiš, já jsem dneska vůbec nic nepila, tak do sebe hodím ten litřík, možná i litřík a půl, abych měla splněno. Je to správně nebo ne?
2: Určitě to správně není. Měli byste pít v průběhu celého dne. Po ránu je ideální opravdu ta sklenice vody vypít, protože to tělo po celé noci vlastně nedostalo ty tekutiny, takže je tam doplníme. A opravdu to tělo není spokojené, pokud si uvaříme jako první tekutinu tu kávu. Nalijeme do těla prostě první tu kávu, která to tělo nedokáže hydratovat, tak jak ta obyčejná voda.
1: Já se omlouvám svému tělu, přesně tohle každé ráno dělám, tak snad přijme tu omluvu, ale mění se nějak potřeba tekutin třeba při sportu, nebo když jsme hodně ve stresu, nebo když je nám naopak horko?
2: Určitě, pokud máme sportovní výkon, při kterém dochází opravdu k pocení, tak by mělo být doplněny ty tekutiny, by měly být ve vyšší množství. Při stresu rozhodně také by mělo být, protože to tělo se taky může začít více potit klidně. Takže vyšší pitný režim je zde rozhodně na místě. A poslední jsme říkali teplo, takže pokud máme teplejší počasí, nějaké tropické teploty, tak opět doporučíme zhruba těch 40 ml tekutin na kilo tělesné hmotnosti.
1: Další věc, pitný režim v různých obdobích života. Jak se vůbec liší pitný režim u dětí, dospělých nebo třeba seniorů?
2: U dětí je to spíš problematické, že děti vám zapomínají pít. My jsme rodiče, takže my bychom je to měli správně naučit v průběhu celého dne, protože klesá vám ta výkonnost u těch dětí. Vidíte, že jsou unavenější a může to být právě klidně způsobeno tím, že vlastně to dítě zjistíte, že vám moc nepije, že ze školy vám tu lahvičku nosí nedopitou a to dítě se okrádá o ty důležité tekutiny, které by mělo mít. U dospělých tam může být ta potřeba tekutin i vyšší, protože třeba více sportují, tam bych na to dohledla, ale pořád je důležité pít v průběhu celého dne od rána do večera, ne jednorázově velké množství vody. A u seniorů bych spíš apelovala na to, že mají pít v průběhu celého dne a dostatečně. Oni totiž ztrácí pocit žízně, takže oni vám dlouho vydrží bez pití a řeknou vám, že třeba vydrží se skleničkou vody na den a je to hrozně malinko a jsou hodně často dehydrovaní.
1: Na co si dát pozor u žen kolem menopauzy nebo při hubnutí? A může nedostatek tekutin zhoršovat celulitidu? I na to se dnes budu ptát. Hostem našeho vysílání je nutriční terapeutka Gabriela Čurdová.

0: Věry Dvořákové.
1: Pitný režim, to je téma, které jsme dnes otevřeli v dopoledním rozhovoru s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Dostáváme se k tomu, na co si dát pozor u žen kolem menopauzy nebo při hubnutí v rámci pitného režimu.
2: Tam asi dochází k určitým hormonálním změnám, třeba zrovna i návalům horka, takže ty ženy opravdu mají vyšší potřebu tekutin, takže by na to neměli zapomínat, protože doplnění tekutin je hrozně důležité. Pokud je máme v nízkém množství, ať při hubnutí nebo při menopauze, tak nám mozek může opravdu vydávat ty signály, že nemáme žízeň, ale že máme hlad. Uh-huh. Takže klidně může nám právě zvyšovat ty chutě na sladké.
1: Může nedostatek tekutin zhoršovat i celulitídu?
2: Tady bych řekla, že tam spíš se jedná o zpomalení.

0: Určitě do jisté míry může to souviset. Ten nedostatek tekutin způsobí to, že to tělo začne vlastně zadržovat tu vodu. Teď je důležité spíš zjistit, z jakého důvodu se ta voda zadržuje. Může to být následek nějakého užívání nějakých léků, nebo se zpomalil tok lymfy, nebo jednoduše málo pijeme a to tělo to prostě zadrží. Nebo srdíčko máme trošku slabší, takže ty otoky tam prostě musí být.
1: Co by mělo tvořit základ pitného režimu a čemu se naopak vyhýbat?
0: Základem pitného režimu v dnešní době rozhodně by měla být voda, kterou moc lidí úplně neupřednostňuje. Takže je to voda, různé druhy čajů, a nebo minerální vody, ale ty minerální vody bych zmínila v tom smyslu, že nebudou s cukrem a nebudou s umělými sladidly, budou ten minerální vody.
1: No, jaký vliv mají slazené nápoje na tělo, zejména při hubnutí?
0: Tak ať hubneme nebo nehubneme, furt je to určitý příjem kalorií. Ovlivňuje to kalorický příjem a je to pro mě prázdná kalorie, kterou jste přijmula a vlastně vás nezasytila. Vy jste se napila akorát sladkého pití, kolegyně se napila vody, ale vám to navozuje pořád další chuť na sladké, takže je velká pravděpodobnost, že ještě si k tomu něco dáte.
1: To znamená, že cukr jako je opravdu problém, nezáleží jenom na jeho množství. Nebo záleží na jeho množství?
0: Tam úplně nezáleží na množství, ale na tom nadbytku, který tam prostě přijmete, protože vy jste ho přijmula v pití a ještě v dalším jídle.
1: No a proč se to děje, že právě ty sladké nápoje v nás vyvolávají tu potřebu a chuť jíst dál?
0: Protože nás to nesytí.
1: Aha.
0: Protože vlastně vy, když se napijete, tak máte tam jenom ve vodě rozpuštěný cukr a voda vás nezasytila. A vaše kolegyně si vzala sladký jogurt. A ona snědla jogurt a ta bílkovina, která jí tam leží, tak jí zasytila a ten cukr jí stačí.
1: Dobrá, tedy raději příště dáme na kolegyně a dáme si společně s ní jogurt. My si ale za pár minut dáme další téma a to je, co je to glukózofruktózový syrup. A nemáte ho náhodou doma v kuchyni? Zůstávejte s námi, my vám to přiblížíme.

0: Hany Dvořákové.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o správném pitném režimu. Mým hostem je nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. My se dostáváme k dalšímu tématu. Co je to glukózofruktózový syrup a kde se s ním vlastně nejčastěji setkáváme?
2: Tak glukózofruktózový syrup získáváme nejčastěji z kukuřice a je to levné tekuté sladidlo, které vlastně nejčastěji používáme ve sladkých nápojích, nebo ho můžete mít ve sladkostech nebo v ultrazpracovaných i často potravinách.
1: Je horší než běžný cukr, nebo jde zase spíše o to množství?
2: Problém asi bude nejvíce v tom, že obsahuje vysoké množství fruktózy, která právě se nejčastěji zpracovává v játrech, co spousta lidí neví, a tím pádem vlastně játra to přepracují na náš zásobní tuk a my přibíráme v oblasti břicha.
1: Uh-huh. Takže takhle on ovlivňuje naše tělo a nemluví se moc o tom, řekla bych.
2: Přesně tak, určitě se o tom nemluví, protože glukózofruktózový syrup je trošku lacinější na výrobu a je dostatečně sladký, takže proto je i využívanější.
1: No, co mám ráda, jsem ráda, že to dnes probereme společně. Jsou témata takových těch sladidel a zero nápojů, když někomu řeknete, já piju kolu a on řekne, já piju zero a cítí se najednou zdravěji. Jsou opravdu nápoje bez cukru lepší alternativa?
2: Z mého pohledu úplně ne. Já bych spíš řekla, že zero nápoje by pro mě mohly být do určité míry berličkou, když se chci zpátky naučit pít vodu. A nechci přijímat prázdné kalorie z pohledu cukru. Takže sáhnu třeba, že polovinu denního pitného režimu už začnu si plnit ve vodě, v čajích, v minerálkách a druhou půlku, abych prostě to zvládla omezit se, tak si zařadím ten zero nápoj, ale pořád to tam vyvolává tu chuť na sladké. Akorát, že jste nepřijmula ten cukr. Ale nic vás to úplně jako neučí, takže já bych to brala spíš jenom jako přestupnou stanici a kdy se toho budu moct zbavit, že vůbec tam ty sladké nápoje nebudu. Zero nápoje neberu jako něco vhodnějšího, co by mělo být i často nahrazeno, jakoby v jídelníčku, že byste měli častěji pít jenom zero nápoje, nebo ty minerálky. Light, fit.
1: Jasně.
2: Jo, umělá sladidla nejsou úplně jakoby ideální náhražkou cukru. Jo, to bych nebrala. Vodu.
1: Jenom vodu. Čistou vodu. Mohou sladidla, my už jsme tady dneska o tom sladkém pití hovořili, ale mohou ta sladidla ovlivňovat chuť jídlu nebo následně pak i další návyky na sladké?
2: Rozhodně ano, protože vlastně ono vás to nesytí. Ten cukr, to sladidlo vás nezasytilo, když jste ho snědli. Takže ono vás to spíš navozuje takový ten pocit, že si chcete ještě k tomu dát nějaké jídlo. Něco sladkého si dám, ještě nějaký koláček, sušenku nebo něco si vezmu. Protože prostě voda nesytí úplně tak, jak by měla. Jak jídlo klasické pevné.
1: No, když řekneme, zdali dodržujete pitný režim, tak řada lidí ráda vtipkuje. Ano, pravidelně podlévám pivem a směje se tomu. Mám pocit, že opravdu možná mnohdy ten pitný režim dodržuje, i když je to vůbec dobré pro naše tělo. A co se vůbec děje v těle po vypití alkoholu? Na to se budu ptát po písnice dnešního hosta, nutriční terapeutky Gabriely Čurdové. Dávám.

0: Dvořákové.
1: Zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si povídáme o pitném režimu. Mým hostem je nutriční terapeutka Gabriela Čurdová a otevíráme další téma, a to je alkohol. Co se vůbec děje v našem těle po vypití alkoholu?
2: Po vypití alkoholu jsme přijmuli velké množství kalorií. To tam asi určitě máme přijmuto. A teď jde o to, co se děje v tom těle. V těle se stane to, že tělo zastaví ty metabolické pochody, třeba zrovna to odbourávání tuku, po kterém vy tak toužíte. A vlastně rozezná alkohol a myslí si, že je to nějaká toxická látka, takže játra se začnou věnovat tomu vašemu alkoholu a začnou odbourávat ten alkohol a nebudou se věnovat vaší tukové zásobě. V tom je to asi to nejhorší, proč ten alkohol nepít.
1: Takže když chceme hubnout a do toho pijeme alkohol, tak opravdu ta šance na to hubnutí je malá.
2: Rozhodně ano.
1: Teď to je opravdu byl alkoholik, ale zeptám se, existuje množství, které je ještě v pořádku v souvislosti s alkoholem?
2: Množství, nějaké minimální množství alkoholu, které je vhodné, asi úplně neexistuje, ale pokud si dáme sem tam někdy skleničku, tak si myslím, že se nic tak strašného neděje. Spíš asi horší z pohledu alkoholu je takové to každodenní pití. Takové to i byť z vašeho pohledu minimální množství, jedno pivo, dvě piva, tak pořád je to ten alkohol a pořád to tělo to musí odbourávat tak, a starat se o to.
1: Takže nejenom vliv na to, že nebudeme hubnout, ale i našemu tělu to nedělá dvakrát dobře.
2: Přesně tak.
1: Je nějaká jedna nejdůležitější rada k pitnému režimu, kterou by si měli posluchači jednou pro vždy zapamatovat?
2: Asi bych jim doporučila, aby pili vždycky pravidelně v průběhu celého dne a zapamatovali si to, že i když se zlepší o málo, tak to bude mít velký dopad.
1: Jak s tím správně začít? Protože pro řadu lidí, a my jsme tady o tom také hovořili, je vlastně ta jedna sklenička z jejich pohledu dostačující. Oni nemají pocit žízně, takže si dají jednu skleničku, možná dvě skleničky vody. Ale jak se vlastně naučit pít v průběhu? Je cestou toho, že si ráno napustíme tu lahev dvoulitrovou a budeme kontrolovat ty hladinky, kolik pijeme v průběhu dne? Nebo máte úplně jiný tip na to?
2: Já vždycky spočítám ten pitný režim, který by ten daný klient měl určitě vypít. A všichni se vždycky zhrozí toho čísla, co tam je. A jde o to se spíš na to naučit. Pokud jsem pil půl litru tekutin denně, tak prostě to začnu třeba o třetinu navyšovat. Vypiju přes litr první měsíc, druhý měsíc prostě litr a půl, protože spousta lidí mi řekne, já jsem se malem utopil, když jsem se to snažil vypít, takže všechno se dá naučit a lepší je jít po malých kručcích, ale splnit to, než to přepálit na začátku a vlastně s tím pak hned skončit, že mi to nevyhovuje. Ale nastavit si to tak, že ráno, než odcházím z domu, tak jsem si tu skleničku vypil, pak v práci si udělám třeba konvici čaje a vím, že než půjdu domů, tak ji prostě vypiju. Ono to tělo se hlavně vy se začnete cítit líp, protože když dostatečně pijete, tak jste i dostatečně soustředění, nepůsobíte tak unaveně a v tom těle všechno teče tak, jak má a nezahušťujete ty pochody tam, které nechcete. Protože spousta lidí se zaměří i byť na jídelníček, že si zařadí hodně třeba té vlákniny, zeleninu a ovoce a neuvědomí si, že vláknina, pokud nemá dostatek tekutin, tak se prostě ucpe v tom střevě, takže se i vytrestáte sami, že můžete mít třeba zácpu. Takže pitný režim prostě je součástí zdravého životního stylu. Tak jak jste se naučili sportovat, jak jste se naučili jíst, tak se naučíme i pít.
1: Takže na zdraví. A začínáme. Mějte se krásně a díky za to, že jste dnes byla naším hostem, že jste nám přiblížila, proč je tak důležitý pro náš život pitný režim. Hostem dobrého dopoledne byla dnes nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Ještě jednou díky a naslyšenou.
2: Přijď krásný den.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a zatímco v dnešním dopoledním rozhovoru jsme si povídali o pitném režimu, tak mohu slíbit, že zítra vás vezmeme přímo do Jihlavské zoologické zahrady. Nejenom, že si budeme povídat o nových přírůstcích, ale zaměříme se hlavně na letní prázdniny. Co všechno Zoo Jihlava chystá pro návštěvníky, to nám přiblíží vedoucí oddělení marketingu Jihlavské zoologické zahrady Simona Kubičková. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková a zítra po 9. hodině se budu těšit opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Policisté dál pátrají po ozbrojenému muži, vyměnil podle nich auto. Okřížky hledají i jméno pro čápy. Čeští fotbalisté odlétají do Mexika, ve čtvrtek se tam střetnou s domácí reprezentací. Odpoledne bude polojasno až oblačno, večer se vyjasní, teploty až 31 stupňů. Máme pro vás zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Ozbrojený Petr Šimon, po kterém pátrají policisté, se pohybuje zapůjčeným autem. Jde o Renault Megane vínové barvy s registrační značkou 1S08861. Podle kriminalistů je ozbrojený muž učitel s vazbami na učiliště v Čelákovicích, kam měl původně namířeno. Naposledy ho svědci viděli ráno v Brandýse nad Labem. Na hlavě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Lidé by se ho neměli snažit dopadnout, policisté ale prosí, aby volali na linku 158. Fotografie muže je na serveru irozhlas.cz. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Žádá ho, aby určil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Reprezentovat Česko je podle něj popis jeho práce. Řekl to ve videu na sociálních sítích.
4: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje. Podle něj ale není dobré, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Unikátní zvoničku ve tvaru bukového listu mají nově v Cejli na Jihlavsku. Stojí v novém parku u opraveného rybníka v jižní části obce. Vyrobil je tamní tesař Břetislav Kocián před finálovým hodnocením soutěže evropských kvetoucích sídel. Do ní se Cejle kvalifikovala.
5: Protože tady máme na Čeřinku pěkný bukový lesy, hluboký, tak jsem to chtěl jako přenést do konstrukce ty zvoničky.
3: Jméno pro čapí pár hledají okřížky na Třebíčsku. Lidé můžou psát návrhy pod příspěvkem Městy se na sociální síti. Na zahnízdění čápů okřížky čekali několik let. Od tohoto roku sídlí pár na stožáru v místní části Stará osada. Zájemci můžou hnízdo sledovat online na webu.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Čeští fotbalisté dnes odlétají do Mexika, kde soubojem s domácí reprezentací zakončí skupinu mistrovství světa. Hrát se bude na Aztéckém stadionu ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Národnímu týmu zajistí postup do play-off nejspíš jenom výhra. O zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
6: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl.
0: Počasí.
3: V počátkách je teď 24 stupňů ve Velkém Meziříčí a nebo Moravských Budějovicích 26. Odpoledne na Vysočině čekáme polojasno, občas oblačno, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty dosáhnou 26 až 29, na jihovýchodě kraje lokálně až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Belřimovsku zpomalte na hlavní silnici číslo 34 mezi obcemi Velký Rybník a Komorovice. Stojí tam nepojízdná dodávka s vlekem, jezdí se jedním pruhem kyvadlově a nehodu hlásí Luka nad Jihlavou. V ulici 1. máje havarovalo jedno osobní vozidlo. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás zdraví herna Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, takže zavolejte na číslo 22 155 49 99 a udělejte někomu radost, pošlete mu písničku, no taky můžete popřát k svátku, k narozeninám, a nebo pošlete SMSku, ale pozor, jiné číslo 90 011 04, nejdřív napíšete slovo píseň, uděláte mezeru krátkou zprávu, no a jestli jsme na internetu, tak máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: mi řekla, že až půjdu na návštěvu k příbuzným, mám vzít dětem nějaké dobré sladkosti. Vzal jsem jim je a brečeli. Fakt dík, mami.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Ano, a mám tady první přání, přišlo takovou nestandardní cestou, mám to tady na papíru, moje kolegyně Blanka to přinesla. Přejeme babičce Olince Tulisové z Dlouhého všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A to jej přeje Radek, Blanka, Václav a Martin z Jihlavy. Já se přidávám taky, všechno nejlepší a písnička Závidím od Nadí Urbánkové je nachystaná. No a už letí do Dlouhého.

0: dítě vzalo z psí misky hrst granulí a snědlo je. Prvorodička volá na toxikologickou infolinku, aby zjistila, zda je dítě v přímém ohrožení života. Druhorodička očistí dítěti ústa od zbytku granulí, misku odklidí z dosahu a vysvětlí potomkovi, že granule jsou jen pro zvířátka. Více rodička přemýšlí, zda se dítě najedlo natolik, že už nebude nutné připravovat mu dnes večeři.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Písničky na vaše přání, mám tady další. Zahrajte prosím k dnešnímu svátku mojí sestře Zdeňce do Jihlavy, tak mi odpusť od Marcela Zmoška. Děkuji a přeji hezký den, Marie.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Ve středu ráno uslyšíte v našem vysílání kromě jiného rozhovor s fanoušky, kteří se rozhodli, že se vydají podpořit české fotbalisty až do vzdáleného Mexika.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
3: Písničky na vaše přání, a už tady mám další. Ahoj Jardo, dneska jsem našla na FB, to bude asi Facebook, že hraješ na festiválku v Henčově s Kahovcem a Sodomou. Kdy to je? A pust tam písničku od Viktora Žárlivý kakadu. Tak písničku mám nachystaný. Je to 1. srpna, ano, v Henčově, Henčovský festiválek. No a jak si říkala, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, já tam hraju s divnou partou, bude tam skupina Oči, skupina Pio Squad a skupina Great a bude to veliký. No tak jo, tak přijď a dáme třeba šenkýřku. Ale teď bude kakadu.

0: stolu po obědě a manžel říká, miláčku, to jídlo bylo dnes báječné. Opravdu, tu konzervu si ohřívala sama?
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání, a to bude mít Lenka z Pístova, ahoj.
3: Ahoj Jardo, tady je Lenka z Pístova a já bych chtěla dneska popřát mojim kamarádkám Zdence Rychetský z Kalhova a Zdence Noskový z Jezdovic, který slaví dneska svátek, a chtěla bych jim popřát všechno nejlepší.

0: hlavně hodně zdraví, který obě potřebujou, štěstí, lásku, pohodu a tak nějak všechno, co se přeje. A vybrali jsme písničku Přátelství od Petra Veska. A děkuju moc krát.
1: Posílám.
0: Děkuju, nashledanou.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Děda vzpomíná, když jsem byl malý, dala mi máma 20 a poslala mě do obchodu. No, přinesl jsem 2 chleby, 2 mlíka, balíček bombonů, čokoládu, 10 vajíček, 3 másla, koblihu, litr rumu a ještě mi zbylo na kolotoč. No, ale dnes už to není možný. Oni tam mají tolik těch blbejch kamer.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A další přání má Jana Culková. Nazdárek, posílám krásný pozdrav celé naší partě a jen tak prosím o dívku z Heřmánkové návsi a připojuji jednu pozvánku na příští neděli 5.7. od 13 hodin. Dětský den ve sportovním areálu v Novém Studenci na téma putování s večerníčkem. Srdečně zveme malé i velké, občerstvení zajištěno, pořádají hasiči, děkuji a krásný den, Jana. Ano, doporučuji, protože Jana to tam má vždycky velice dobře zorganizované s těmi hasiči, opravdu, jo. Posílám písničku a vyražte, jo, na dětský den.

0: starší svobodná slečna žaluje naproti bydlícího muže, že cvičí nahý ve svém pokoji a že jí to pohoršuje. Obžalovaný se však brání. Prosím vás, ale z pokoje té slečny ke mně není vůbec vidět. A slečna, ale ano, je, jen si zkuste vylézt na skříň.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A na telefonu už čeká Pavel, nazdar.
3: Dobrý odpoledne přeju, já jsem se teďka musel smát tomu vtipu, co jsem teďka slyšel, takže jsem se strašně pobavil.
2: To mám radost.
3: Domluvili jsme se na písničce od Olympiku, vlak co nikde nestaví, zahráli jsme to jít do práce, od rána má dneska strašně těžkou službu, takže pro ní do práce hlavně, ať to tam utíká, a pro všechny posluchače a pro tebe hlavně.
2: Děkuju. Tak jdem na to, vlak co nikdy nestaví, a tobě krásný den, čau.
3: Díky moc.

0: Pán má papouška a ten mluví strašně sprostě. Tak ho jednou takhle zatrezdá na chvíli do mrazáku. Když otevře mrazák, papoušek na něj kouká a říká: omlouvám se za své nevhodné chování, už se to nebude opakovat, mám jen jednu otázku, co udělalo tady to kuře vedle mě?
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Ano, a další přání bude mít Věra z Třebíče. Kam poletí písnička? Krásný den.
3: Dobrý den. Prosím, já bych prosila písničku Do toho pomyslného nebíčka nahoru pro mého manžela, který zrovna před 6 lety mě zemřel. Je mě strašně po něm smutno. A chtěla bych písničku Vltava od Mistra Gota, jestli by to šlo.
2: Ano, posílám. Posílám nahoru na obláček a vám přeju pěkný den.
3: Tak děkuju moc. Na shledanou.
2: Na shledanou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Už 100 let se hraje fotbal v Batelově a my budeme u jejich velké oslavy. A nebudeme sami. Fotbal z Bateláky si přijede zahrát stará garda pražských Bohemians i s mistrem Dloubáku Antonínem Panenkou. Žonglování, tanec, pantomima nebo akrobacie na běžícím pásu. To všechno předvádí světoznámý soubor Cirkla Putika. A my vám představíme muže, který ho vede. Je totiž z Vysočiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak, a mám tady další přáníčko a to posílá Jarek z Třeště. Potkají se dvě blondýny. Ahoj, ahoj, co je novýho? No čověče, já teď beru dvě diety. No nekece, a proč dvě? No protože při jedný jsem měla hlad. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny písničku Tam u dvou cest, kterou naspíval Jiří Korn. Děkuji, Jarek Střeště. My děkujeme za vtípek.

0: Miláčku, víš, když jsem si tě bral, myslel jsem, že budeš vařit jako tvá matka. Ale podědila si něco úplně jiného. Ty chlastáš jako tvůj otec.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak, mám tady další přání. Ahoj, Jardo, prosím tě o tvoji píseň Staromák, kterou má z tvého repertoáru nejraději paní Miloslava Bisová z Pelhřimova k jejím dnešním narozeninám. Jelikož je už plnoletá, tak nebudu říkat její věk, aby nikdo nevěděl, že slaví krásných 90 let. K vašim teprve 9. kulatým vám přeji hlavně pevné zdraví. Ať vás kulena moc nebolí, také štěstí, lásku a pohodu, ať si ještě dalších 50 let užíváte zaslouženého důchodu, když jste v sobotu říkala, že se cítíte na 50. Jitka i Lucka a Denny, ať vám dělají jen samou radost a důvodu k úsměvu, ať máte každý den dost. Takže nejlepší, zatím krásný smajlík a děkuji za zahrání a zdravím všechny posluchače Vysočiny, píše Jirka z Chaloupek. Tak já se přidávám taky a Slávko, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, ať jste vysmátá.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: No, spíš jste doposlouchali písničky pro Vysočinu, protože pomalinku jistě končí. Mám tady poslední přání a to jsou kabáti. Půjdeme na sever a potom na jih a pak zase na sever a na jih. No, mějte se. No a zase zítra po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondor. No a jestliže zrovna obědváte, tak bych vám chtěl popřát dobrou chuť. Tak jo, tak čau zítra.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ozbrojený muž z Čelákovic má zbrojní průkaz oficiálně, ale žádnou zbraní nevlastní. Vodní nádrže v lesích slouží krajině i živočichům. Zástupci Vysočiny na olympiádě dětí a mládeže za první den vybojovali kompletní sadu medailí. Odpoledne bude polojasno až oblačno, večer se vyjasní, teploty až 31 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Hledaný ozbrojený Petr Šimon nemá oficiálně registrovanou žádnou střelnou zbraň. Českému rozhlasu to řekli zástupci policie. Po 55-letém muži začaly hlídky pátrat po 7 hodině ráno, kdy směřoval k učilišti v Čelákovicích u Prahy. Tam v minulosti působil jako učitel. Více doplňuje policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
2: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době na sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
1: Naposledy muže svědci viděli ráno v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policistů je ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modré Škodě Fabia, ale půjčil si také druhé auto, vínový Renault Megane. V Čelákovicích kvůli situaci jedná krizový štáb. Na Vysočině přibývá vodních nádrží v lesích. Za poslední dva roky vznikly nádrže Vrzák u Jamného na Jihlavsku a Partizán poblíž obce Domamil na Třebíčsku. Kraj se snaží nádrže udržovat bez rybí osádky pro ochranu ohrožených druhů zvířat. Současně mají prospět krajině, uvedla mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.
3: Nádrže byly vybudovány s příznivými parametry, s pozvolnými břehy a rozsáhlými mělkovodními plochami. Cílem projektu je akumulace vody pro suchá období, stabilizace bystřin i ochrana před povodněmi a především zlepšení stavu lesa v zamokřených nebo suchých oblastech.
1: Na filmový festival do Karlových Varů přijede Dustin Hoffman, Oscarový herec. Na 60. ročníku přehlídky uvede snímek Absolvent. Dorazí také herečka Juliette Binochová, která hrála například ve filmech Anglický pacient nebo Čokoláda. Ocenění dostane i Jeffrey Wright, toho si diváci můžou pamatovat jako agenta CIA z Bondovek. Karlovarský festival začne 3. července.
0: Sport.
1: 4 medaile už v prvním soutěžním dni získali sportovci z Vysočiny na letošní olympiádě dětí a mládeže. Zlato v kajak krosu vybojoval Jáchym Krpálek. Stříbro pak oštěpařka Sára Špačková a plavec Vigo Talpa, který závodil na trati 800 metrů volným způsobem. Sadu medailí pro náš kraj zkompletoval atlet Maximilián Melechovský, když byl 3. ve sprintu na 60 metrů. Dětskou olympiádu letos hostí Praha a potrvá do čtvrtka.
0: Počasí.
1: V Novém Rychnově nebo Vatíně je teď 24 stupňů, v Dukovanech 28. Odpoledne na Vysočině čekáme polojasno, občas oblačno, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty dosáhnou 26 až 29, na jihovýchodě kraje lokálně až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí projíždějte opatrně mezi 141. a 5. a 153. kilometrem ve směru na Brno. Cestáři tam provádějí údržbu a uzavírají levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
5: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená ten to pozitivní na slunci a nebo riziko kůže? Co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitaminu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku. Zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se, kovářová kobyla chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog a byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory,

0: Například u melanomu máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce, a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku, a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká. A muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem, a to na ně dolehne právě kolem té 50.
1: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Kdy se dívky začnou opalovat? 15-16 mm-hmm. let?
0: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo. Tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohleto opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
1: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, a tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
0: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často, ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom, a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
1: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
0: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
1: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80% až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresivní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresivní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům s kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit dolní končetinou.
1: Kroužte.
0: Jen to říkáte. Ale ty jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+ by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není, ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách. Třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květínkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom, když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněna. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No, moc děkuji,
0: vás posluchači nevidí, ale ano, ano, je to tak. Tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkal, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skin care by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up anebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je masná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění, to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete na vrstvě ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala, proto abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na ní dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mast, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mast, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ona je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoci, ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme.
1: Tedy. Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře, my jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nový Bydžov uzavřel kvůli ozbrojenému muži veřejné budovy, policisté po něm stále pátrají. Havlíčkův Brod má novou cyklostezku a chystá výstavbu další. Druholigoví fotbalisté Jihlavy zahájí soutěž doma proti Viktorii Žižkov. Zítra bude svítit slunce a teploměr ukáže až 31 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karol Pěška. Nový Bydžov na Královéhradecku kvůli ozbrojenému muži uzavřel veřejné budovy. Školám radnice doporučila, aby ukončili výuku, informoval o tom starosta Matěj Novotný z ODS. Po 55-letém Petru Šimonovi policisté pátrají od rána. Naposledy byl viděný ráno v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policistů je muž ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modré Škodě Fabia nebo v půjčeném Renaultu Megane vínové barvy. Protože je ozbrojený, lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Policisté ale žádají, aby volali jakékoliv informace na linku 158. Fotografie muže je na serveru irozhlas.cz. Opoziční politici chápou postoj prezidenta ve sporu s vládou ohledně složení delegace na summit NATO v Turecku. Petr Pavel dnes oznámil, že podal kompetenční žalobu poté, co vláda rozhodla, že prezident nebude zastupovat Česko na aliančním jednání. Podle opozice kabinet postupuje nesmyslně. Předseda lidovců Jan Grolich řekl, že kompetenční žaloba je chyba vlády.
4: Pan premiér to sám na to upozornil, že tento summit NATO bude důležitý pro Českou republiku a nebude pro Českou republiku vůbec jednoduchý. A já si myslím, že právě v takovéto situaci bychom tam měli mít reprezentaci na nejvyšší úrovni a měli bychom využít kompetenci a kontakty prezidenta republiky, které na půdě NATO má.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. I proto se prý neobrátil na soud, když prezident odmítl jmenovat Filipa Turka za motoristy ministrem. Lidé v Havlíčkově Brodě od letních prázdnin využijí novou cyklostezku. Propojuje Ledečskou ulici a místní část Horní Papšíkov. Trasa vede po nevyužívaném náspu železniční vlečky a pod železnicí. Stavba vyšla na 4 miliony a 400 tisíc korun.
5: Další cyklostezku chystá Havlíčkobrodská radnice také na Lidické ulici. Zastupitelé už schválili směnu pozemků, po kterých by měla vést. Díky tomu získá město pozemek o rozloze víc než 300 metrů čtverečních, nutný pro výstavbu trasy pro pěší a cyklisty. Stavba začne zřejmě v roce 2027. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Diváci letos na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě uvidí více než 300 filmů. Organizátoři představili první nástin programu. Inspirační fórum se zaměří na sekce mapy, humor, korupce nebo jak měnit věci, které nefungují. Letošní ročník je 30. Do oslav jubilea se můžou už teď zapojit lidé například tím, že pošlou své fotografie z festivalu. Budou pak na společné výstavě, uvádí ředitel přehlídky Marek Hovorka.
6: Nás fascinuje, jak ty fotky ukazují úplně jinou tvář festivalu, než jakou známe třeba my, jako z pozadí toho festivalu, jakou znají filmaři, nebo jakou vytváří média skrze ty konkrétní významné projekce nebo setkání. Takže se moc těšíme, až se ty fotografie návštěvníků potom potkají na jednom místě a co to vlastně podá za zprávu, jak ten festival, co znamená pro návštěvnictvo.
2: Mezinárodní festival dokumentárních filmů začne v Jihlavě 23. října a potrvá 10 dnů.
3: Sport.
2: Fotbalisté FC Vysočina zahájí nadcházející ročník druhé ligy domácím zápasem s Viktorií Žižkov. Odehrají ho 25. července od 18 hodin. Ve druhém kole pojedou na hřiště Nováčka do Třince, který se do soutěže vrací po třech letech. Na podzim jihlavští fotbalisté odehrají celkem 16 kol. Poslední z nich má úřední termín 28. listopadu.
3: Počasí.
2: V Přibyslavi nebo Hubenově je právě 24 stupňů, ve Velkém Meziříčí 28. V noci se ochladí na 16 až 13, v údolích až na 11 stupňů. Zítřek bude slunečný, očekávejte skoro jasno nebo jasno a teploty v rozmezí od 28 do 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte mezi 82. a 91. kilometrem ve směru na Brno. Cestáři tam projíždějí s pomalu jedoucím vozem údržby, jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený a zpomalte také na 165. kilometru ve směru na Brno, tedy za Velkou Bíteší. Je odtud hlášený předmět na vozovce, jedná se o roztrhanou pneumatiku. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je krátce po 14. hodině a já vám přeji pohodové úterní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli vám budeme dělat chutě, protože vás naučíme péct sladké miletínské modlitbičky spojené ořechovo-ostruženovou náplní. Tuhle perničkovou specialitu vylepšil po svém michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
3: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o miletínské modlitbičky, perníčky s mandlemi, ořechy a ostruženovou marmeládou původně od Lenky Hagerové z Klecan. Naučíme se je i teď dělat s šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně nedělají znovu naši posluchači, ale poradci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtěška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus. První změna, kterou udělal, když nemohl najít kartové vykrajovátko, zvolil železniční vagónek.
1: A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle, a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně.
2: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perníčky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla, a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
3: Pochoutkový rok.
2: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě.
1: A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama. Těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet. Takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
1: Těsto je vyspinkané do růžova a vyválíme. Tak 0,5 cm, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
1: Jo, tak.
2: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
1: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle.
2: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
2: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
2: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký. Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
2: Setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
2: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
1: Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční.
0: Tyhle sladké perníkové sendviče, tedy miletínské modlitbičky, si můžete upéct kdykoliv jako dobrou svačinku. Vylepšený recept podle Romana Pauluse najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Lenky Hagerové z Klecan. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 získal třetí místo díky rozhodnutí poroty. Půjde o likérové řezy s krémem a šlehačkou, které po svém upeče cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Všichni, kdo mají rádi starší český rock, teď určitě byli potěšení. Kapela Katapult, já nesnídám sám v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Zhruba 140 seniorů se před 5 lety muselo po zásahu tornádem evakuovat z hronínského domova seniorů. Zařízení dodnes není otevřené, někteří klienti ale doufají, že by se mohli vrátit v září. Uslyšíte o tom za pár minut.
1: Ve středu ráno uslyšíte v našem vysílání kromě jiného rozhovor s fanoušky, kteří se rozhodli, že se vydají podpořit české fotbalisty až do vzdáleného Mexika.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme.

Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Tento týden si připomínáme 5 let ode dne, kdy Hodonínsko a Břeclavsko zasáhlo tornádo. Stopa po ničivém živlu na jihu Moravy byla podle Českého hydrometeorologického ústavu 26 kilometrů dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Tornádo zabilo 6 lidí, desítky jich zranilo a poničilo stovky domů. Výrazné škody způsobilo i na hodonínském S-centru. Klienti se do něj stále ještě nevrátili.
1: No, my jsme viděli černé mračno, říkali jsme, musíme jít dom, nebo začne hodně pršet. No, jenomže pršelo, lilo strašně.
2: 94letou Marii Zvěřinovou, bývalou obyvatelku hodonínského S-centra, jsem zastihla na pokoji Centra služeb pro seniory v Kyjově.
1: Já jsem

0: ještě otevřela dveře na taký malý balkónek tam byl a to bylo úplně už voda a polámané větve. Bylo to hrozné, ale bylo to hrozné. Když jsem se podívala tím oknem, naproti byla taková pěkná besídka postavená, tam jsme někdy sedávali. To bylo zbořené.
1: Potom si vybavuje, že pracovníci za ní přivedli další klienty. Dohromady jich bylo na pokoji 8.
0: Ta chodba, což vedla takto, tak skla, oken, dveři skleněné, tak to bylo všechno vymlácené. A k večeru nás odvezli zas do sklepa, ještě druhého. Bylo to ale hrozné, děvčata byly úplně, dvě museli ležet na zemi, některé byly s nervama úplně vedle.
1: Ze dne, kdy Hodonín zasáhlo ničivé tornádo, si potom vzpomíná, jak pro klienty S centra přijeli evakuační autobusy.
0: Po cestě nás rozdělovali do Břeclavy, do domova a v Hodoníně něco nechali. No a my jsme dojeli do toho Kyjova. A v tom autobusu, na to si vzpomínám, jsem seděla a říkám, pane bože, co já mám ty nohy, co mě to tak tlačí, podívám se. A proti mě seděl dědoušek jeden a on byl bosky chudák, on si nevzal boty.
1: Ke zbytku svých věcí se dostala až později.
0: Něco donesli, něco nedonesli, já jsem psala básničky. A to mě tam zůstalo, ten zešit s tím, takže mám tady akorát jeden šmírák.
1: Marie Zvěřinová doufá, že se do S-centra vrátí. Kraj plánuje provoz obnovit na přelomu roku.
0: Já jsem se tam narodila v Hodoníně, já jsem tam vyrostla, že? No, vdala jsem se tam. Ale teď už mám 94 roky. A když si vzpomenu na to stěhování, balení, no mamma mia teda.
1: Z Hodonínského S-centra se po tornádu muselo evakuovat zhruba 140 seniorů. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: A v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli změníme téma. Musí ředitel cirkusu umět létat na hrazdě? Odpověď nám dá dnešní příběh z Vysočiny za pár minut. Teď je čas a prostor pro další muziku. Těšte se na Bonnie M, ale ještě předtím si boty z kůže toulavých psů nářzuje Michal Tučný. Žakulář přeje hezké odpoledne.
3: Tenkrát

0: Když jsem byl malé dítě, tak jsem vždycky v tom refrému téhle písničky Boniem slyšel zpívat alkohol, hol, hol. Ale je to trošku jinak samozřejmě. 14 hodin 32 minut, příjemné a pohodové úterní odpoledne.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Tanec, gymnastika, akrobacie, humor i dojetí. Všechny tyhle emoce probouzí každé představení souboru nového cirkusu Cirk Laputika. Působí v Praze společně s divadlem Jatka 78, ale muž, který ho vede a stará se o něj, pochází ze Žďáru nad Sázavou. Jako ředitel prý naštěstí nemusí umět totéž, co členové obou souborů.
2: V podmínkách asi nebylo, že byste muselo mět létat na hrazdě, skákat na trampolíně a různé akrobatické prvky. Takže co je vaším úkolem?
3: Naštěstí na to jsou tam jiní. Tak mým úkolem je vlastně celkové zastřešení obou těch organizací. Je nás asi kolem 150 spolupracovníků, jak na jevišti, tak mimo jeviště.
2: Ondřej Vykoukal je ředitelem Cirku Laputika. To znamená, že teď už jste v Praze, ale jste rodákem z Vysočiny. Jaké bylo vaše dětství tady?
3: Rodiče tam ještě bydlí v zámku, hnedka vedle zámku, ve Žďáře nad Sázavou v zámku, takže jsem trávil dětství tam, trávil jsem ho hodně tady v knihovně, kde zrovna teď sedíme, trávil jsem ho hodně v Zušce,
2: kam
3: jsem...
2: Na jakém oboru?
3: Na hudebním, chodil jsem tam na flétnu, na klarinet, do Žďáráčku a ještě jsem ho trávil samozřejmě hodně na gimplu, kam jsem chodil na 8letý gimpl, tak to jsou takový moje Zuška, gimpl a domov jsou moje hlavní tady styčný body.
2: A mě by zajímalo, jak jste se odsud dostal tam, kde jste teď?
3: No, ta cesta byla poměrně nečekaná a byla to i docela míra náhody, protože já jsem vystudoval v Brně právnickou fakultu a stal jsem se advokátem. Takže 10 let po absolvování v Brně jsem se přestěhoval do Prahy za tehdejší partnerkou, nyní manželkou. Začal jsem pracovat v advokaci, kde jsem 10 let byl právník v různých firmách. Po 10 letech mě to tak trošku přestalo bavit. Narazil jsem na inzerát, že hledají výkonného ředitele Cirku Laputika Jatek 78. Odpověděl jsem na inzerát a za 4 měsíce jsem nastoupil. Ta moje denní náplně hodně o financích, zhánění partnerů. Jednám s veřejnou správou, se soukromou sférou, strategické plánování, management vlastně celý té organizace. Není to jen tak, ono to vypadá, že to je... Každý ho překvapí, kolik nás je.
2: Já jsem si říkala, tak pár akrobatů a někoho, kdo se stará třeba o ty věci. Ale...
3: No, ale vlastně to, jsou to lidi z celého světa. Zrovna v těchto dnech hrajeme představení Restin Euphoria, kde máme akrobaty a umělce z Kanady, z Austrálie, z Itálie, Dánska, Německa, Slovenska, Velké Británie. A k tomu jsou samozřejmě naši domovští čeští akrobati a akrobatky.
2: A dost často jezdíte i do zahraničí za všemi představeními. Jezdíte taky ale po České republice, třeba na Vysočině. Byli jste někdy?
3: Byli jsme, byl to jeden z mých prvních úkolů, když jsem se stal ředitelem, říkám, hele, Putika musí jít do Žďáru, protože tady nikdy ještě nebyla. Takže jsme tady v místním kulturáku hráli naše první, historicky první představení Laputika, tak jsem rád, že jsme toho dosáhli a už se rýsuje i něco pro letošní rok na léto, ještě nebudu prozrazovat, co, ale měli bychom se tady zase objevit. Mluvím zase o Žďáru, protože ten samozřejmě má důležité místo v našem plánování. Jezdíme do Telče pravidelně hrát. V Jihlavě jsme, nevím, abych pravdu řekl, jestli jsme tam vůbec někdy byli. Tak jestli nás poslouchá nějaký pořadatel z Jihlavy, pojďme to dát dohromady a přijedeme do Jihlavy.
2: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Ten kratičký se...

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Skulenda Gang a Romantika pro dnešní odpoledne. Písnička Cherish ve 14 hodin 44,5 minuty. Slyšeli jste už někdy i o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Ale teď se pojďme podívat na oblohu.
1: Počasí.
0: Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu už je připraven, aby nám objasnil aktuální situaci, co se počasí týká u nás na Vysočině. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak jaké máme počasí?
2: Tak máme oblačno, někde až polojasno, bez srážek, teploměry ukazují 23 až 26 stupňů, v té jihovýchodní části území je až k 29.
0: Takže krásný letní den. Co nás čeká v noci a zítra? Bude letní počasí pokračovat? Máme se připravit i na nějakou bouřku?
2: Tak bouřky zítra nehrozí, večer se bude vyjasňovat, takže noc většinou jasná, trošku chladněji, 16 až 13 stupňů, v údolích až 11, zítra přes den stále slunečno, skoro jasno nebo i jasno, a odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Foukat bude slabý, během dne místy přechodně mírný vítr severních směrů.
0: Takže koupaliště rozhodně najdou svoje uplatnění. No a jak to bude v dalších dnech? Blíží se konec školního roku, první prázdninový víkend. Často to bylo tak, že když skončila škola, skončilo i hezké počasí. Máme se na něco podobného připravit také letos?
2: Tak tentokrát do konce týdne čekáme slunečné počasí bez srážek s postupným dalším oteplováním, takže i ty noční teploty budou stoupat postupně z těch čtvrtečních 17 až 13 stupňů na sobotních nebo víkendových 20 až 16, takže teplé noci, no a odpolední teploty postupně všude tropické, o víkendu to bude 32 až 36 stupňů.
0: No, takže nás čeká první horký prázdninový víkend. Díky za informace, pěkné odpoledne a uslyšíme se ještě po 17. hodině, pokud se nepletu. Mějte se zatím hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policisté zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali. Na Vysočině vodní nádrže v lesích slouží krajině i živočichům. Nový jihlavský poslanec Jiří Kotlík složil slib. Zítra bude svítit slunce a teploměr ukáže až 31 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karel Pěška. Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali, informovali o tom na síti X. 55-letý muž odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy, na které měl vazby. Po muži od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji a v Praze. Hlídky byly také preventivně rozmístěné před ministerstvy školství a vnitra. Na Vysočině přibývá vodních nádrží v lesích. Za poslední dva roky vznikly nádrže Brzák u Jamného na Jihlavsku a Partizán poblíž obce Domamil na Třebíčsku. Kraj se snaží nádrže udržovat bez rybí osádky pro ochranu ohrožených druhů zvířat. Současně mají prospět krajině, uvedla mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.
4: Nádrže byly vybudovány s příznivými parametry, s pozvolnými břehy a rozsáhlými mělkovodními plochami. Cílem projektu je akumulace vody pro suchá období, stabilizace bystřin i ochrana před povodněmi a především zlepšení stavu lesa v zamokřených nebo suchých oblastech.
2: Polenská ulice v Jihlavě bude od zítřka uzavřená. Dělníci tam opraví rozkopanou vozovku a navážou tím na dřívější práce na kanalizaci. Oprava začne asi o měsíc dříve, než město původně předpokládalo.
5: Zítra dělníci odfrézují povrch silnice a upraví poklopy. Následovat bude odstranění podkladních vrstev a příprava podloží. Příští týden by měla rekonstrukce pokračovat pokládkou nových asfaltových vrstev. Kompletně hotovo má být v pátek 3. července. Od soboty pak bude ulice opět průjezdná. Tereza Pišoutová, Český rozhlas.
2: Sněmovna je znovu kompletní. V úvodu dnešního jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z hnutí ANO. Jihlavský radní ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu tak zanikl. Jde o 7. změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátu vzdali třeba Richard Brabec z ANO nebo Markéta Šichtařová z klubu SPD. Na filmový festival do Karlových Varů přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec na 60. ročníku přehlídky uvede snímek Absolvent. Dorazí také herečka Juliette Binochová, která hrála například ve filmech Anglický pacient nebo Čokoláda. Ocenění dostane i Jeffrey Wright. Toho si diváci můžou pamatovat jako agenta CIA z Bondovek. Karlovarský festival začne 3. července.
3: Sport.
2: V pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
3: Počasí.
2: V Bystřici nad Pernštejnem nebo Černovicích je právě 24 stupňů, v Moravských Budějovicích 27. V noci se ochladí na 16 až 13, v údolích až na 11 stupňů. Zítřek bude slunečný, očekávejte skoro jasno nebo jasno a teploty v rozmezí od 28 do 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na komplikace se teď připravte na výjezdu z Jihlavy na silnici 602, kousek za místní částí Hosov. Havarovala tam dvě osobní auta. A na dálnici D1 se zdržíte u Velkého Meziříčí v oblasti 145. kilometru ve směru na Brno. Je uzavřený levý jízdní pruh a tvoří se tam kratší kolona. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krátce po 15. hodině vám přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se v našem vysílání přihlásí pravidelná minuta pro zdraví. Řeč bude o tom, co nás všechny zajímá, protože svítí sluníčko. Slyšeli jsme od Karla Pešky ve zprávách, že i zítra bude hodně svítit sluníčko, je potřeba se namazat. Mám na mysli samozřejmě krém na opalování a UV faktor, ten se bude probírat v minutě pro zdraví. My si můžeme teď probrat text téhleté písničky, protože to si budeme povídat je značně neaktuální. Je z roku 2003 a kapela Činansky zpívala o tom, že Husákovi děti vstupují do kristových let. Já myslím, že by se měli chlapci z tohoto hudebního sdružení hezky zamyslet a ten text lehce upravit. Nejsou to kristova leta, ale seniorská leta. No řekněte, nemám pravdu?
3: Dobré odpoledne s Jožou Kolář.

0: pro zdraví.
1: Když přijde do obchodu někdo, kdo si chce koupit krém s ochranným faktorem, aby se v létě nespálil, na co si má dát pozor?
2: Na krémech nebo na přípravcích bývá různé číslo SPF až po 50. Čím vyšší číslo, tím větší ochrana. Také bývají dražší, ale to číslo je to důležité. Potom bývá cena podle značky, ale to už záleží na každém, co si vybere. Záruku ochrany to nemění. Píše si lidé vybírají podle toho, jestli chtějí krém, mléko nebo výrobek s rozprašovačem, aby se to dobře aplikovalo. A při tom samotném používání by se nemělo úplně šetřit. Nanášet ochrannou vrstvu v dostatečném množství a opakovat to třeba po koupání. I když na výrobcích bývá napsáno voděodolné, moc se na to nedá spolehnout.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Písnička kapely ABBA v podání Věry Špinarové Fernando v úterním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Na pódium na pražském stadionu Eden je před 10 000 fanoušky vedli olympijští vítězové. Mladí sportovci a sportovkyně postoupili na olympiádu dětí a mládeže jako ti nejlepší ze svého kraje. Jakou oporou jim jsou kamarádi a trenéři, o tom uslyšíte za chvíli.
1: Ve středu ráno uslyšíte v našem vysílání kromě jiného rozhovor s fanoušky, kteří se rozhodli, že se vydají podpořit české fotbalisty až do vzdáleného Mexika.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Olympiáda dětí a mládeže dnes pokračuje druhým soutěžním dnem. Na největší multisportovní akci v Česku, která se koná poprvé v historii v Praze, závodí téměř 3,5 tisíce sportovkyň a sportovců ve věku od 12 do 16 let. Mezi nimi je i přes 200 účastníků z Vysočiny. Účast na takové akci je logicky pro mnoho z nich velký zážitek, ale zároveň i velký tlak.
1: Já prostě se bojím, že neukážu to, co umím.
2: Řekla před nedělním zahajovacím ceremoniálem na stadionu v Edenu oštěpařka z Pardubického kraje Tereza. Na svůj výkon další den si ale věřila.
1: Poletí tak 50 metrům, já to cítím.
2: K 50 metrům Terezin oštěp nedoletěl. S výkonem 35 metrů a 18 cm těsně prošla do finále a skončila osmá. Ze svého výsledku ale měla po závodě i tak obrovskou radost.
1: Jsem hodně spokojená, protože jsem si říkala, že do první desítky to by bylo úžasný, ale první osmička, to je fakt neuvěřitelný.
2: Mladé oštěpařky se mezi jednotlivými hody navzájem podporovali a tleskali si. Některé závodnice se ale dočkali přeci jen o něco hlasitějšího povzbuzování. Starali se o to například faninky Zuzana a Vilma, které se přišly podívat na své dvě kamarádky.
3: Podpoříme všechny, ale holky jsou priorita pro nás.
2: Holky přitom spolu nechodí do školy a ani nejsou členkami stejného klubu. Potkali se na atletických závodech a i když se Zuzana s Vilmou na olympiádu dětí a mládeže nedostali, přišli kamarádkám fandit. Nachystali jim dokonce kartonové transparenty popsané z obou stran tak, aby si závodnice mohly při každém ze tří pokusů přečíst nový nápis.
1: Laura, to je hvězda, která se ti nezdá. Dneska to tu vyhraje, 40 dostane.
2: Kromě kamarádek a rodičů stáli v půlkruhu u rohu trávníku na Julisce také trenérky a trenéři. Tereza z Pardubického kraje si chodila zatím svým pro radu skoro před každým dalším hodem. A ještě aby ne, kdo jiný než Lukáš Razin totiž může lépe vědět, čím vším si musí mladí závodníci před olympiádou projít.
4: Ty děti zhruba od dubna se snaží dosáhnout co nejlepších výkonů a těma motivačníma kritériema bylo

0: v podstatě být do druhého místa v kraji a pak záleží i na pořadí v tabulkách jako v rámci celé republiky, takže doopravdy se sem dostanou fakt ty nejlepší. No.
1: Výhodu mají ale podle trenéra Lukáše Razina i děti, které dokážou závodit ve dvou disciplínách. A přesně tak to má i jeho svěřenkyně Tereza.
2: Jdu štafetu.
3: Nevíš proč? Jakože to není tvoje?
2: Ne, vůbec, ani trošku. Kor 60-ková, no, to bude takový zajímavý.
3: No, jak se to teda stalo, že poběžíš štafetu?
2: No, ono nás tam asi jakoby víc není.
1: Štafeta čeká pardubickou výpravu už dnes odpoledne. Na Julisce se ale bude také, stejně jako včera, házet oštěpem nebo skákat do výšky. Z Prahy Štěpán Bén, Český rozhlas.
4: Já ještě dodám, že sportovci z Vysočiny mají po prvním dnu 4 medaile. Zlatou v kajak-krosu získal Jáchym Krpálek, stříbro vybojovali oštěpařka Sára Špačková a plavec Viggo Talpa, který závodil na trati 800 metrů volným způsobem. Sadu medailí pro náš kraj zkompletoval atlet Maximilián Melechovský, který byl třetí ve sprintu na 60 metrů. Tak a o sportu pojďme zase za muzikou. V úterním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina slovenská legenda jménem Elán a písnička Stužková. Hezké odpoledne přeje Jože Kolář.

0: Písnička, kterou v polovině, druhé polovině 90. let proslavila i formace Fugees, tohle už jen byla Roberta Flack, Killing Me Softly, v úterním odpolední Českého rozhlasu Vysočina. Z muziky za chvíli Václav Neckář nebo Jan Nedvěd, teď se s Miloslavem Markem pojďme podívat do historie. Řeč bude o Noci svatojánské.
1: Bejvávalo.
2: O svatojánské noci. Šlo o noc plnou tajemna zvyků a rituálů. Pár příkladů za všechny. Na návrších se zapalovaly ohně. K nebi se vyhazovala zapálená košťata, aby se čarodějnice držely v úctivé vzdálenosti od vsi. Také se zapalovala loukoťová kola a pouštěla se jako symbol zapadajícího slunce ze strání dolů. Nezadané dívky své věnečky také v předvečer svátku svatého Jana Křtitele pouštěly po vodě a věřili, že jim najdou ženicha. Věnečky se také házely na stromy, které dívce se věneček zachytil, měla se do roka provdati, které spadl, měla zůstat ještě svobodná. Děvčata si také dávala věnečky pod polštář a věřila, že se jim milý zjeví ve snu. Jindy věneček pokládala na rozcestí. Věřila, že pokud na místě vydrží do druhého dne, svatba v následujícím roce je jistá. O svatojánské noci rostlo v lese tajemné kapradí se zlatým květem. Kdo měl čisté srdce a utrhl jej, byl bohatý a šťastný po celý rok. Na tajemnosti dodávala této noci také zelenavá světla svatojánských mušek, kterých je právě v tomto období požehnaně. No a zítra o bludičkách.
1: Bejvávalo.

0: Všechny fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Jana Hofmana, kterému přátelé říkali Jenda. Měl lirickou duši, miloval četbu a dobrodružství. Byl sportovcem a sokolem. Když vypukl zápas o vznik Československa, nabídl vše. Bojoval v zákopech, létal jako válečný pilot, často tváří v tvář smrti. Byl teprve na začátku své cesty.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání se zamyslí nad biblickou legendou o potopě světa. Co když příběh o Noémově arše nebyl pouhou legendou? Co když podobných záplav bylo na Zemi více? Vědci hledají odpovědi na otázky, které lidstvo straší tisíce let. Může se něco tak hrozného přihodit znovu?
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Daří se na vaší zahrádce libečku? Pokud ano, poradíme vám za chvíli, jak jej zpracovat. Společně s Dášou Kubíkovou. Jarda Hypochondr se svým vtipem přichází už teď.
1: Jardo, řekni fór.
2: Stojí takhle chlápek u kůlu, kolem něho skáčou kanibalové. Pak se podívá do nebe a říká: pane bože, proč já? Já jsem úplně nahranej. Rozestoupí se mraky a z nebe se ozve: nejsi. Ne, tak co mám dělat? Až k tobě přiskáče šaman, tak ho kopni mezi nohy. Chlápek, který čeká, až přiskáče šaman, pak ho podle božího příkazu kopne mezi nohy a hned se obrací k Bohu. No a co teď? A Bůh mu upřímně odpoví: milý hochu, teď už nic. Teprve teď seš nahranej.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nohu.
1: O pocitech ajťáka v lese nám zaspíval Pokáč. V 15 hodin 51 minut se pojďme podívat za nějakou dobrotou. Někdo si bez libečku nedokáže vaření představit, však se mu také říká přírodní magi. Kolegyně Dáše Kubíkové se prý libeček na zahrádce zbláznil a vyrostl do 4-metrové výšky. Proto pátrala, co s ním.
2: Dobroty Dáši Kubíkové.
3: Chcete někdo metrové koště libečku? Tak jsem se musela ptát po víkendové návštěvě chalupy, kdy se během naší nepřítomnosti pár drobných lístků libečku zvětšilo do rozměru stromu, který sahá až do patra. Libeček samozřejmě sklízíme a používáme do omáček, pod maso a do každé polévky, nejprve čerstvý a v zimě pak sušený. Věra Sedláková ze Žďáru nad Sázavou, amatérská a nadšená kuchařka, má tip na další mnohostranné využití toho to voňavého zeleného koření.
4: Protože teďka je hodně libečku všude a ten libeček umí fakt vyrůst do stromu hustýho, tak je všelijaký možný uskladnění, ale letos jsme přišli na to, že když ho nasušíme, pěkně úplně fakt do sucha, přidáme do něj hrubou sůl a rozdrtíme v dobrým mixéru nebo v dobrým drtiči úplně na takový jemňoučko. Je z toho hodně dobrý koření, který se nemusí ani nějak zavařovat, jenom se dá do dózy zavře a vydrží určitě dlouho. A úplně stejně tak se dá udělat petrželka, pažitka, libeček, k tomu může taky být cibulka, natě cibulky, a to když se všechno nasuší a dá se to potom s tou solí rozdrtit, tak to koření je taky výborný.
3: Můžeme tedy využít samotný libeček, ale také ho zkombinovat s dalšími zelenými bylinkami ze zahrádky. Rozhodně to stojí za vyzkoušení. Tak dobrou chuť!
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
5: Vám večer s Teskou dát koňům v řece pít.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi hodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové Vsi.
3: Je 16 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Hledaného ozbrojeného Petra Šimona se policistům podařilo zadržet v pražských Strašnicích. Jihlava, jedná se zubaři o vzniku ordinací v prázdném domě na náměstí. Fotbalisté FC Vysočina zahájí druhou ligu domácím zápasem s Viktorií Žižkov. Zítřek nás čeká slunečný s teplotami až 31 stupňů. Vysíláme zprávy ze studia, vás zdraví Karel Pěška. Policisté už zadrželi hledaného Petra Šimona. Dopadli ho kolem 14. hodiny v Praze Strašnicích. Ráno byl v Čelákovicích u školy se zbraní a následně ho hledalo 60 policejních hlídek, včetně vrtulníku. Podle kriminalistů byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Informaci o zadržení 55-letého muže Českému rozhlasu potvrdila mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajzová.
5: Krátce před 14. hodinou se pražským hlídkám podařilo zadržet toho muže v pražských Strašnicích. V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
3: Zubařské ordinace a tři byty vzniknou v prázdném městském domě na jihovýchodní straně Masarykova náměstí v Jihlavě. Magistrát se pro budovu snaží najít využití skoro 10 let. Podle lidoveckého náměstka primátora Petra Pijáčka město jedná s konkrétními zájemci o prostory.
6: Projevili i zájem o to, že by byli ochotní nebo že by pro ně bylo zajímavé ty byty pronajmout si pro zaměstnance, takže obě ty dvě patra. My jsme pronajeli tomuhle jednomu subjektu, my jsme se dohodli na nějakých termínech, teďka se zpracovává projektová dokumentace a doplnění ke stavebnímu povolení.
3: Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že Ukrajina během úderů míří na civilisty. Nevidí proto důvod k setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle Putina je cílem dronových útoků destabilizace ruské společnosti. Ukrajina od února 2022 čelí ruské invazi a součástí obrany jsou údery v hloubi ruského území, včetně Moskvy. Kyjev uvádí, že míří na vojenské, logistické a cíle spojené s ropným průmyslem.
4: Sport.
3: Fotbalisté FC Vysočina zahájí nadcházející ročník druhé ligy domácím zápasem s Viktorií Žižkov. Odehrají ho 25. července od 18 hodin. Ve druhém kole pojedou na hřiště Nováčka do Třince, který se do soutěže vrací po 3 letech. Na podzim jihlavští fotbalisté odehrají celkem 16 kol. Poslední z nich má úřední termín 28. listopadu.
4: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě nebo Hubenově je teď 26 stupňů, v Třebíči 29. V noci se ochladí na 16 až 13, v údolích až na 11 stupňů. Zítřek bude slunečný, očekávejte skoro jasno nebo jasno a teploty v rozmezí od 28 do 31 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Jihlavě se stala nehoda na sídlišti Královský Vršek, havarovala tam dvě osobní auta, probíhá odklízení a v Havlíčkově Brodě se zdržíte v Žižkově ulici. Tvoří se tam kolona a to v důsledku silného provozu. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je krátce po 16. hodině a to je čas pro humor. Přichází Humoriáda a Jože Kolář přeje hezký poslech a skvělou zábavu.
4: Humoriáda.
8: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
9: Dobrý den, ahoj.
8: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
9: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
8: A co se ti stalo?
9: No hned to, já jsem se byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
8: Už ti ho dali.
9: Už ti ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buňě boudanujou na 113 let.
8: Ať ješ.
4: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlesky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si, Šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí při chystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějaký les?
2: Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na procházku.
2: Že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát v tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no. Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného no, tam neláká?
2: No, na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě... Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxfery a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání jsem, třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi. To bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde... Chřipský?
1: No, ty, no? Květa, Chřipská, u ano. stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říkali, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás.

0: Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským, proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji.
2: My taky.
3: Naschledanou.
2: Další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipcha.
2: Ano,
3: ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
2: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme.
3: Díky, nashledanou.
2: Kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se sestřenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
7: A ona... Kluci si mysleli, že jejich babička je Heger.
8: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla ani vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
7: Já jsem tam jel se podívat na bývalou.
8: Tak jsem tam přijel a říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup, provedeš něco, aby si tě hned zpočátku zapamatovali, jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svoji oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal, tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhají. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
7: Zrnožky byla sounožka.
8: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on, tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
1: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni...
0: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
1: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
0: takže
1: spíš
0: jako
1: laskavé.
0: Takže ty se zakládají napravdě nebo ne?
1: Já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
0: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle
1: no, možná některý jsou. Jako...
0: V té speciální kategorii ve vtipech, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvní na odchyních.
1: Ano,
0: a je to takhle prostě...
1: Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
0: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
1: Tak já naštěstí.
0: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
1: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
0: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
1: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
0: vrtaj,
1: zasloužili
0: kopou,
1: nějakou...
0: kopou, tunelujou. Zahrady. Nějaký, staví metro, jak zpíval, když si třeba taky.
1: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
0: Co?
1: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti... Jak si, jak je ženský rod? Krtka... Krtek a ona je krtice? Krtice?
0: To myslím, že je to krtčí samička.
1: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
0: poradí.
1: Ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej
0: ano.
1: Nepříjemný útvar na obličeji.
0: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
1: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
0: Aha,
1: a jeho setkání
0: Mirek
1: s Verichem
0: proti Mirkovi.
1: Ve Vídni.
0: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si
2: dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, Eskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře, my vás děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, díky. Mu bod, děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No a dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano. Dobrá, píšeme mu bod, my taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnici, jako pechoví rodiče, jako
9: moje rodiče.
8: Moje rodiče.
9: Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především v Třebíči naší rodné a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zase dali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je
9: z Boroviny, že jo.
8: No nahoře. Tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na no, samozřejmě.
8: Ona Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschläger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to teorii
8: znám. Tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo po něm řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně. Podvezli ho tam a tam ho zabili a nadělali z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: No, ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
9: Nedošínskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není to
9: pravda. Samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Takže lidi je žerou. A takhle.
9: Rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
0: Ježišmarja!
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
10: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, Hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
10: tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
10: Nezapomenutelný.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
10: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
10: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě rizí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonolinkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
10: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
10: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
10: Kompromitující
1: otázka. To je určitě
10: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
11: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
11: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
11: No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
11: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
10: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Etzler.
10: Miroslav jako Etzler,
1: hlas,
10: ano.
1: Jako
10: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
10: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
10: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
10: 30 let.
1: 30 let.
10: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
11: To je odstuda.
10: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku, šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
11: Ano.
10: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řadě pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžou vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii. A také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
6: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava,
2: jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. Stejný, v tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to bylo...
2: Bylo to hlídané sváteční, mohl tam jenom někdo...
3: Já si myslím, že to hlídané bylo a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo? Někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo? Prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
2: pak se to řešilo
3: svěsitelný. Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví a je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B a právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Římtáčka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasy pro pokračování.
2: Ano, zdravím.
1: Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Lukavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň ne nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se po každé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když. Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů. Tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, no už jenom pár minut dalších.
2: Hele, vejde si tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko. Říká, nastup, budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní humoriády i zítra boj o další knížky a další hosta. To bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Premiér Babiš respektuje rozhodnutí prezidenta Pavla podat kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Řidiči v Jihlavě neprojedou Polenskou ulicí, bude procházet opravami. Portugalští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa o první výhru proti Uzbekistánu. Zítřek nás čeká slunečný s teplotami až 31 stupňů. Vysíláme zprávy ze studia Vás zdraví Karol Pěška. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu NATO premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje. Vláda podle něj rozhodla pragmaticky a prakticky. Babiš dodal, že ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby.
2: Já k tomu nerozumím. Pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest, z toho za naší vlády 10. Chválili jsme v podstatě jeho účast na válném shromáždění OSN a v ústavě je jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou vlastně s mandátem vlády.
1: Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Petr Pavel považuje za omezení ústavních pravomocí. Polenská ulice v Jihlavě bude od zítřka uzavřena. Dělníci tam opraví rozkopanou vozovku a navážou tím na dřívější práce na kanalizaci. Oprava začne asi o měsíc dříve, než město původně předpokládalo.
3: Zítra dělníci odfrézují povrch silnice a upraví poklopy. Následovat bude odstranění podkladních vrstev a příprava podloží. Příští týden by měla rekonstrukce pokračovat pokládkou nových asfaltových vrstev. Kompletně hotovo má být v pátek 3. července. Od soboty pak bude ulice opět průjezdná. Tereza Pišoutová, Český rozhlas.
1: Sněmovna je znovu kompletní. V úvodu dnešního jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z hnutí ANO. Jihlavský radní ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu tak zanikl. Jde o 7. změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátu vzdali třeba Richard Brabec z ANO nebo Markéta Šichtařová z klubu SPD. Polsko přidá k rozestavěnému plovoucímu terminálu na skapalněný plyn v Gdaňsku ještě druhou jednotku pro zpětné splynování, oznámil to premiér Donald Tusk. Poláci se tak rozhodli kvůli velkému obchodnímu zájmu. Díky těmto dvěma terminálům v Baltském moři se chtějí stát regionálním uzlem pro dodávky skapalněné suroviny ze Spojených států. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu Evropská unie omezuje dodávky ruského plynu a nahrazuje ho například právě dodávky po moři.
4: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Portugalska dnes budou hrát svůj druhý zápas ve skupině. Po remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo zabojují o první výhru na šampionátu proti Uzbekistánu. Nepovedený vstup do turnaje Portugalce posílil, říká jejich trenér Roberto Martinez.
5: Byli jsme k sobě velmi kritičtí. Náš výkon jsme zhodnotili i kvůli tomu, abychom se zbavili zklamání a smutku. Soustředění v kabině je ale stoprocentní a tréninky byly opravdu dobré. Neočekávejte od nás okamžitý úspěch. Jsme tým, který potřebuje v těžkých situacích správnou reakci. Ta přišla a díky tomu jsme silnější a soudržnější.
1: Utkání Portugalsko-Uzbekistán začne v 19 hodin. Angličané nastoupí ve 22 hodin proti Ghaně. Od 1 hodiny v noci budou hrát Panama a Chorvatsko a ve 4 ráno odstartuje střetnutí Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
4: Počasí.
1: V Libici nad Doubravou nebo Dukovanech je teď 27 stupňů, v Telči 25. Během noci teploty poklesnou na 16 až 13 stupňů, v údolích až na 11. Zítra čekejte slunečno, bude skoro jasno nebo jasno a teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Humpolci buďte opatrní, v Pražské ulici, kousek od kruhového objezdu, havarovalo tam osobní auto. A na D1 pozor na 84,5 kilometru ve směru na Brno. Hasiči tam odtahují vozidlo po požáru. Omezený je provoz v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Jožka Kolář. I dnes vás čeká den v kraji. Souhrn informací o tom, co přinesly uplynulé hodiny pro kraj Vysočina. Kromě jiného se podíváme do cejle, kterou místní obyvatelé velmi zvelebují. O důvodech budeme hovořit za pár minut a nebude chybět ani telefonát do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom zjistili podrobnou předpověď počasí. Budou vedra, nebudou vedra? Počkejte si a všechno se dozvíte.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. V lesích Vysočiny přibývá vodních nádrží. Za poslední dva roky vznikly nádrže Brzák u Jamného na Jihlavsku a Partizán poblíž obce Domamil na Třebíčsku. Nádrže se snaží kraj udržovat bez rybí osádky pro ochranu ohrožených druhů zvířat. Současně mají prospět krajině, uvedla mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.
2: Cílem projektu je akumulace vody pro suchá období, stabilizace bystřin i ochrana před povodněmi a především zlepšení stavu lesa v zamokřených nebo suchých oblastech.
1: O úspěchu v mezinárodní soutěži evropských kvetoucích sídel usilují obyvatelé Cejle na Jihlavsku. Obec se do ní kvalifikovala díky loňskému úspěchu v celostátním kole obce roku, kde získala zelenou stuhu za péči o zeleni a životní prostředí. Hodnotící komise přijede do Cejle tento čtvrtek. Jak lidé vesnici chystají, uslyšíte v reportáži před 17:30. Novou cyklostezku od letních prázdnin využijí lidé v Havlíčkově Brodě. Trasa propojuje Ledečskou ulici a místní část Horní Papšíkov. Vede po nevyužívaném náspu železniční vlečky a pod železnicí. Stavba vyšla na 4 miliony a 400 tisíc korun. Do jihlavské zoo se vrátili rysy karpatští. Samce a samici chovatelé přivezli z Německa a Francie. Zvířata už jsou k vidění ve výběhu, který byl doteď dva roky prázdný. Zahrada chovala rysy od roku 1985 a odchovávala i mláďata. Před několika lety ale z výběhu uprchla samice, jak přiblížila mluvčí zoo Simona Kubičková.
3: Je to zvíře velice plaché, takže odchytnout se jí nepovedlo. Po zhruba dvouleté pauze se vracíme a máme tady mladý pár.
1: Jméno pro čapí pár hledají okřížky na Třebíčsku. Lidé můžou psát návrhy pod příspěvek městyse na sociální síti. Na zahnízdění čápů okřížky čekali několik let. Od tohoto roku sídlí pár na Stožáru v místní části Stará osada. Zájemci můžou hnízdo sledovat online na webu. Mladí sportovci z Vysočiny hned v prvním soutěžním dni na olympiádě dětí a mládeže v Praze slavili zisk 4 medailí. Zlato v kajak krosu vybojoval Jáchym Krpálek, stříbro oštěpařka Sára Špačková a plavec Vigo Talpa. Ten závodil na trati 800 metrů volným způsobem. Sadu medailí pro náš kraj zkompletoval atlet Maximilián Melechovský, když byl třetí ve sprintu na 60 metrů. Takový byl přehled událostí z Vysočiny. Pěkný podvečer přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Chci být vodou na tvůj mlýn, zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Tomáš Linka. Pokračuje náš pořad Den v kraji. Jihlavský mezinárodní festival dokumentárních filmů slaví kulatiny. Letošní 30. ročník nabídne divákům stovky filmů a výroční program. Podrobnosti nám řekne redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Festival začíná přesně za 4 měsíce, tedy 23. října. Už teď ale známe jeho letošní vizuální kabát. Má černý podklad s fialovými a červenými prvky. Plakát odhalil ředitel festivalu Marek Hovorka.
2: Takže tohle je letošní festivalový plakát, kterému dominuje třicítka. Možná vidíte, že ta nula připomíná jakoby hladinu rybníka, do kterého hodíte kámen, a přesně to má znázorňovat. Je to vlastně o tom, že nějaký čin vždycky způsobí potom ty kruhy, které se po té hladině rozbíhají dál a dál.
1: Poukazuje na to, že nejenom film, ale i aktivita má tenhle efekt. Přes fialovou třicítku je pak červený anglický text, který si můžeme přeložit jako myslet filmem. Festival, jak už jsme zmínili, má letos jubilejní 30. ročník a narozeninovou oslavu bude mít druhý festivalový den v sobotu 24. října. A bude to na den přesně odkazovat na chvíle. Před 29 lety začínala před kinem Dukla, pokračuje Hovorka.
2: Poblíž kina plánujeme postavit takový velký stůl jako právě symbol toho setkávání a společně už s těmi režiséry a režisérkami, kteří od prvního ročníku jezdí na festival, ale i právě se spoustou našich kolegů a kolegyň, kteří za těch 30 let pomáhali festival spolu vytvářet, se těšíme, že se zde potkáme.
0: A můžou kulaté výročí oslavit i návštěvníci?
1: Ano, když opomenu různé hudební a doprovodné akce, tak přímo organizátoři festivalu vybízí, aby lidé poslali svou nejoblíbenější fotku z festivalu. Všechny fotografie pak budou na výstavě na jednom místě. Taky bude plakátová soutěž s názvem Co by v dobrém světě nemělo chybět. Zapojit se může kdokoliv a i forma zpracování je volná a nekladou se jí meze. Díla pak budou vystavená jak online, tak i v Horáckém divadle a lidé budou hlasovat o nejoblíbenější a nejvydařenější kusy.
0: A známe už nějaký lehký nástin programu?
1: Letos si můžou návštěvníci vybrat z více jak 300 filmů. Inspiračním fóru se bude věnovat čtyřem hlavním tématům z názvy mapy, humor, korupce a jak změnit věci, které nefungují. A retrospektiva se zaměří na dokumenty, které změnily svět. U odhalení plakátů a programů byli i producenti oceňovaného filmu Pan nikdo proti Putinovi, Alžběta Karásková a Radovan Siebert. Ten vzpomínal na loňský ročník a jeho uvedení na festivalu.
3: Ty diváci skvěle reagovali na jakoukoliv nianci v tom filmu, že vnímali to, kde se mají smát, kde mají plakat, kde vlastně ty jako přesně věděli, co se v tom filmu děje. Často ty takovýhle silné emoce nevidíte u toho filmu, ale tady to bylo přesný. A bylo to skvělý a pak ta debata byla velmi přesná a zajímavá. Takže tohle všechno pomohlo v tom nastartování té cesty.
1: Přinesli sebou i sošku Oscara, kterou získali letos v březnu. Toho mi půjčili do ruky a musím říct, že je opravdu těžký. Má téměř 4 kilogramy. Na závěr připomenu, že 30. ročník MFDF začíná 23. října a končí 1. listopadu.
0: Říká Veronika Bartes-Vohralíková, se kterou jsme probrali letošní mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Díky za informace.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Přesazují květiny na veřejných záhonech nebo vyrábějí altán do parku a originální zvoničku ve tvaru bukového listu. Lidé v Cejli na Jihlavsku chtějí uspět v mezinárodní soutěži v péči o zeleň a životní prostředí. Vypravíme se za nimi v našem vysílání už za chvíli.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kapela Kryštof, taky Jaromír Nohavica a jejich veliký hit Křídla z mídla roznívá v našem vysílání v pořadu Den v kraji. Míříme do Cejle na Jihlavsku. Tahle vesnice usiluje o úspěch v mezinárodní soutěži v péči o zeleň a životní prostředí. Lidé ve vsi teď proto tráví podstatnou část svého volného času tím, aby Cejle byla nejen pro ně ještě přitažlivější.
1: Lenka Macháčková, Zdena Sochorová, plejí záhon při příjezdu do Cejle.
2: No, by se menily se nám levandule mimo, takže tyhle, ty, co jsou malí, tak ty likvidujeme a ty, co jsou větší, jsme si tamhle nasadili a zkusíme si je rozmnožit, protože přes zimu nám tamhle na druhé straně vymrzly.
3: Takhle se mě, ani na zahrádce se mě takhle nedaří.
1: Taková malá Provence.
3: Levandulím, jako tady, jo.
1: Na brigády chodí pravidelně.
2: Prostě se napíše na WhatsApp a jde se.
3: A kdo má čas, tak přijde.
1: Loni společně s ostatními přispěli k tomu, že Cejle získala celostátní zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Teď jejich práci posoudí i v mezinárodní soutěži, kam se obec kvalifikovala.
2: Jen tak někomu se to nepovede, takže je to určitý jako zadosti učinění za to, co všechno děláte pro tu obec.
1: Nejenom ze stanovišť pracují i nejmenší dobrovolní hasiči.
4: Kameny do kontejneru.
1: Na poveli má Lucie Slavětinská.
5: Určitě to není jenom o tom požárním sportu, ale je to i o tom, aby ty děti prostě jakoby měly ten vztah k té obci a celkově k tomu prostředí a ke všemu.
1: Pracují v horní části Cejle, kde je revitalizovaný rybník a nový park. Je v něm dřevěný altán a nově i zvonička v podobě bukového listu. Obojí dělal místní tesař Břetislav Kocián.
6: Zde děláme samotnou krytinu ty zvoničce. Je to z přezvětralé zelené mědi a bude to tvořit taky takový žebra jakoby toho listu.
7: Když vidíte, jakože za vámi jde spousta lidí z Cejle, udělají si odpoledne čas a pracují tady všude na těch obecních pozemcích a na všem, aby to tady bylo hezký, tak je to takový uspokojivý.
1: Říká bezpartijní starostka Pavlína Nováková. Přesvědčit komisi mezinárodní soutěže se Cejle pokusí ve čtvrtek. František Jirků, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: Dodržujete pitný režim? Proč není dobré čekat na pocit žízně a jak poznat, že tělu chybí tekutiny? To jsme řešili v dopoledním rozhovoru s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Její rady uslyšíte za moment. Titanic, ten připlouvá právě teď i se Celine Dion. My Heart Will Go On, legendární hit.

0: Písnička z Titanicu. Moře, to je obrovské množství vody, ale pitná bohužel není. A o vodě a o pitném režimu bylo také dnešní vysílání. Proč řada z nás pitný režim podceňuje a proč je naše tělo tak důležitý ten pitný režim? Na tyto i další otázky jsme hledali odpovědi v rozhovoru s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou.
1: Měli bychom si uvědomit, že naše tělo je více než z poloviny tvořeno právě vodou. A bez dostatku tekutin vlastně moc nefungují ty metabolické procesy nebo naše soustředění. Už i mírná dehydratace může snižovat naši energii nebo výkon.
2: Řekněte mi, jak poznáme, že pijeme málo? Existuje vůbec nějaký jasný signál těla?
1: Můžeme být unavenější, nebo můžeme trpět bolestmi hlavy, někdo se hůře třeba soustředí, nemůže si něco furt zapamatovat dokola, jenom prostě málo pije. Někdo může mít nebo má tmavší moč, anebo často se to může i zaměňovat na chutě na sladké.
2: Aha, takže může nedostatek tekutin ovlivňovat právě i tu naši únavu, i to, že prostě rádi sáhneme po těch sladkostech.
1: Ano, protože náš mozek může vydat signál k tomu, že máme hlad, místo toho, že máme žízeň. On si to prostě ten mozek zamění.
2: No, v tom případě, kolik tekutin bychom měli ideálně denně, reálně vypít? Existuje jednoduché pravidlo?
1: Ano, existuje. Doporučila bych zhruba 30 ml na každé naše kilo tělesné hmotnosti. A pokud teď se nám přesně blíží to léto, ty tropické teploty, tak tam se ještě navyšuje ten pitný režim klidně na 40 ml na kilo tělesné hmotnosti. Takže teď si každý může spočítat, kolik by měl za den vypít správně tekutin.
0: No vidíte, možná na tom pravdě něco bude, když se řekne, že hlad je převlečená žízeň. Prázdniny klepou na dveře a my vás na jejich start vezmeme rovnou mezi zvířata. Už zítra míříme do Jihlavské zoo. Jaké novinky tam na vás čekají a proč se tam letos určitě vydat, řekne vedoucí marketingu Simona Kubičková v rozhovoru s Helou Dvořákovou zítra po 11. hodině.
3: Den v kraji.
0: Musí ředitel cirkusu umět létat na hrazdě? Odpověď dá naše reportáž za pár minut. Hned po písnice Zrcadlo se k sebe přichází Karel Černoch. Jožek Polnář přeje hezký poslech.

0: Tanec, gymnastika, akrobacie, humor i dojetí. Všechny tyhle emoce probouzí každé představení souboru nového cirkusu Cirk Laputika. Působí v Praze společně s divadlem Jatka 78, ale muž, který ho vede a stará se o něj, pochází ze Žďáru nad Sázavou. Jako ředitel prý naštěstí nemusí umět totéž, co členové obou souborů.
1: V podmínkách asi nebylo, že byste musel umět létat na hrazdě, skákat na trampolíně a různé akrobatické prvky. Takže co je vaším úkolem?
2: Naštěstí na to jsou tam jiní, tak mým úkolem je vlastně celkové zastřešení obou těch organizací, je nás asi kolem 150 spolupracovníků, jak na jevišti, tak mimo jeviště.
1: Ondřej Vykoukal je ředitelem Cirku Laputika, to znamená, že teď už jste v Praze, ale jste rodákem z Vysočiny. Jaké bylo vaše dětství tady?
2: My jsme, nebo rodiče tam ještě bydlí v zámku, hnedka vedle zámku, ve Žďáře nad Sázavou v zámku, takže jsem trávil dětství tam, trávil jsem ho hodně tady v knihovně, kde zrovna teď sedíme. Trávil jsem hodně v Zušce.
1: Kam na
2: jsem...
1: jakém oboru?
2: Na hudebním. Chodil jsem tam na flétnu, na klarinet, do Žďáráčku. A ještě jsem trávil samozřejmě hodně na gimplu, kam jsem chodil na 8letý gimpl, tak to jsou takový moje Zuška, gimpl a domov jsou moje hlavní tady styčný body.
1: A mě by zajímalo, jak jste se odsud dostal tam, kde jste teď?
2: No, ta cesta byla poměrně nečekaná a byla to i docela míra náhody, protože já jsem vystudoval v Brně právnickou fakultu a stal jsem se advokátem. Takže 10 let po absolvování v Brně jsem se přestěhoval do Prahy za tehdejší partnerkou, nyní manželkou. Začal jsem pracovat v advokaci, kde jsem 10 let byl právník v různých firmách. Po 10 letech mi to tak trošku přestalo bavit. Narazil jsem na inzerát, že hledají výkonného ředitele Cirku Laputika Jatek 78. Odpověděl jsem na inzerát a za 4 měsíce jsem nastoupil. Ta moje denní náplně hodně o financích, zhánění partnerů, jednám s veřejnou správou, se soukromou sférou, strategické plánování, management vlastně celý té organizace. Není to jen tak, ono to vypadá, že to je. Každýho překvapí, kolik nás je.
1: Já jsem si říkala, tak pár akrobatů a někoho, kdo se stará třeba o ty věci.
2: Ale... No, ale vlastně to, jsou to lidi z celého světa. Zrovna v těchto dnech hrajeme představení Restina Euphoria, kde máme akrobaty a umělce z Kanady, z Austrálie, z Itálie, Dánska, Německa, Slovenska, Velké Británie. A k tomu jsou samozřejmě naši domovští čeští akrobaty a akrobatky.
1: A dost často jezdíte i do zahraničí za všemi představeními. Jezdíte taky ale po České republice, třeba na Vysočině. Byli jste někdy?
2: Byli jsme, byl to jeden z mých prvních úkolů, když jsem se stal ředitelem, říkám, hele, Putika musí jít do Žďáru, protože tady nikdy ještě nebyla. Takže jsme tady v místním kulturáku hráli naše první, historicky první představení Laputika, tak jsem rád, že jsme toho dosáhli a už se rýsuje i něco pro letošní rok na léto, ještě nebudu prozrazovat co, ale měli bychom se tady zase objevit. Mluvím zase o Žďáru, protože ten samozřejmě má důležité místo v našem plánování. Jezdíme do Telče pravidelně hrát. V Jihlavě jsme, nevím, abych pravdu řekli, jestli jsme tam vůbec někdy byli, tak jestli nás poslouchá nějaký pořadatel z Jihlavy, pojďme to dát dohromady a přijedeme do Jihlavy.
1: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Už 100 let se hraje fotbal v Batelově a my budeme u jejich velké oslavy. A nebudeme sami. Fotbal z Bateláky si přijede zahrát stará garda pražských Bohemians i s mistrem Dloubáku Antonínem Panenkou. Žonglování, tanec, pantomima nebo akrobacie na běžícím pásu. To všechno předvádí světoznámý soubor Cirkla Putika. A my vám představíme muže, který ho vede. Je totiž z Vysočiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: George Harrison zpíval My Sweet Lord v 17:50, čas na to, abychom zkontrolovali počasí.
1: Počasí.
0: A proto do Českého hydrometeorologického ústavu zdravím Mojmíra Martana a přeji mu hezké pozdní odpoledne nebo možná podvečer. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak to vypadá aktuálně s počasím u nás na Vysočině?
2: Aktuálně je celkem slunečné počasí, většinou polejasno, někde i méně oblačnosti. Teploměry ukazují 22 až 28 stupňů.
0: A co nás čeká v noci a zítra? Budou ta tepla pokračovat?
2: Budou, ale noc bude poměrně chladná. Teploty poklesnou na 16 až 13 stupňů v údolích až na 11 a noc bude také většinou jasnou oblohou. Pofukovat bude slabý, promilivý nebo severní vítr.
0: Tak to je pozitivní, že komu je teplo, tak se v noci aspoň může pořádně ochladit, vyvětrat byt, hezky udělat průvan a připravit se na zítřejší vedro.
2: Přesně tak, zítra bude slunečné počasí, převažovat bude skoro jasno nebo jasno, odpolní teploty 28 až 31 stupňů, foukat bude slabý, během dne místy přechodně mírný vítr severních směrů.
0: A možná bychom mohli udělat ještě sondu do dalších dnů, jestli i nadále se nám budou hodit hlavně sluneční brýle a opalovací krémy, po případě plavky.
2: Ano, budou, protože se bude nadále oteplovat a čekáme slunečné počasí na nejvýš s nepatrnou oblačností. Teploty budou postupně dosahovat stále více tropických hodnot. Do víkendu to může být až k 36 stupňům.
0: No, pokud vím, tak rekord je přes 40 stupňů, takže teplotní rekordy ty absolutní nepadnou.
2: Tak na Vysočině určitě ne, ale někdy by mohli.
0: Tak se necháme překvapit. Mojmír Martan a velmi letní a teplý až tropický výhled počasí na nejbližší hodiny a dny. Díky za informace, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dnešní den v kraji končí, ale i zítra pro vás budeme monitorovat zajímavé události. Brněnská radnice začala využívat hlídky bezpečnostní agentury, které v nepravidelných intervalech do města zajíždějí. Co v Brněnci zajišťují, uslyšíte ráno v reportáži. No a vypravíme se je za fotbalem, respektive parta kamarádů z Jihlavy se rozhodla, že nebude poslední zápas skupiny na mistrovství světa ve fotbale sledovat v televizi. Těle fanoušci odletěli české hráče podpořit osobně na Aztecký stadion v Mexiku. Jejich příběh uslyšíte také v zítřejším Dobrém ránu.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: A Den v kraji zase mezi 17. a 18. hodinou, za chvíli aktuální zprávy s Karlem Piškou a po 18. se na vás budu těšit v Dechovkách pro Vysočinu, tak buďte s námi a užívejte si s námi příjemný a pohodový letní den.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Na konci týdne můžou šplhat až ke 40 stupňům. Havlíčkův Brod má novou cyklostezku a chystá výstavbu další. Ozbrojeného Petra Šimona už policisté zadrželi, objevili ho v pražských Strašnicích. Zítřek přinese opět slunečné počasí, naměříme až 31 stupňů. Vítejte u zpráv, hezký večer přeje Karel Pěška. V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy může být až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí především na jihu Moravy požáry. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Lidé v Havlíčkově Brodě od letních prázdnin využijí novou cyklostezku. Propojuje Ledečskou ulici a místní část Horní Papšíkov. Trasa vede po nevyužívaném náspu železniční vlečky a pod železnicí. Stavba vyšla na 4 miliony a 400 tisíc korun.
2: Další cyklostezku chystá Havlíčkobrodská radnice také na Lidické ulici. Zastupitelé už schválili směnu pozemků, po kterých by měla vést. Díky tomu získá město pozemek o rozloze víc než 300 metrů čtverečních, nutný pro výstavbu trasy pro pěší a cyklisty. Stavba začne zřejmě v roce 2027. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Policisté už zadrželi hledaného Petra Šimona. Dopadli ho kolem 14. hodiny v Praze Strašnicích. Ráno byl v Čelákovicích u školy se zbraní a následně ho hledalo 60 policejních hlídek, včetně vrtulníku. Podle kriminalistů byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Informaci o zadržení 55-letého muže Českému rozhlasu potvrdila mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajzová.
3: Krátce před 14. hodinou se pražským hlídkám podařilo zadržet toho muže v pražských Strašnicích. V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
0: Drama se dnes odehrálo také v Košťálově na Semilsku. Tamní poštu přepadl neznámý lupič a nejspíš měl střelnou zbraň. Pošťačka mu vydala peníze, žádné zranění při přepadení neutrpěla. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
4: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
5: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, ne schvalování.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
6: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
4: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
1: Počasí.
0: Ve Velkém Meziříčí je právě 27 stupňů, v Humpolci nebo při Byslavi 25. Během noci teploty poklesnou na 16 až 13 stupňů, v údolích až na 11. Zítra čekejte slunečno, bude skoro jasno nebo jasno a teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči v Humpolci musí počítat s uzavírkou ulice Hálkova. Důvodem jsou stavební práce, jezdí se vyznačenou objížďkou. Nehody nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je krátce po 18. hodině a to znamená, že startují a začínají dechovky pro Vysočinu. Každý den touto dobou plníme vaše dechovková přání a výjimku neuděláme ani dnes, v úterý 23. června 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia a já už se teď moc těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
8: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme se podívat, kdo se dovolal jako první. Zdravím vás a vítám ve vysílání.
2: Dobrý den, tady Marie z Letče. Já bych prosila zahrát sestřenici Marušce Firstové z Hřivčic k zítřejším 75. narozeninám. Maruško, do dalších let hodně štěstí, lásky, radosti z noučat, pohody a hlavně pevné zdraví ti přeje Marie Koubová z Letče s rodinou a rodina Zelenová z Chřenovic. Písnička bude také pro Věru a Mirka z Batelova, také pro vás a všechny věrné posluchače. Děkuji vám za zahrání a někdy opět naslyšenou.
1: Také děkuji, mějte se hezky, děkuji za milá slova, písničku moc rád posílám, ať se všem líbí, naslyšenou, hezký večer.
2: Naslyšenou.

0: Do Batelova poputuje další písnička, respektive objednatelé jsou z Batelova. Mirek a Věrka, zdravím vás oba dva, ahoj.
1: Jožko, ahoj, moc ti děkujem, že jsi nás dal do vysílání, zdravíme všechny posluchače a prvně bych chtěl poděkovat Marii Koubové, která nám teď hrála. Marie, potěšila nás to, moc hezká písnička a já bych tam poslal od Veselý trojky Čupr kluka a bude to pro ty naše Zdeničky a za první hlavně pro švagrovou do Kostelce, pro Zdenku. A náš bratříček Honza bude mít taky svátek druhý den, zítra. Tak Honzo, hezky si to se Zdenkou oslavte. A můžete k tomu připojit i dědečka Zdenka Drážděla z Cerekvy. Nic se nestane.
0: Určitě ne.
1: Určitě jo, Jožko. No a pošleme to tečky druhý partě. Jak jsem jim nevolal včera předevčírem, tak by to bylo do Vyskytný Jardovi a Janě, do Batelova Pepovi a Janě, do Hořepníku Mílovi Formánkovi motorkáři a Honza z Brna má asi zítra svátek, tak Honzo i tobě přejeme hodně zdraví a jestli nás slyší na Šumavě Pepa Nauš, tak Pepo, sejdeme se, jak hraješ v sobotu u Strakonic, tak už na tebe čekáme a děkuji za odvysílání, Joško, a ještě bychom mohli zmínit Janu a Květoslava do Květčina, už se nám dlouho nevozvali, ať jsou také zdraví a přeji to Mirek a Věra Bateláci a Joško, je to i pro tebe. Děkujem, ahoj. Zdravím.
0: Do Batelova, užijte si tam týden, užijte si pouť slavnou velkou batelovskou, užijte si písničku.
1: My budeme na Šumavě.
0: No my budeme na Šumavě, ale ostatní Bateláci budou slavit a užívat.
1: Okay.
0: Měj se hezky, ahoj.

0: rozhovor s fanoušky, kteří se rozhodli, že se vydají podpořit české fotbalisty až do vzdáleného Mexika.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A hlavně s vámi našimi posluchači a pokračujeme s dalším telefonickým přáním. Hezký podvečer.
3: Hezký podvečer, pane redaktore. Děkuji vám, že jste mě vzal do vysílání. Dneska bych chtěl nechat zahrát naší milé kamarádce, paní Zdeňce Nečadové z Radňova, k jejímu svátku. Milá Zdeničko, tvému svátku ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody a hodně krásných zážitků při procházkách s tvýma krásnýma pejskama. To ti přeje celá rodina Kučerova z Radňova a písnička bude pro pana redaktora. Vybral jsem Uzborova od Budvarky.
2: A tak, trošku změna, budeme hrát od Božáku, jak jsme se domluvili, ano.
3: Tak od Božáku, dobře, výborně, děkuju výborně. To.
2: Tak jo.
3: Tak díky. Děkuju za zahrání,
2: mějte se hezky.
3: Mějte se hezky.
2: Naschle. A já předám ještě jeden vzkaz písemný.

0: Paní Majka ze Skály je teď na telefonu a s ní další přání dnešní Řechovek. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, Jožo, moc vás zdravím a zdravím též všechny posluchače tohoto hezkého pořadu. A dnešní hudební pozdrav bude poděkováním našim dechovkovým přátelům za hezké písničky. Všechny zdravíme a písničku posíláme Honzovi do Brna, Mílovi Vackovi do Vilémovic, Václavovi Želiva, Slávce do Třebíče, Joškovi do Herálce, Pepovi Korbelovi do Slavníče a Jardovi a jeho manželce do Výskytné. Vám, pane Jožo, děkuji, že jste mě vybral písničku, kterou si i já sama ráda poslechnu a zase se těším někdy na shledání a přátelské popovídání. Mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Taky se mějte hezky, posíláme mistřiňanku Všady zamračené, ať se líbí. Hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina je dnes ve velké Pernamence. Já jsem za to rád, to číslo je 22 155 49 99 a teď zdravím pana Milana do Hornice Rekve. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, tady posluchač Milana, měl bych přání, jestli byste zahráli mému kamarádovi Janu Janákovi z Nový Vsi, který má zítra svátek a narozeniny. Že mu Milana Marta přeji všechno nejlepší, pevný zdraví a hodně radosti ze života. Totéž přejeme jeho manželce Olince. Mm-hmm. A nechali bychom mu zahrát tu písničku, kterou určitě bude mít rád.
0: Kdyby byly moje písnička připravena. Díky taky, gratuluju do Nové Vsi a písničku posílám. Hezký večer a děkuji za telefonát. Naslyšenou, mějte se
1: taky
0: pěkně.
1: Taky děkuju, nashledanou.

0: Jardu Zlačista tě vítám v našem vysílání s jeho hudebním přáním pro dnešní podvečer. Ahoj.
1: Ahoj, Joško. Protože včera jsem ve Věmice na tom vystoupení Voničky Weben, tak jsme tam vybrali písničku, která se jmenuje Hovoranský chodníček.
0: Ano.
1: A Joško, já ji pošlu osamělým nemocným a těm, kterým nikdo nedá zahrát. Joško, písnička je taky pro tebe. A ještě Joškovi dovrácejí taky pošlem, protože ten mi taky nechává zahrát. Tak mu děkuju za tu písničku. Mm-hmm. A Joško, měj se hezky a zase doufám, že se brzo uslyšíme.
0: Taky
1: ahoj.
0: Se mě krásně. Ahoj.

0: dechovky pro Vysočinu Joža Kolář. Plníme další přání. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, tady Josef ze Slavníče. Chtěl bych v první řadě poděkovat Majce a Standovi do Skály za prvé předešlou písničku nebo dvě. Mi nechávali taky zahrát a já bych jim chtěl taky zahrát a abych se taky dlouho jsem tam nevolal, takže ještě tak nějak žiju, ale Jirkovi Prokopovi do Zdislavic a chtěl bych zahrát od Karla Polaty, no, Mysliveckej válčík, to já dám vždycky, tak většinou dávám.
0: Dobře.
1: No, takže pozdravuju, ať se za mnou někdy přijedou podívat.
0: Výborně, tak posíláme, no, díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já děkuju moc, naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také Honzou z Brna, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovek pro Vysočinu a vybral jsem venkovskou kapelu, Bohdalovskou polku, písničku pošlu tobě a pro ty moje kamarády, Věře a Mirkovi do Batelova, Růžence do Růžený, Jardovi do Dačic, Pepovi do Chřenovic, Verči a Marie do Pelřimova, Jožkovi do Herálce, manželům Necaxovým do Skály, Lídě do Kališ a Lubošovi do Sedlejova, Kubovi do Jihlavy do Taxíku a všem, co mají rádi Dechovky.
1: Dobře, tak posíláme, já se všem líbí, tobě díky za telefonát, pěkný večer a zase někde naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou, Jožko.

0: Dechovky pro Vysočinu, Jože Kolář, koho zdravím teď do vysílání. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady Korbela Josef. Já bych si přál poslat písničku svý babičce Marie Korbelové z Chamice do Humpolce.
0: Mm-hmm. Dobře. Chtěl jste nějakou hezkou třeba o létě nebo o kytičkách, tak či je to Louka Široká, by se mohla vaší babičce doufám líbit. Orchestr Petra Finka je připraven, já vám děkuji za telefonát, přeji hezký večer a zase se budu těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Taky díky, naschle.

Čas je, přátelé, neúprosný. Já už tady mám poslední písničku a k ní musím přidat dvě přání, abychom to všechno zvládli. Vážený pane moderátore, zdravím vás i všechny Zdeničky, které mají dneska svátek, a také všechny moje dechovkové kamarády, Růženku do Růžené, manžele Mácovi do Telče, Mařenku do Pleřimova, Mígu do Hořebníka, Věrku a Mirka i Boženku a všechny ostatní do Batelova, a za hezké písničky děkuji i Elišce a Jardovi do Dačic. Písnička Poměnka od telčské dechovky, ať potěší i vás, pane moderátore, moc všechno děkuji a přeji dechovkovou pohodu. Lída Skaliště pod Javořicí. A poslední přání, krásný slunný den, prosím o písničku pro paní Zdeňku Markovou z Pravíkova k dnešnímu svátku a blížícím se narozeninám, a pro paní Zdeňku Másílkovou z Veselé k dnešnímu svátku. Přeji vám hodně spokojenosti, zdraví, z vnoučat boží požehnání a plno krásných letních dnů. Pepa Jedlička. Loučím se, děkuji za společnost. Zítra po ránu se uslyšíme už po páté hodině.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Prezident se podáním kompetenční žaloby podle ministra Macinky rozhodl jít konfrontační cestou. Jihlavský festival dokumentu ke svému výročí schání fotografie od návštěvníků. V Madridu po výbuchu vzplála výšková budova energetické společnosti. Zítřek přinese opět slunečné počasí, naměříme až 31 stupňů. Vítejte u zpráv, hezký večer přeje Karol Pěška. Prezident se podáním kompetenční žaloby podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů rozhodl jít konfrontační cestou. Na ústavní soud se Petr Pavel obrátil poté, co vláda rozhodla, že nebude součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident ve svém vyjádření mluvil o tom, že se snažil s vládou domluvit. Šéf diplomacie Macinka to a to tak ale nevidí.
5: Zmiňuji dopis, který poslal premiérovi na začátku dubna, ve kterém ani nenaznačoval možnost nějaké dohody. On mu oznamoval, že prostě se rozhodl, že bude v čele delegace a že uvítá, když ho tam doprovodí. Tak já si nemyslím, že tak to má vypadat pokus o nějakou dohodu.
4: Prezident zároveň řekl, že na své dopisy nedostal žádnou odpověď. Za celou dobu prý vláda ani nepřišla se žádným kompromisním řešením. Diváci letos na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě uvidí více než 300 filmů. Organizátoři představili první nástin programu. Inspirační fórum se zaměří na sekce mapy, humor, korupce nebo jak měnit věci, které nefungují. Letošní ročník je 30. Do oslav jubilea se můžou už teď zapojit lidé například tím, že pošlou své fotografie z festivalu. Budou pak na společné výstavě, uvádí ředitel přehlídky Marek Hovorka.
6: Nás fascinuje, jak ty fotky ukazují úplně jinou tvář festivalu, než jakou známe třeba my, jako z pozadí toho festivalu, jakou znají filmaři, nebo jakou vytváří média skrze ty konkrétní významné projekce nebo setkání. Takže se moc těšíme, až se ty fotografie návštěvníků potom potkají na jednom místě a co to vlastně podá za zprávu, jak ten festival, co znamená pro návštěvnictvo.
4: Mezinárodní festival dokumentárních filmů začne v Jihlavě 23. října a potrvá 10 dnů. Španělské bezpečnostní složky po výbuchu evakuovaly mrakodrap v Madridu. Podle deníku El País exploze v mezipatře budovy způsobila požár. Na záběrech je vidět kouř stoupající z horní třetiny mrakodrapu. Policisté uvedli, že oheň je pod kontrolou a nikdo není zraněný. Příčina výbuchu zatím není známá. V objektu sídlí španělská nadnárodní energetická společnost MOEVE. Sport. Vítězka tenisové dvouhry i čtyřhry na turnaji v Berlíně Linda Nosková vypadla na dalším podniku v německém Bad Homburgu hned v prvním kole. Nad síly světové desítky byla v generálce na Wimbledon úspěšná kvalifikantka Rumunka Ruseová, které Nosková podlehla 1-6 a 3-6. Vítko Přiva na turnaji na trávě v Malorce. Na Malorce zahájil výhrou. Džumhura z Bosny a Hercegoviny porazil 6-3, 6-4.
0: Počasí.
4: Zítřek bude opět slunečný, čekat můžeme skoro jasno nebo jasno a teploty 28 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Pro tuto chvíli ze silnic Vysočiny nemáme hlášené nehody, také na D1 je klid, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další otázka, další odpověď v Hezky česky. Dobrý den, zdravím vás z krásné vesničky Havlovice. Napsala nám posluchačka Alena Peterková. Ráda poslouchám Hezky česky a proto mě napadlo vám poslat větu z článku, který je vytištěný v Havlovických novinách. Jedná se o složené slovo. Nejsem si jistá, jestli je správně napsané. Mně se totiž v této podobě moc nelíbí. Věta zní. Jste připravená, paní magistro?
2: Poslouchám.
1: Posluchači jsou jistě taky napnuti, co z toho havlovického deníku nebo z havlovických novin vypadne. To dokazuje i skvělá účast na této akci, které se zúčastnilo bezmála 20 plavidel a téměř 80 řekoplavců. Tady se jedná o to slovo řekoplavců, protože paní Peterková ho napsala tučně. Poslala nám e-mail. No a na co se ptá vlastně paní Peterková, jestli by tam nemělo být napsáno řeky plavců?
2: Ta úvaha, která jí k tomu dotazu vedla, je celkem logická. Vycházela z toho, že složené slovo plavců řeky, že tam bývá nějaký pád. Na druhou stranu ono se nám tady sešlo víc jevů. Za prvé skládání slov neboli kompozice, vzniklá slova kompozita, není pro češtinu úplně nejčastější způsob tvorby slov. Čeština nemá ráda zas tak dlouhá slova, jako třeba němčina, a tak se to tak často nepoužívá a nestává. Proto jsou tam sice jistá pravidla, ale nejsou příliš známá, příliš frekventovaná a často se vychází z analogie. A u toho řeko plavců a řeky plavců zjevně došlo k využití nejčastější samohlásky, která spojuje ta dvě slova v tom novém složeném slově. A zdaleka nejčastější podle lingvistů je o, například jazykověda a podobně. Ne, že by to takhle fungovalo vždycky, ale je to nejčastější takzvaný spojovací morfem.
1: Máme ještě nějaké další příklady, kde třeba bychom mohli předpokládat, že tam bude a, ale je tam o.
2: Tenhle ten spojovací morfem o se vyskytuje pak i v dalších složeninách, jako například dřevokaz, kde bychom taky asi očekávali kaz dřeva, ale máme tam to o. Tam není nutně vždycky nejde o tvar toho slova, které se spojuje, ale o tu samohlásku, která nám spojí ty dva kmeny k sobě. Jinak skládání slov pro češtinu, jak jsem říkala, má ustálená pravidla, jsou relativně složitá na to, jak je to neproduktivní způsob tvorby slov.
1: To vysvětlovat nebudeme, spíš krásné příklady, co se týká kompozit, hezky latinsky řečeno. No, čeština je v tomhle krásná, mě napadá takový mrakodrap, to je krásná složenina, vidíte.
2: Provazochodec.
1: No, nebo
2: stávkokaz?
1: No, ale mě napadá slovo kulomet. To je vlastně taky kompozitum.
2: Přesně tak, metat koule.
1: Ano, ano, ano. Lidomorna, to jsem našel, že existuje takové kompozitum.
2: Tak a vlastně všechny příklady, které jsme si tu uvedli, jsou stejného typu jako ti řekoplavci, totiž spojení podstatného jména a slovesného podstatného jména. Jakási činnost spojená s nějakým objektem té činnosti nebo subjektem.
1: Má být kreativní.
2: To je dneska tak módní slovo, zkuste. Co to asi znamená?
1: To byla jazykožena Dagmar Magincová.
2: Těšilo mě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Kup mi den,

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
2: Dobrý večer. Dnešní pořad nabídne ohlédnutí za druhým ročníkem akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. V parku Učeňků na pražském Černém mostě si návštěvníci mohli prohlédnout techniku záchranných složek i sledovat ukázky jejich práce. Seznámíme vás také se Sárou Danielovou, která stojí za podcastem Oni vědí. Lačera te šukar šuniben.

0: Poslech nám zpříjemnila Erika Fečová. Pěkný večer. Jak vypadá práce policistů, hasičů anebo záchranářů zblízka? Mohli ve čtvrtek 18. června poznat návštěvníci parku Učeňků na Černém mostě. Konal se zde druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému aneb setkání se skutečnými hrdiny. Na místě byl také Dušan Vagaj, který oslovil místostarostku Prahy 14 Soňu Tománkovou z Hnutí naše 14, která má ve své gesci bezpečnost.
1: Toto je již druhý ročník, protože ten první proběhl přesně 18. června loňského roku. Právě na 18. červen, na kde připadá svátek Dne hrdinů, pravda druhého odboje, ale já jsem si dovolila vlastně rozšířit rozměr tohoto svátku ještě o hrdiny současnosti, za které považuji právě policisty, hasiče a záchranáře.
2: Proč je podle vás důležité představovat práci bezpečnostních záchranných složek veřejnosti?
1: Myslím si, že je velmi podstatné a je i na místě vlastně poděkovat lidem, kteří denně kolikrát mohou i nasazovat vlastní životy právě za naše bezpečí, za naše životy, ale třeba i za ochranu majetku.
2: Paní Tománková, jaké aktivity bývají mezi návštěvníky nejpopulárnější?
1: To je těžká otázka, protože vlastně děti mají zájem prakticky o všechny atrakce, že to tak nazvu, které tady máme. My tady máme zástupce policie České republiky, zástupce městské policie, zástupce armády, zástupce vojenské policie, zástupce záchranářů, máme tady hasiče, máme tady sbor dobrovolných hasičů Prahy 14, je tady mnoho organizací, ať už je to třeba společnost Laguna, která zachraňuje papoušky, to je velmi častě navštěvovaný stánek, ať je to Res Dogs, kteří mají pátrací psy. Skutečně je velmi těžké říct, která z těch věcí je úplně nej, protože všechny stojí za shlédnutí a za navštívení.
2: Vyzkoušela jste už i vy nějaké atrakce?
1: Jako první jsem si dnes vyzkoušela simulátor auta, které se s vámi vlastně obrátí při autonehodě.
2: Paní Tománková, jaká je spolupráce s lidmi, kteří jsou z ISIS?
1: Jedinečná, velmi vzácná a pozitivní. Ať je to tedy paní ředitelka Jelínková z policie České republiky, ať je to sbor hasičů, ať jsou to záchranáři, kdykoliv se na ně obrátím s prosbou, se žádostí, tak mi velmi vstřícně se vždycky snaží vyhovět.
2: Paní Jelínková, co obnáší vaše práce a s jakými situacemi se setkáváte nejčastěji?
3: V rámci svého působení mám na starosti 3 městské obvody, největší, to znamená 3, 8 a 9 a k tomu přilehlé části, mimo jiné i Prahu 14, kde se právě teď nacházíme. Máme necelých 800 policistů, tak má práce je zajistit veškerý komfort pro jejich výkon služby. Tato akce a další obdobné akce by měly ukázat veřejnosti, policii i v tom dalším světle, nejenom v té represi, kterou vymáháním zákonných norem používáme, ale i takovou tu lidskou tvář, kdy mají možnost účastníci vidět naše vybavení, vidět policisty, zeptat se jich i na ty běžné věci ohledně jejich výkonu, nejenom zákonné normy, které my respektujeme.
0: Uvedla ředitelka obvodního ředitelství policie Praha Římská 3, plukovnice Josefa Jelínková, která se na organizaci akce osobně podílela. Den plný dynamických ukázek, zajímavých setkání a interaktivních aktivit přinesl radost nejen dospělým návštěvníkům, ale především dětem.
2: Verunko, co se ti na dnešní akci nejvíc líbilo?
4: Koníčky.
2: Dozvěděla jsi se něco nového o práci policistů, hasičů nebo záchranářů?
4: Jo.
2: Co to bylo?
4: Chytají zloděje.
2: A hasiči?
4: Hasi.
5: Takže tam Honzu.
2: Honzíku, na co se dnes nejvíc těšil?
4: Na policejní auto.
2: Které vozidlo nebo ukázka se ti líbily nejvíc?
4: Dodávka.
2: Byla velká?
4: Jo.
2: Vyzkoušel jsi si?
4: Jo, byl jsem vevnitř.
2: Co nového ses dnes naučil?
4: Naučil jsem se dělat první pomoc.

0: Dospívali Jan Bendík, Milan Kroka a Věra Bílá. O Romech a Romkách se často hovoří prizmatem stereotypů. Méně prostoru však dostávají příběhy žen, které studují, budují kariéru, pomáhají druhým a mění společnost kolem sebe. Právě jejich hlasům dává prostor podcast Ony vědí. Jeho zakladatelkou je Sára Danielová, juniorní výzkumnice romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku a interní doktorantka v programu Sociální politika. O projektu s ní mluvila Iveta Durdoňová.
1: Pani Danielová, čemu vy se věnujete?
2: Ja sa momentálne venujem jednomu projektu, ktorý je zameraný na podporu rómskych žien a vlastne robím podcast, ktorý sa volá Ony vedia. Cieľom tohto podcastu je, že dávať najavo spoločnosti, že tu máme rómske ženy, ktoré sú vzdelané, ktoré sú múdre, inteligentné, začlenené do spoločnosti a fungujú ako každý iný občan Slovenskej republiky alebo inej republiky. A vlastne takým našim cieľom je, že veľa ľudí si myslí, že keď je niekto Rómka alebo Róm, tak iba Róm alebo Rómka, ale to nie je pravda. Ja keď som Rómka, tak som aj Slovenka. A sú to dve veci, ktoré sú spojené dokopy a nedokážu sa rozdeliť. Sú to dve veci, ktoré sa nedokážu nejako oddeliť. Neberiem to nejak separátne a vlastne našim cieľom je, aby aj tá spoločnosť to nebrala separátne.
1: Jaký je zájem z rad rómskych žen?
2: My si dopredu už akože vyberáme nejaké rómske ženy, ktoré by mohli ísť do nášho podcastu. Zatiaľ sme dostali vždy iba pozitívnu väzbu a vždy tie ženy chcú ísť s nami do podcastu a rozprávame sa úplne o bežných veciach, čo robia, čomu sa venujú vo svojej profesii alebo vo svojej praxi a nerozprávame sa o veciach, o ktorých rozpráva každý, o diskriminácii. Ak to niekto spomenie, že sa jej to stalo, tak kľudne nemám proti tomu nič, ale rozprávame sa o bežných veciach tak ako nerómske ženy.
1: A kde je možné tento podcast si poslechnúť?
2: Na našich sociálnych sieťach máme facebookovú stránku Ony vedia, taktiež instagramovú stránku a taktiež TikTok platformu Ony vedia a YouTube kanál Ony vedia.
1: Co vás tomu vedlo založiť tento podcast?
2: Viedlo ma k tomu to, že vlastne ja sama som rómska žena a úprimne už ma štve, a štvú ma teda názory spoločnosti na to, aké sú rómske ženy a že neviem aké a proste chceme zmeniť to povedomie o tých rómskych ženách spoločnosti, aby sme boli silnejší a silnejšie teda, pretože podľa mňa toto je veľmi dôležitý atribút a už ma unavovalo počúvať, že aké sú rómky a neviem čo, úplne také stereotypné predstavy, ktoré kolujú stále o nás, takže toto bol jeden z dôvodov, prečo to robíme.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangav bud bacht, zort hezastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ústecký kraj podpořil zachování plánovaného napojení Mostecka na vysokorychlostní železnici. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
5: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
6: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, neschvalování.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
7: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
5: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit spojení Mostecka s Prahou a navázat na vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Kraj se tak připojil k iniciativě žádající ministerstvo dopravy o přehodnocení rozhodnutí, říká senátor Jan Paparega z hnutí Lepší sever.
8: Když si uvědomíme, že v minulém funkčním období jsme tady minimálně 2 roky se zabývali změnou územního rozhodnutí, tak nám přišlo škoda, jestli to teďka pozastaví, protože ta odbočka vlastně přes most se vybojovávala docela složitě.
4: Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
9: Uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie. Sport.
4: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve 2. duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama, od 4 hodin se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahájil v Houstonu souboj Portugalska s Uzbekistánem. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 v Brně je stále silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru k omezení na 196. Je tam krátké zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
10: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
11: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku. Zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci, a v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici, pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu. Tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějak nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak, a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde je těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak se mi

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se, kovářová kobyla chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog. A byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká. A muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu o

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy, nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.

0: dělal.
1: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza, nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
0: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem, si myslím, velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím. Ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí. A není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct s pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
1: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
0: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi. Ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
1: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresivní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresivní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit dolní končetinou.
1: Kroužte.
0: Jen to říkáte. Ale ty jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+ by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy, vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není. Ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách. Třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom, když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněna. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: Teď no moc děkuji,
0: vás to jste mě potěšila. Nevidí, ale ano, ano, je to tak. Tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš si posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkala, že to je ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skin care by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinujete různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam může tam navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala, proto abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na něj dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mást, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mást, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoci, ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tedy.
1: Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
1: Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. Vysoká škola báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Zítra čekáme slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
2: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
2: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
5: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Frýdlantu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí taky erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
6: To jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenbergové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s víc než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník Jon Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila islandský útočník Hilmir Mikaelsson. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov jih. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Hliboucheť. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion. Kamiony se řadí už na 80. kilometru. A ještě před kolonou a sjezdem na Hliboucheť na 79. kilometru stojí nákladní auto, je označené šipkou. Lidé, kteří ho upravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní defilé skupin, které vznikly před rovným půlstoletím, otevřeli František Nedvěd, Dlouhán Franky a Brontosauři. Celých 20 let ozdoba naší tremsko-folkové scény, kde v dobách největší slávy působili i Zdena Tosková, dnes Tichotová a Dušan Vančura. V letech 1975 až 78 získali Portu, tu druhou i díky vzpomínkám na tremskou osadu, pod jejímž názvem kdysi začínali jako Toronto.

tak plout, jako párka na pořád, jen tak větrem dát se hnát, do parku a do zahrad. Tahle místa bys měl znát, tam si zhrával jako kluk, tam si chodil.

Jirkové Bosák a Sloup, Jitka Bosáková, Honza Bicen a Pavel Tichovský, tedy budějičtí bakaláři, kteří si sporty 1974 odnesli čestné uznání. Mimo jiné i díky nočnímu městu, které je provázelo po celou další cestu, která skončila v roce 1988. O 7 let později se v Georgii narodil Jack O'Brien, který se po lavinovém úspěchu ve světě streamů konečně odhodlal k útoku na řídnoucí gramofonový svět.

0: Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila se solovou Zdenou Veselou Hustou, tedy olomoucký dostavník, který se na naší country scéně objevil rovněž před půl stoletím, a Půlnoční blues z úspěšného debutu na Portě v roce 1976. Ovšem, jejich nespornou perlu připomene Pavel Vodička v Christophersonově Help me make it through the night pod názvem Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vrací.

Tak trošku pomatená opilecká meditace Ain't Gonna Happen Today, tedy dneska se to nestane, z prvního skutečného alba, které v polovině letošního podzimu vyslal do světa 27-letý nováček Jack O'Brien. Tak a teď rychle do města Žebrák, kde od roku 1972, údajně dodnes, působí skupina Brzdaři. S nimi zpívá Lucka Veselá Lásko.

Se sugestivní kešou I Walk the Line pod názvem Já jsem tak rád, za vámi přijeli brzdaři, dnes už jen s hostujícím Jirkou Žižkou. Od roku 72 do dnes sídlí na polovině cesty mezi Prahou a Plzní ve městě Žebrák. A zase na chvíli za moře do nového alba Jacoba Bryanta Barovej kazatel.

Klasickou máčit, určenou tentokrát pro Františku, vám nabídli Mirek Knop, Karel Plíhal, Lubomír Schneider, Vojislav Ketman, Richard Pogoda a bubeník Petr Černý, tedy falešní hráči, kteří vznikli v roce 1972, rovných 10 let sídlili v Olomouci a v archivu Krajského studia Českého rozhlasu zanechali dobré 2 tucty nahrávek. Mezi nimi i Honky Tonk Express Mirka Knopa.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nemám nic než ten svůj trailer.

Country jednička rádio s hostujícím Alešem Petrákem nás zavedla zpátky do žebráku za místními brzdaři, kteří vznikli před půl stoletím a vytrvale jezdí po koncertech s western swingovou klasikou Take Me Back to Tulsa, proměněnou na Mary's Louisiana.

Nedokážu ti říct ne. Can't say no to you. A Jack O'Brien, kterému nešvilští znalci, prorokují velikánskou budoucnost.

Zdeněk a Jiří Lebedovi, Tomáš Ludvíček, Josef Voda a solový Petr Žižka, Brzdaři z Kutné Hory a titulní písnička jejich nejnovějšího alba Dva chlapci. Stejně jako všichni dnešní aktéři vznikli před půl stoletím a navíc dodnes neúnavně hrají. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera, mějž za vámi ještě Josef Voda dorazí s vlakem číslo 97. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Nová poradna pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
2: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
3: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
4: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
2: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosecké pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
5: Tým je složený z dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externí máme ještě podporu právnickou. Projekt je financovaný Evropskou unií. Celkové náklady jsou asi 2,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
0: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šima.
6: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svoji správu právě město Kaplice.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět do Plané nad Lužnicí, ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatik. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že opak jsem měl představy o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. No, ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní. Já jsem měl dost bohatou historii. Já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný v začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době. My jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora a tam mě viděl rád a velice po mě usiloval. Já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovém baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. No tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolnil. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapete jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, lezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pak se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, víš, na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti, na tom E.F. Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbili. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehraje velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hrál Chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, takhle jsme se vraceli, pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam a teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budem hrať, ještě prosím dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. Měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tam to požářiště a jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku. Pán Ježíš Parášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, protože jsme měli autobus, který jel velice pomalu. Tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal řvát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

Jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasavice, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, kole, obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 000, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. My jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on, když v nějakých bažení říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte. Na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo. No tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže. Byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milosplní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka. Ne, že by se nezdažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala. Ne napovídala, když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá. Jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikomenda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohle zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pan byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mně Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád a kapám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Mač, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly. A člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen. Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skříjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, či v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní. Jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali.

křiču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku, jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to
3: ano, bylo, že ano.
2: No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. No, nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, leobratní lichotníci.
3: No ale seš mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
3: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. Ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chceš něco ty?
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak samotný.
2: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, takže musím návěští, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. A on povídá místo toho, tak, Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
3: k tobě.
2: Jo, a teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody. No, tak zjistí, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto, mámo, v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Haberšper, který ho teďka studuju, protože
3: Studuji
2: jsem
3: šel
2: dom... Jo, no studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní. Jako to hrál možná, já nechci na tom nic měnit půlově.
3: Tam jsem
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne.
2: Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat. Já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří. Můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano,
2: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky.
3: Ano.
2: Zlata tenkrát, že sám je taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: měl. To okno,
2: to je... takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: taky já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzní a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, 5,5 roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: To. Nepřetahujem. Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch dog.
3: Dog.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buš tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bušců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se těm psům chová. Tak samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa si je nadšený a nebo prostě rozuřený. Poznám.
3: No to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním, a oni nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy. Jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No. Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo.
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde, pozorovala, jak se zachovám, jo, tak já tak takhle, v tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
3: Ano,
2: jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdence zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc? A o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, co, že to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba Noční linky. A kdo se k dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v Noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma. A když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně. Protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři. Vlny se přes nás valí, že člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát, tak jsem se těšila na jaro. A ono bylo pořád takové studené, ano, a s takovými výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je po slunovratu, já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku, za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov, ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy.
0: To máte pravdu, to máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11, 12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobí, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si za sobě myslíš a podobně. Ale to, to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štuchal nebo Josef Kobr z Ostravy. To byly tak hezké, do dneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, ano, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam i ty jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který, ano, tam hrá toho faráře. Bože, ten je tam k nezaplacení. Jak jsem narazil na ten
0: ohradník, že jo?
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, ano. Jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela. No to je k nezaplacení. Je. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ano. Ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuju, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové užvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to
1: tak asi bylo
0: všechno. Tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a počkejte dneska, je 23. zítra je svatého Jana, ano. Svatojánská noc a světlušky už létají, už jsem si všimla, už vyletěli broučci, takže zítra sbírejte zázračné kvíti v noci. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já ještě přidám k paní Noře, jak říkala, že měla nebo má ráda stále scénky s Vladimírem Menšíkem, tak pro mě takhle byla dvojice Šimek Grossman. Mě to dokonce uzdravovalo. Já jsem měla jejich dlouhohrající desky Návštěvní dny a když jsem byla jako malá nemocná, tak jsem si to pouštěla a vždycky mě to uzdravovalo. A já jsem to potom panu Šimkovi říkala. Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. A možná už jsem to tady jednou v Noční lince říkala. On říkal, Jano, přineste mi ty desky, já vám je rád podepíšu. A už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teďkon v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju a směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička. A tak dál nosíš po kapsách si mládí, Valdemar Matuška, a potom budu čekat na váš další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát?
1: Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babí, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Nevěděl. Jeden má 2 ročky a jeden 5.
0: Aha.
1: A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano, ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kraví hoře v Brně na otevřené scéně amfiteátru Bloka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když i ostatní byli perfektní. Zasmáli jsme se všichni. Tak přeji všem dobrou noc. A Pavel ještě psal, prosím ještě o zveřejnění a třeba i přečtení tohoto dodatku. Vzpomněl jsem si ještě na jednu veselou příhodu, kdy jsem na jednom bleším trhu sehnal pískací kachnu pro psy, pro mé kamarády. No a když jsem s ní zapískal mé kamarádce přes WhatsApp, dostala krásný, aspoň 10-minutový záchvat smíchu a tím pobavila i mě, napsal pan Pavel. Takže děkuju, pane Pavle, i za váš příspěvek. A teď už další písnička. František Nedvěd, Jabko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
1: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, tý jsou 4,5. No, dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
0: Ano.
1: Pak je Amálka, tý je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je bedro, tak se přijeli koupat. No a to je, to vždycky se rozesměje prostě, že jo.

0: Protože on byl samozřejmě, že po takovém tom žebříčku má takovej ten, takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, jako tu chaloupku, co tam ty děti mají, a sklouzat se dolů, že? A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provaze a tak. A teďka si vymyslel a říká, babi, pojď, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych lezla po tý zkuzace, že? Yeah. A říkám, Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
1: To se smáli, co, sousedka?
0: No to se smáli všichni, ale nejvíc se smáli tomu, jak prostě on říkal, neboj se, já ti pomůžu,
1: můžu.
0: Kus to. A pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylézt nahoru, že to takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinku, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolely záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
1: No vidá, umí si Martínek poradit, či kulka. Tak to jste se pobavili.
0: Já si zrovna jsem si vzpomněla, to je z poslední doby. Tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně. No, je to prostě nádhera, já si to strašně užívám. A vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6.
1: Ano.
0: Byly tak mezi 10 let a hodně se mě tady mívávala, jo? Takže ty bejšlesti byly i od nich. Jako jestli ještě můžu,
1: tak,
0: abych nezdržovala. Jako Lucinka, to tenkrát bylo asi, já nevím, 2-3 roky. Bydleli jsme ještě na Hradišku a teď se mi taky hlídala a vylezli jsme z bytu, že jsme bydleli v bytovce a paní sousedka tam měla veliký dýně, jo? A ona vyšla a říká, bápy, to jsou velký mandarinky. Jo?
1: No,
0: a to prostě, a teď nevím, jo a Martínek, to teda opravdu jako syn, jako Jarušky syn.
1: Ano, ano.
0: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Jarušky dcera, tak můj manžel je bousatej, že jo, a tak se přemýšlel a říkal se, Martínku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří. Jako děda Jiřa. A on tak se zamyslel a on byl tenkrát 3 roky a říká, to jsem rád, že budu mít bráchu fousatýho.
1: Je, no to je co, to je krásný.
0: Je manžel je Jiří, ano. Že jo? A to, že i ten malým, který bude Jiří,
1: tak bude fousatý. No, děti jsou úžasný.
0: Na mě si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
1: Ne, nezdržujete.
0: Moc a moc vás zdravím.
1: Taky.
0: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
1: Taky se budu těšit. Krásnou dobrou noc.
0: Všechny dobrou noc.
1: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas dílím i na Facebooku a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z noční linky, jako například pan František ze Židlochy, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo ji pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: A no, naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opéře Čertova stěna.
0: Aha.
1: Tady v plzeňském divadle, ve velkým, Stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Miu v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Takže no, tak to si užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se s dědou jako domlouvala, co budeme jako dělat k obědu. A ona mě řekne, no tak si to vygoogli.
0: Takže jo.
1: Hned byla pohotová. To je takový pohotový prostě človíček. A to jenom chrlí prostě odmala. Prostě to jsou samý takový...
0: Glosy, že se člověk zasměje, že jo?
1: No, smí jo, protože to vždycky říkám, jak se to v té hlavě může prostě urodit.
0: Ještě by mohl říct, babi, zeptej se umělý inteligence, co máš uvařit.
1: No, tak to asi to už brzo, protože to, oni jsou hrozný. Jako, já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Takže takhle.
0: Souhlasím. Souhlasím, no, jinak za chvíli nebudou umět používat vlastní mozek, no, bude to všechno jenom jiné.
1: No, a co se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme 2 kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím měl teď legrace.
0: No to jo.
1: To je energie sama. Prostě to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
0: Tady chtějí mít klid, že jo, neotravují kotě.
1: Jo. Takže prostě veselo. Takže takhle prostě... No a pak máme ještě vlastně 2 fénečky, vlčandu a boxerku, takže s tím je taky potěšeníčko.
0: Říkám, paní Jano, tak. Dívat se na zvířata, pozorovat je to lepší než televize.
1: Jo. My jsme kousíček takhle za Plzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako za svýho, tak... No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu máme oslí. No jo, máme oslí psi.
0: To je dobře.
1: Takže, no musíme, no, prostě, takže jako to, tak, no, takže to je asi všechno, co jsem...
0: Moc děkuju, paní Jano.
1: Jo,
0: a zdravím do Plzně, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Přidám k paní Janě zprávu, kterou napsal pan Sváťa. Dobrý večer, které tady. Dobrý večer, paní Jano, i všem linkařům, které baví život, ať jsou v jakémkoliv věku. Mezi takové se stále počítám i já, ačkoliv jsem už překročil 84 let. Zábavě jsem věnoval a věnuji celý život. Začalo to už ve škole, kde jsem hrál divadlo a přednášel básničky při různých akcích. Věnoval jsem tomu i velkou část mé profesionální činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a sdílení zajímavostí z domova i ze světa. Málem bych zapomněl na noční linku, kam jsem přispíval více než 450 příspěvky. Samozřejmě rád sleduji v televizi dobré filmy a seriály. Ne, na sport nezapomínám. Tak dost. To jsem se nějak rozepsal. váš Sváťa. Děkuji, pane Sváťo, samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. A teď už Alice Springs, Dej mi pusu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli bych se dovolila, tak já bych hned na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, taky držím pěstí. A teď tak příběh, nebo tématu máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak
0: rozhněvat
1: a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme, občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď, když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já v okoze a on v voze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je to
0: smíchu.
1: Ano. Ano, ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jste mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout verlibě.
0: Stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano, ano.
1: Spadl to na tom
0: jak dostat tatínka, do jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka, to bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasminka je moje bratranička.
0: Takže bratranička, no jo.
1: Ano, nový výraz vymyslel.
0: Ano.
1: A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany,
0: ano.
1: A tam je už letitý dechovkový festival.
0: Aha.
1: A před 14 dny se tam konal, no a my, že tam pojedeme. No a pak člověk samozřejmě míní a okolnosti mění, takže jsme tam nakonec nejeli. No a on volal s maminkou v pondělí a říká mi, babi, my jsme vás včera čekali, že přijedete s dědečkem, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
0: Tak to je kouzelné, dětský den.
1: Oni tam měli den předtím dětský den, oslavovali, protože se koná na fotbalovém hřišti, tak tam se konal dětský den v sobotu, no a v neděli tam byl ten dechovkový festival.
0: Pro dědečky a babičky.
1: Jo, já říkám, chlapče, jak to ty vystihl?
0: Krásně.
1: Kůň je jednou hřívětem a člověk je dvakrát dítětem, ano. A tak to je určitě to tak je.
0: Říkám,
1: kde na to ty děti chodí, na ty rozumy, to je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný, takový, jak
0: ano.
1: My tomu říkáme, výšplechty nebo vejšplechty, jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
0: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný.
1: Ano.
0: To je nádherný.
1: Takže my jsme se, opravdu jsme se nasmáli teda oba
0: to jo,
1: dva. Takže to by bylo také, no, samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám 4, jednu vnučku a 3 vnuky, no a to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch takových samozřejmě humorných scének a to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu jinému a mějte se moc krásně.
0: Dobrou noc.
1: a držte se všichni, držte se nad tím horkem a ano. U nás je sucho, teda ano. Sucho a velmi teplo.
0: Teplo, ano.
1: Takže všude dokola prší, jak říkají, a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce...
0: Opravdu?
1: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v nedělu, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvrácel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, zoologické už přes 40 roku, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
0: no,
1: tady tím nepostižený, tady to udletou svou prací, no je to jeden z lidí, který, jeho práce, jeho koníček, takže...
0: To má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada, mám jí moc ráda.
1: Ano, on už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagerského roku začal od začátku a takže takhle.
0: Děkuju, paní Aničko, dobrou noc.
1: Mějte se krásně a dobrou noc všem.
0: Paní Ažice, k Aničce přidám zprávu od paní Marušky. Ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková. Mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančích hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Hermánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do Noční linka, tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška Šedou Rusí. Uh-huh. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satira a je to prapůvodce vlastně, jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. Uh-huh. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. Uh-huh. A protože ho vlastně nedopsal, tak dopisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A to mě právě vždycky pobaví tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu.
1: Jo, tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je konec toho filmu.
0: Hmm. Je pravda, to jste mi připomněl, že skutečně se v dnešní době už na pana Haška zapomíná a kdyby se nedávali občas v televizi přesně voják, Dobrý voják Švejk, tak by už vůbec to vymizelo. Já si pamatuju, že táta ten vždycky čet jako Dobrého vojáka Švejka a smál se u toho a mamka vždycky říká, podívej se, já nevím, co tomu tátovi furt je na tom tak smíchu. Tak jsem hned tu knížku vzala a četla jsem si už jako holka. Máte pravdu.
1: Jasně. A tam je právě humor.
0: Ano.
1: No, a humor i trošku černý humor a tak dále, ale on tam právě v tom konci vlastně nastínil to, jak se vlastně lidi chovají dneska. Je to pořád stejný. Když vezmete třeba, já nevím, obecní volby nebo různý
0: satirické
1: záležitosti, tak je to pořád stejný.
0: Jo. Jenom se, jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
1: Herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska zase jsou jinde. Mm. Jo, to jsou takový zvláštní lidi. No. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle ty věci. A mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda, jo, a
0: tak.
1: Ta sranda, tak. Jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor, tam nemusím používat prostý slova.
0: Úplně třeba, s vámi souhlasím, víte,
1: pan Menčík
0: tak,
1: třeba použil slovo, já nevím, prostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
0: Tak, ještě se to hodilo, jo? Přesně tak, každý to vzal.
1: Tak.
0: Úplně vím, o čem mluvíte.
1: No, taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška, Šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, o dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma.
0: Hmm.
1: Tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, jak by to mělo být.
0: No moc děkuju, pane Václave, i vám za váš příspěvek do Noční linky a přeju dobrou noc.
1: Já taky děkuju, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když pozdní večer.
0: Tak, dobrou noc.
1: Tak jo, dobrou noc, nashledanou.
0: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo Sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo, jak už několikrát v první hodině zaznělo, vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárech vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla schudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Teď už Marcias s Luisem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tady už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Mě je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. Já mám pravnočata, kteří žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit.
0: Aha.
1: Mýho pravnoučka, když já nepochopím nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo toto, už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, šikulky.
1: Tak. A teď už to mám upravený, takže je to dobrý. Jinak já leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílám.
0: Tak to bude jako... rád, to bude rád.
1: Tak, paní Janičko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost, moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menšík a jim podobní herci. To byl laskavý humor. Dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana, Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menšíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla, že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky, záměrně neřeknu na co, a brali to tak jako, že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehda mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Vimrem, tak už má jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teďkon to nebude v dvojici s Jiřím Vimrem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Každý kluk

0: Posloucháte Noční linko, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale z dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo,
0: ano.
1: Ale přestává nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha.
0: Aha.
1: Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého bydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře. Dobře, dobře. Děkujeme.
1: Takže já děkuju. Děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak, já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlechovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes v noci si povídáme, co nebo kdo vás nejvíce v poslední době rozesmál, jestli si umíte udělat legraci sami ze sebe, kdy jste třeba naposledy se bavili v divadle, kině, ve společnosti, a vyptávat se budu i paní Dáši, která nám volá z Hranic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jenom krátce.
0: Ano.
1: Chtěla jsem říct k té plejádě těch herců, co jste jmenovali.
0: Ano.
1: Ještě bych předala pana Donutila.
0: Ano.
1: Protože jeho příběhy, nebo to, co zažil při cestách a na různých vystoupeních, tak to opravdu se člověk
0: pobaví. Ano.
1: Pobaví, tak ano. A jenom ještě jsem chtěla říct, že k těm vyšplechtům malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak že ho někde stál a říká, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No jim, že on nedokázal pojmenovat paře,
0: ano,
1: tak si vymyslel podvozek
0: stromový. Krásný.
1: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on prý koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava doleva a říká, to je jasná remiza.
0: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
1: to je právě, to ani to zpělá by nevymyslel. Ano. Tak říká, ne, no tak to podědil po svém tátovi.
0: Ano, ano.
1: Tak to je tak asi všechno.
0: Moc děkuju, Dášo.
1: Šanci někomu druhému.
0: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církevní tábor. Teď už jsem starý a mojí společnicí je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to nepletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má 1 z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože ta, když jde, to něco jde. Je to 3barevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív plachá, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Tak

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo taku trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká: dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka: ježiše, já nemám už. No, mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká: tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká: tak a Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídal: no, ty jsi ráno odjel, ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem, no teda ty se šmejdlo proti němu, to by... no prosím tě, skrať to. No on měl aspoň vlasy, no dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb blůzku, no já ti řeknu, teda ta tvoje ženská tam má prsa, no to se nedá. On říká: dobře, tak to zkráť. No a on říká: no tak pak ji vzal teda do ložnice, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl

0: Založnici.
1: Pane Boleslave, dobře. Tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří. A my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to Rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně, ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i nespavce, o dobré náladě sousta propovídek, spousta propovídek s dobrou náladou, jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdroje mé dobré nálady jsou většinou děti, jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému dvouletému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy. Pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozstřílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku. Teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho. Brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku, ve které si povídáme o tom, co nebo kdo vás poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku k jejich narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.
0: Tak to je dobře, paní Zdeňko.
1: Přáli, bylo to moc hezký.
0: To určitě.
1: A jinak teda mě všichni tady přáli. A nejlepší jsou, když přejou ty nejmenší, to jsou ty pravnučky, 4 a 6 roku, tak to je nejkrásnější. A byli tady a takže vždycky se zasmějeme a vždycky mě aj pořádně radí ta 4letá.
0: Ano.
1: Říká, uvař mamince kávu. Protože ona vždycky řekne, já jdu jenom na kávu, mě vnučka řekne. A tak ona už předem, anebo předem řekne, že ona vždycky vnučka řekne, máme tě moc rádi. A tak on odchází a říká už předem, máme tě moc rádi.
0: Všechno, že on si pamatuje, vnučka, pravnučka, ano.
1: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 57 roku, která měla 3,5 roku a narodila se mě druhá dcera. A takže jsem přijela z porodnice, že, s balíčkem a ona, byla jsem jí vzácná, protože jsem pár dní byla první,
0: ano, ano.
1: Tak pořád u mě stála, tak se dívala a všechno říkám, tak teď vykoupeme, hned rozlila vaničku, teda to bylo hned a hned, a mám teď se najít, tak ona tak u mě tak stála a teď dívala, já jsem ho nakojila a ona se teď podívá, jsem to povídala, a jak tady to spíš?
0: To je co, že jo?
1: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže se té zábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, tam byla tak bezvadná, že to David Prachař a no, tež Rybová. Takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takové vzpomínky zábavné. A jo, a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp tam měl, právě tam měl Pavlinu Filipovskou, ale to jsem se to tak nasmála. Ona ho nepustila ke slovu. Teď vidět, že je to dcera takového významného herce, že?
0: Ano.
1: No, ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on je, Karel Šíp si dovede dělat srandu i ze sebe. Teda,
0: to je pravda.
1: Srandu si dělá. No. A tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no, takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu, já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování, a tak to já se nedívám, a tak já mám ráda zábavný a potom soutěže, tak to taky, Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je, taky.
0: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
1: Ano, ano, ještě si to zopakuje všechno, ale on je tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol, teda. Akorát se mě nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mi tam nelíbí. Ale tady v těch soutěžích, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda.
0: Je toho moc, je toho moc. Ano. Je to ano. Pravda, paní Zdenko.
1: Akorát teď se dívám, když byl Buldo z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
0: Poděbrady, že jo, ano.
1: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. Ať to vezme ty Luhačovice, všechny jsou krásný lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, já vám říkám, Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. Jo, takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt hodoním, to je tady moje. Jezdím, ale
0: že to bylo jako
1: jet.
0: daleko, že jo, ale přece
1: No,
0: jenom,
1: no,
0: když
1: ale
0: je tam člověk
1: jo,
0: měsíc stráví, tak je to
1: ale
0: hezké.
1: naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
0: Tak to je
1: Prahy
0: dobře.
1: a
0: Moc
1: Brna.
0: děkuju, paní Zdeno. Děkuju i vám za příspěvek
1: A
0: a
1: já vám
0: zdravím do
1: děkuji za
0: Brna.
1: písničky.
0: Děkuju, já děkuju.
1: Vydávajte jich víc trošku.
0: Kdyby to tak šlo. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdy se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Já vám řeknu, já jsem takový tvor a vždycky mám do sebe tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, když jsou taky veselý. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je smějot. Když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme,
1: no,
0: jak se říká.
1: To je vedlejší, toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptali, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, tak, že ono takhle, říkala mu, že ono sila pod srdcem taky, ano, jak se to říká.
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu dosila snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej, jako hodnější, ale
0: ano,
1: jenom chvíli. Ale pak se stalo to, to mi vyprával její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou. A on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila? Bij si dědečka, když si porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Ano, ano, ano.
1: Babičkou.
0: Babičkou, ano. No,
1: ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát než mračit.
0: Je
1: no.
0: To pravda.
1: Každý má jinou povahu, ale...
0: Je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný, no. No, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kdy jsme byli, no až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně, a my jsme tak rozesmáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je toho smutného kolem nás dost, tak
0: přesně
1: je
0: lepší,
1: když se smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti, co pěkného jste zažili o prázdninách, kde, kdy a s kým to bylo. Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící. Zkrátka dobře, jsme se tehda tak říkajíc po Německu, teď si dělám legraci, vycajchnovali a měli jsme nejlepší program. No a tam si mě taky všiml jeden muzikant, tehda z Lovosic. A když mě bylo 15 let, tak protože všichni jmenoval se pan Čech, já na něj moc ráda vzpomínám, Jirka Čech, tak šel za mým tatínkem, protože spolu dělali ve stejné továrně, jestli bych mohla s nima zpívat. A tak to všechno začalo. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. Tak to byla moje vzpomínka na tábor.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s Honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsyth, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteoru!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hanbo veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář.
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl.
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsyth a Sidney Huddleston, jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čardala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci. Ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Jejím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejíž agenti špionáže učinili.
5: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
5: dynamosférou.
8: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecœur, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
5: Ani jediný
9: strýčku.
5: Ani jediný santým.
9: Ale strýčku. Už jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
9: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santýmy, ani franky. Natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
9: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
9: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
9: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
9: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků.
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
9: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
5: Dostyte!
8: Škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech 3 dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
10: Svět je tak velký.
11: Býval velký, milý Sullivane.
10: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
11: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
10: No a to znamená?
11: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
10: Ne.
11: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
12: 7?
11: Odtud lodi do Bombeje je 13 dní.
12: 20?
11: Za 3 dní jste vlakem v Kalkatě.
12: 23?
11: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
12: 36?
11: 6 dní to trvá do Yokohamy.
12: 42?
11: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
12: 64?
11: Vlakem do New Yorku 7 dní.
12: 71?
11: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem.
12: 80
11: dní, ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
11: Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
10: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak, oh. Tam se může stát cokoliv.
10: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
11: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
13: Ale pánové, ale pánové...
10: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
11: Dobrá, vykonám ji.
10: Kdy?
11: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
10: Ujednáno.
13: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
11: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
13: Ano.
11: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
13: Ano.
11: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
13: Ano.
11: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
13: Co?
11: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco paspartůte?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No, ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Phileas Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, to je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix. James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se? Ne.
4: Sluha ve výpovědi, když dovolíte.
3: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
4: Jaké pak?
3: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
4: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
3: Právě.
4: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
3: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
4: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
3: Což pak pán nikdy neopouští loď?
4: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
3: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
4: Ano.
3: Urostlé postavy?
4: Ano.
3: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
4: Ano.
3: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
4: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
3: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard. Londýn, stop. Vaše podezření potvrzeno, stop. Zloděje Fogga stopují, stop. Zatykač pošlete do Bombaje, stop. Podepsán Fix, detektiv, stop.
4: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb. Zemřel Rádža Bundelkunský.
4: A ta žena zahalená do závoje?
5: To je bez pochyby vdova.
4: A

0: Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
1: A slovíčko, příteli.
0: Ano.
1: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
0: No a co? Jsem ve výpovědi.
1: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
0: To snad ne.
1: To záleží jenom na vás.
0: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
1: A teď to nejde.
0: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
1: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Ráča nebude spobelněn.
0: Ráča a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
1: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
2: Passepartout,
0: prosím, pane.
2: Kolikátá fanfára to byla?
0: Třetí, pane.
2: Připravte pistole. 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru... Ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
0: Vždyť zmeškáme vlak.
2: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
0: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
2: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
0: A
2: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane.
0: Pane?
1: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
2: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Passepartout.
1: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
2: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
1: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
2: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
1: Nerozumím vám.
2: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
1: Jak to myslíte?
2: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
1: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
2: Tak tedy, kupředu.
1: Zadržte! Ne, nedělejte to.
2: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
1: Ne, stát!
2: 9. Co to? Ráča se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
3: Na kolena! Padněte na kolena!
2: To je přece Passepartout!
3: Udeřte čelem o zem!
1: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
2: Rychle pomozme mu, Passepartout, tady jsme!
0: Pomozte mi, omdlela, ale teď...

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou?
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegraphu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
5: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete shromážděno 200 mužů.
6: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
7: Vždyť irkutský velkokníže
6: je carův bratr.

0: Ano. Musím jednat. Neprodleně. Jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům.
0: A
1: vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkokněžeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka. No ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkokněžeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nože?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně!
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebýte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysoko prevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.

0: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
1: A proč si to myslíte, Blaunte?
0: Rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
1: Překročili Ural a přes Jekatěrinburg jsme se dostali do Omaku.
0: Až jsme se dostali do jakési díry.
1: Kolivan se to tu jmenuje.
0: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
1: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
0: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
2: Pánové jsou cizinci?
3: Proč tě to tolik zajímá?
4: Mluvte s ním zdvořilejí.
3: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
4: Jděte. Ano, my jsme cizinci.
2: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
4: A proč to?
2: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
0: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
1: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
2: Právě tak dlouho, jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
0: Kolik telegramů si, teda, jste odtud vyslal?
2: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
0: Těší mě Blount. Stop.
1: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
2: Budu šťasten, pane.
3: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
1: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
2: Ano, pane.
1: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
2: Zauralí.
1: Upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou lupě lupičů.
3: Jak to víte u čerta?
1: Díval jsem se z okna, příteli.
5: Oh, na mou věru, blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
1: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
2: Jak si přijete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
3: Proč to?
2: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle! No tak, pane!
6: Smysl, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
7: Pane poručíku!
6: Jsem kapitánem. Ne. Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova. Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
0: A když vás prozradíme?
6: Ogarev mě nechá popravit.
0: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
1: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení, než obyčejná poprava.
6: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
3: Co pak by s námi mohl udělat?
6: A proč? No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
0: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
3: Ano.
0: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
3: Ano.
0: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Jolivet.
1: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
8: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
9: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.